piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu

hrubát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

píská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: od dětství je klíč.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

Pavel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In.

Nejen americkým rockem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966. Tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amor.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první, to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce zatratí, které se přezdívá cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Majera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka. Která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Panky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

znám, kam jsem dneska chtěl jít. Já chtěl na plám se svou žábou desít, já místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Radši skejstu sám, než dnes někam jít, páš mě zmáhá.

Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Já mám teď hnít místo, abych šel s ní.

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me, Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr. Two Darned Hutt.

0: don't you know that it's hot? It's too darn hot. It's too darn hot.
1: Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Matuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. One, two, three.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali, Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, dokonce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proši, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
5: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. A myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a my
0: vždy dorazí
1: kamarádi,
0: s něčím takže, hezkým ano. Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu, hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešová. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No.

0: Šovou,
1: ano, dobrý den.
0: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
1: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu,
0: se si, dáme si
2: ano.
0: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy. No, děkujeme, prosím. Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volal Pepa z Štětí.
1: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
1: Krásné odpoledne.
3: Taky, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
1: Děkujeme.
3: Růža z Rychnovska, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Vítejte i vy, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, dám vám pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
4: Jsem si vykračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už tam musíme zpovídat další.
1: Vede.
2: A jede dál.
5: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? A jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrcalo, mlátilo, šťoukalo a boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraň. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. Po mně nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře, kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jdu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. V obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý číslo, druhý kolo. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečem dovnitř. To chápu, vy nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že ní několikrát nedělej tohle. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem uzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec on mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku.
1: Jo.
2: Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotyč, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saskii Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Zasky, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl
4: díky.
2: Říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Tak jo, lichotka z Hané.
6: Ano, Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovic. Zdravím paní Saskii Burešovou.
4: Já vás taky.
7: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
7: a
2: taky.
7: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: No už ještě tak tuším.
2: Dobré odpoledne.
8: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
8: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A ano. Děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo?
9: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím. Už? Dobře.
9: Ano, už jsem to, už se stalo.
2: Bezva.
9: A srdečně zdravím paní Sasky,
4: ano,
9: kterou
4: děkuji.
9: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu, ať se vám daří. A vybírám Pavle, ano, a vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy, až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás, dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím vás oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
10: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu.
2: A?
10: Děkuji. Paní Sasky zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
10: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
10: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket? Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů. Ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného Vladětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že? Já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala samozřejmě. Byla vždycky velice optimistická, byla s ní velká legrace. Mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let. Mm-hmm. Takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší. Ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla tak jela nosit samozřejmě.
3: No to taky. A tak hlavně, je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě, já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala, pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo. Protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, no Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den. Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás,
2: děkujeme.
1: Ano.
4: A chtěla by jsem Helenku Růžičkovou. Mm-hmm. A ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju. A škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Sasky. Teď tu má máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci. Ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako Mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Saskii, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zdravotníci v létě vyjíždějí ve Zlínském kraji k více případům napadení hmyzem než loni. Nová naučná stezka ve Vsetíně provede lidi životem vynálezce a starosty Josefa Sousedíka. Na ministerstvu financí pokračují schůzky kvůli rozpočtům. Dnes očekávejte polojasno nebo až oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Téměř 150 případům napadení hmyzem vyjížděli během letošního června a července zdravotničtí záchranáři ve Zlínském kraji. Pokračuje lékař Vojtěch Svízela ze zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
2: V měsíci červenci jsme potom vyjížděli k celkem 131 alergickým reakcím a z toho 102 bylo po napadení hmyzem, což je markantní nárůst oproti minulému roku, kde například v měsíci červenci jsme vyjížděli celkově k 77 alergickým reakcím.
0: Ve Vsetíně vznikla stezka po stopách Josefa Sousedíka. 7 svítících sloupků stojí u Masarykova gymnázia na Horním náměstí, v Panské zahradě i na vlakovém nádraží. Na každém je QR kód. Po jeho načtení si lidé stáhnou aplikaci s dobovými fotkami, dosud nezveřejněnými nahrávkami a kvízem.
3: Autoři chtějí Sousedíka připomenout hlavně jako starostu, říká předseda spolku Josef Sousedík Genius Valašska Dalibor Maruna.
4: V době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
3: Lidé si budou moci přehrát také Sousedíkův hlas, říká autor aplikace Petr Stodůlka.
5: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč.
3: Do aplikace chtějí autoři přidávat další materiály. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Dnes budou pokračovat jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO se dnes sejdou její straničtí kolegové, ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednat bude Schillerová taky s ministrem pro sport Borisem Šťastným z Motoristů. Soudy v posledních dvou letech posílaly do vězení pachatele znásilnění častěji než dříve. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. Třeba taky kauza dívky Aničky z Vyškovska znásilňované odčímem, který za to v lednu 2024 dostal podmínku, říká Ješková.
6: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
1: Počasí.
0: V počátku dnešního dne očekávejte ve Zlínském kraji polojasno nebo až oblačno s ojedinělým deštěm. Později odpoledne se bude zatahovat a k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště. Aktuální teploty se pohybují mezi 24 a 19 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane slabý přes den mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Slušovicemi a Hvozdnou na Zlínsku projedete pouze kyvadlovým provozem kvůli opravě povrchu vozovky. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je před námi nejteplejší den celého týdne. Už teď máme, jak si všímám, v regionu na mnoha místech kolem 20 stupňů. Za této situace vás, milí posluchači, vítám do nového letního dne. Kalendář ukazuje čtvrtek 20. srpna. Jenom doplním, že svátek oslaví Bernardové a na hudebním startu už posílám písničku Jiřího Zmoška. Teď je 5 hodin a přesně 5 minut. Dobré ráno i dobrou chuť u brzké snídaně přeje Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do čtvrtku, své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín, dnes je 20. srpna. Dobré ráno a vybírám z kalendária. V roce 1885 vyšlo první číslo Moravských novin Rovnost. Vydavatelem se stal Jan Opletal a prvním redaktorem Pankrác Krkoška. První čísla vycházela v nákladu asi 600 výtisků, vydavatelé často museli sáhnout do svých kapes, aby uhradili provozní náklady. Před 114 lety se narodil generálmajor František Fajtl, stíhací pilot za druhé světové války u RAF. Byl vyznamenán 4 válečnými kříži, francouzským řádem čestné legie a také například britským leteckým křížem. Po komunistickém převratu byl propuštěn z armády a degradován na vojína. Bez soudu ho věznili 17 měsíců na Mírově. Úplné satisfakce se ale dočkal až po sametové revoluci. 85. narozeniny by dnes oslavil slovenský herec, humorista, spisovatel a také dramatik Julius Satinský. Spolu se svým hereckým partnerem Milanem Lasicou nesměl v době normalizace nějaký čas vystupovat. V Dunajské ulici v Bratislavě má dodnes sochu a u ní je napsáno: Na naší ulici je svoboda. 20. srpna roku 1968 vyšla agenturní zpráva, že organizace Sputnik bez udání důvodu zrušila plánované zájezdy sovětské mládeže do tehdejšího Československa. Už ve 23 hodin téhož dne bylo jasné proč. Vojska Varšavské smlouvy překročila naše hranice. A ještě rok 1977 ve Spojených státech amerických byla vypuštěna vesmírná sonda Voyager 2 k planetám Jupiter a Saturn.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Jimmy Cliff opustil netto svět v loni a zanechal po sobě docela bohatou hudební stopu. Do síně slávy rock'n'rollu se dostal taky díky hitu, který nahrál v roce 1993, úspěšnou předělávku písničky, kterou už mnohem dřív proslavil Johnny Nash. Volně přeloženo, teď už vidím jasně. Za minutu 14:06.

0: Před minutou bylo 17:15. Dobré čtvrteční ráno přeje Český rozhlas Zlín a dostáváme se k počasí. Vypadá to, že dnes dosáhneme na tropickou hranici, alespoň tak to vidí reálně na některých místech regionu meteorologové. Upřesníme si hned.
1: Počasí.
0: Začínám ranními teplotami. 23 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, ve Zlíně, ve Vizovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 18 stupňů vidím ve Starém Městě, 24 stupňů, to je Bystřice pod Hostýnem a přidáme tam Bojkovice. 21 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Strání a Vsetín. 22 stupňů, to je situace v Luhačovicích a v Horní Bečvě, taky ještě Štítná nad Vláří má stejnou hodnotu. 20 stupňů ve Valašské Senici a ve Velkých Karlovicích. Ráno a dopoledne očekáváme polojasno nebo až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou, ale přechodně může být i skoro jasno. Později odpoledne se bude postupně zatahovat a k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. V noci budou pak opět od jeho západu srážky i bouřky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 31 stupňů. Ráno povane vítr slabý, přes den mírný, jihozápadní až jižní, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Velmi dobré jsou rozpilové podmínky, večer budou postupně dobré a biozátěž ta je dnes vysoká, na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Stavět se dá z různých materiálů. Kdy se poprvé začalo stavět z cihel, to je téma, na které se zaměří už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: I tuto sobotu usedne na pohovku Jožky Kubáníka oblíbená osobnost. Jmenuje se Bára Hrzánová a kromě toho, že vlastní Dálii, má snad i nejnakažlivější smích. Přesvědčte se o tom v sobotu od 17. hodiny a v neděli se od 11. těšte na herce Tomáše Šulaje, který vám povypráví neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Trolejbusy a autobusy ve Zlíně Malenovicích znovu zastavují na zastávkách Malenovice Křižovatka, Malenovice Sídliště a U Mlýna. Od konce července je postupně v obou směrech vynechávali kvůli opravě povrchu silnice. Českému rozhlasu obnovení provozu potvrdil mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák. Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku se po 70 letech vrátí na své původní místo. Nejvýznamnější barokní památka ve městě byla od 50. let minulého století kvůli rozšíření silnice umístěna za památníkem obětí světových válek u zdi hřbitova. Přesun je součástí komplexní rekonstrukce severní části ulice Hradišťská, kde vznikne i menší oddychová zóna. Senát dnes projedná stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Iránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Irán. Počátku dneška očekávejte v našem regionu polojasno nebo až oblačno. Později odpoledne se bude zatahovat a k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště. Aktuální teploty se pohybují mezi 24 a 19 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane slabý přes den mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Čištění vozovky může dnes ráno zdržet provoz na silnici 1/49 mezi Zlínem a Lípou. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Postupné obsazování studijních budov okupačními vojsky vedlo k vytvoření unikátního systému vysílání. Třetí díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje fungování rozhlasové zpravodajské štafety, díky které regionální studia udržela souvislé informování veřejnosti. Třetí díl nabídneme už za okamžik, teď je 17:30. Dobré čtvrteční ráno.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

prav, ať se nahlucem zvýší, vynajmou ti dát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se nahlucem zvýší, vynajmou ti dát. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: Za 5 minut 6:15 dnes je 20. srpna. Když budovu Československého rozhlasu v Praze i další pracoviště obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujala regionální studia, která vytvořila zpravodajskou štafetu, vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. Třetí část 5-dílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili Karel Sedláček, hlasatel rozhlasu z roku 1968 a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení. Ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut. A ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na kladenské nádraží.
1: Je 12. hodina.
8: Hlásí se legální vysílač.
9: Rektor Vysoké školy Česko-technologické profesor doktor inženýr Jiří Klikorka vyzývá všechny posluchače Vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
1: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
10: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
11: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před 2 minutami bylo 6:15. Pokračujeme zprávami od meteorologů, podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom v regionu teplotně? V těchto chvílích čtu z údajů měřících stanic. 23 stupňů v Kroměříži, v Holešově, ve Zlíně, ve Vizovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 18 stupňů to je Staré Město, 24 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem a v Bojkovicích. 21 stupňů hlásí v těchto chvílích Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy, Strání a Vsetín. 22 stupně, to je situace v Hošťálkové, v Luhačovicích, ve Štítné nad Vláří a v Horní Bečvě. 20 stupňů ve Valašské Senici a ve Velkých Karlovicích. Ráno a dopoledne očekávejme polojasno nebo až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou, ale přechodně může být i skoro jasno. Později odpoledne se bude postupně zatahovat a k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. V noci pak budou opět od jeho západu srážky i bouřky ustávat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, k tomu povane ráno vítr slabý, přes den mírný, jihozápadní až jižní, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky, večer budou postupně dobré, ale biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je 20. srpna, přeju dobré čtvrteční ráno. Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Jaroslava Obermajerová. Dozvíme se například i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
1: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má, na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda, ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo? No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo? Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: Celý rozhovor s Jaroslavou Obermajerovou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už chystá Lukáš, nabídne je přesně v 6 hodin, to znamená za 7 minut. Dobré ráno. Just a perfect day. Drink sangria.

perfect day. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Největší křesťanský festival v České republice United bude od dneška ve Vsetíně. Zlín před začátkem nového školního roku obnovuje značení na přechodech u škol a školek. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně platí drahé kanceláře, ačkoliv je ve ztrátě. Během dneška očekávejte polojasno nebo oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale také semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové do Vsetína přijedou mladí lidé z celé republiky.
6: Účastníci přijíždí z celé České republiky, my to každý rok monitorujeme a dělá nám velkou radost, že přijíždějí až úplně z každého koutu, který si dokážete představit na mapě. Účast očekáváme mezi 4 a 5 tisíci účastníky.
5: Zlín obnovuje vodorovné značení na přechodech pro chodce v okolí základních a mateřských škol. Do začátku nového školního roku chce přetřít téměř 30 přechodů po celém městě. Za práce zaplatí zhruba 450 tisíc korun. Dělníci pracují hlavně brzy ráno nebo večer, kdy je na silnicích menší provoz. Vždy přitom obnovují jen jednu polovinu přechodu, aby místem mohli dál projíždět řidiči a procházet chodci. Pokračuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.
7: První zářijové dny jsou obdobím, kdy se do ulic vrací tisíce dětí a dobře viditelné dopravní značení je samozřejmě jedním z důležitých prvků, který přispívá k bezpečnosti.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu víc, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku. Klíčové bylo zajištění klientského centra. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku dnes v 11 hodin lidé uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Vzpomínková akce připomene jeden z největších hromadných transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 1943. Zhrnuje mluvčí Muzea romské kultury Karolína Špílmanová.
8: Zní samozřejmě česká a romská hymna a další pietní písně a také vystoupí vzácní hosté. Následně se přesuneme na nouzové pohřebiště Žalov, kde bude probíhat slovo pastora a následně se budou klást věnce a uctívat památka obětí.
4: Počasí.
5: Z počátku dnešního dne očekávejte ve Zlínském kraji polojasno nebo až oblačno s ojedinělým deštěm. Později odpoledne se bude zatahovat a k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště. Aktuální teploty se pohybují mezi 24 a 18 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný jihozápadní až jižní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu vám přeje Lukáš Jakubíček.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Zastavíme se u kalendáře a potvrdíme si 20. srpen. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do čtvrtku. Bernardu posílám gratulaci k svátku a přeju pohodu na startu nového letního dne. Co nám aktuální datum přineslo v historickém ohlédnutí, si řekneme za chvíli. Teď si nejdřív pochutnáme na jednohubkách s Vláďou Myšíkem. Je 6:05, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do čtvrtku, své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín, dnes je 20. srpna. Dobré ráno a vybírám z kalendária. V roce 1885 vyšlo první číslo Moravských novin Rovnost. Vydavatelem se stal Jan Opletal a prvním redaktorem Pankrác Krkoška. První čísla vycházela v nákladu asi 600 výtisků. Vydavatelé často museli sáhnout do svých kapes, aby uhradili provozní náklady. Před 114 lety se narodil generálmajor František Fajtl, stíhací pilot za druhé světové války u RAF. Byl vyznamenán 4 válečnými kříži, francouzským řádem Čestné legie a také například britským leteckým křížem. Po komunistickém převratu byl propuštěn z armády a degradován na vojína. Bez soudu ho věznili 17 měsíců na Mírově. Úplné satisfakce se ale dočkal až po sametové revoluci. 85. narozeniny by dnes oslavil slovenský herec, humorista, spisovatel a také dramatik Julius Satinský. Spolu se svým hereckým partnerem Milanem Lasicou nesměl v době normalizace nějaký čas vystupovat. V Dunajské ulici v Bratislavě má dodnes sochu a u ní je napsáno: Na naší ulici je svoboda. 20. srpna roku 1968 vyšla agenturní zpráva, že organizace Sputnik bez udání důvodu zrušila plánované zájezdy sovětské mládeže do tehdejšího Československa. Už ve 23 hodin téhož dne bylo jasné proč. Vojska Varšavské smlouvy překročila naše hranice. A ještě rok 1977 ve Spojených státech amerických byla vypuštěna vesmírná sonda Voyager 2 k planetám Jupiter a Saturn. Po kalendáři se vracíme do regionu. Ve Vsetíně dokončují instalaci nové naučné stezky věnované Josefovi Sousedíkovi. Nabízejí dobové fotografie, nepublikované videozáznamy nebo kvízy. Podrobnosti v reportáži už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zajdeme do filmové muziky, pro snímek s názvem Dáma v červeném napsal a naspíval tuto písničku Stevie Wonder. V roce 84 byla hitparádovou jedničkou v 28 zemích světa. Poslechneme si něžný a romantický hudební dopis.

0: přáním dobrého čtvrtečního rána je u vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín, máme přesně 7:15. Ve Vsetíně dokončují novou naučnou stezku o vynálezci, průmyslníkovi a bývalém starostovi města Josefu Sousedíkovi. Na 7 kovových stojanech rozmístěných v centru města si můžou lidé pomocí mobilního telefonu a QR kódu prohlédnout historické fotky i videozáznamy.
1: Dole pod schody je nový kovový stojan, který má asi 90 cm. Je to jeden ze 7 stojanů naučné stezky. A zatímco ty stojany jsou i díky jejich tmavé barvě takové nenápadné, tak ta Sousedíkova stopa je tady ve Vsetíně velká.
2: Je velká bezesporu, on na poli tehdy dynamicky a nově se rozvíjejícího elektromagnetismu, tak odborníci hovoří o tom, že když se řekne jméno Edison, Tesla, tak Sousedík tam prostě patří taky.
1: Ze schodů Masarykova gymnázia teď se stupuju blíže ke stojanu s Daliborem Marunou, který je předsedou spolku Josef Sousedík Genius Valašska. Je s námi i autor aplikace Petr Stodůlka.
3: Vlastně to, i to, co jsme chtěli říct, je to, že Vsetín by neexistoval v takovém rozsahu, jaký je bez něho. On se zasadil o rozvoj Vsetína, staral se tu o lidi, byl starostou, je to neuvěřitelná osobnost, ale tohle všechno bývá často opomíjeno.
1: Petr Stodůlka teď přikládá telefon k jednomu z těch QR kódů, které jsou na každém z těch 7 stojanů.
3: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografii dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma návštěvníkama.
1: My jsme se teď přesunuli do Panské zahrady. Proč jsme právě tady v parku?
2: V Panské zahradě jsme proto, že se blížíme řece Bečvě, která byla v době Sousedíka a jeho starostování zregulována. V tom se právě odráží to vizionářství, odvaha v době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 28, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
1: Říká Dalibor Maruna, s Petrem Stodůlkou se společně přesunujeme na vlakové nádraží. Tady je taky jeden z těch 7 stojanů. Kdyby byla tma, tak by ten stojan svítil.
3: Na stojanu je iluminační složka a vlastně ten svět tady téhle složky má symbolizovat elektřinu, která je silně spojena s Josefem Sousedíkem.
1: A konkrétně tady na nádraží si budeme moci taky přehrát hlas Josefa Sousedíka.
3: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč, který je pro skalního fanouška Josefa Sousedíka až skoro dojemný a stojí za to si ho plně vychutnat.
1: Sousedíkův hlas a taky celou aplikaci si budou moci lidé poslechnout a projít na konci srpna u příležitosti slavnostního otevření nového autobusového nádraží. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Dovolenou z práce věnoval jako častokrát cyklistice. Přesto byla tentokrát jiná. Stala se z ní cesta, která pomáhá. 1200 kilometrů z estonského Tallinu do polské Varšavy ujel David Venený ze Zlína na podporu dobrovolnického centra Adra Zlín. Co ho k cestě přivedlo? Nejen o tom si budu s ním a s Jarmilou Vodičkovou ze zlínské Adry povídat už 20. srpna. Těší se na vás Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 8 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace o počasí a tentokrát probereme situaci podrobně. Respektive o předpověď se postará meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: První otázka jistě nepřekvapí. Jaké máme z vašeho pohledu dnešní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak máme velkou oblačnost, v jižní části kraje se nám aktuálně teďka lokálně vyskytují přehánky a bouřky. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 23 do 19 stupňů a vítr ten nám vane převážně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Co nám přinese 20. srpen v celkovém hodnocení? Je před námi typicky letní den s odpovídajícími teplotami?
1: Tak bude nás začínat ovlivňovat zvlněná fronta, takže ze začátku ještě velká oblačnost, hlavně ráno v té jižní a východní části kraje ještě se mohou místy vyskytovat přehánky nebo bouřky. Dopoledne a zpočátku odpoledne tam už by těch srážek mělo být méně, jenom ojedinělé, případně i nějaká výjimečná bouřka. A také může tam být přechodně i polojasno, potom zase později odpoledne a k večeru by nám mohlo začít od jihozápadu přicházet pásmo deště, přehánek a bouřek. Ty můžou být teda i silnější, ty nejvyšší teploty očekáváme od 28 do 31 stupňů, vítr nám k tomu bude vát ráno ještě slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, přes den potom by už měl být mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu a k večeru nám při tom postupu těch bouřek může ale lokálně zesilovat. I s nárazy větru kolem 70 km za hodinu v těch bouřkách se nedají vyloučit případné kroupy většinou do těch 2 cm a také ty úhrny lokálně i kolem 30 mm.
0: Doplníme si ještě dnešní biozátěž.
1: Tak to je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Hned navážeme na zítřek, jak bude vypadat finále pracovního týdne, jak vychází pátek.
1: Tak v tu noc ještě ze začátku tam budou na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Tam se nedá ze začátku vyloučit i ještě stále nějaké ty silnější. Během noci by ale přechodně těch srážek mělo ubývat a k ránu zase od jihozápadu nám naopak těch srážek začne přibývat, takže ráno ještě místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřku. A zase během dopoledne a zpočátku odpoledne by tam mělo být přechodně i oblačno, srážky jenom výjimečně. A to další pásmo by potom mělo být zase od jihozápadu na večer a můžou tam být ty bouřky i silné, ale je tam teda poměrně velká nejistota, jak se nám to tak různě vlní, takže může se stát, že tam se to bude trošičku ještě ta poloha a ta intenzita i mírnit jinak. A ty nejnižší teploty očekáváme od 18 do 15 stupňů, zase v údolích mohou klesnout na hodnoty kolem 14 stupňů, ty nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů, vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, na večer se nám začne měnit na mírný jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu a v bouřkách nám může přechodně i výrazně zesilovat. Tam se nedají vyloučit i nárazy, pokud by se ty bouřky vyskytly kolem 90 km za hodinu.
0: Podívejme se taky krátce na víkend, ať máme představu, jak budou probíhat doba volné dny. Sobotu a neděli prozatím vidíte jak?
1: Tak ta sobota ještě tam ze začátku bude doznívat ten déšť, taková velká oblačnost. Přes den už by mělo být takové převážně oblačno, můžou se tam vyskytnout nějaké přehánky, spíše to vypadá v té severnější části kraje.

0: A na večer už by o to mělo převažovat, nebo pozdější odpoledne večer už takové polojasno, později i skoro jasno. Ty teploty sobotní nejnižší od 17 do 13 stupňů, ty nejvyšší od 22 do 26 stupňů. A neděle tam by mělo být spíš takové převážně oblačno, přechodně i zataženo a ty teploty od 15 do 11 stupňů a nejvyšší od 22 do 26 stupňů.
1: V počasí můžeme uzavřít, podrobně nám o něm pověděla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezky dne naslyšenou.
1: Za necelé 3 minuty bude 6:30, přesně o 6:30 samozřejmě přijde Lukáš se zprávami a my si do té doby poslechneme Krtka od skupiny Buty.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Další lokality v Luhačovicích i jejich místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín se dočkají výměny veřejného osvětlení. Předpokládané náklady připravované druhé etapy modernizace jsou 41 milionů korun. Přes 19 milionů by měla pokrýt dotace. Město v současné době vybírá dodavatele, konečná cena projektu tak vzejde z veřejné zakázky. Vedení Zlína nedostalo žádnou oficiální nabídku na převzetí 49% podílu města v hokejovém klubu Berani. Případné investory vyzval Zlín k předložení nabídek v červnu. Primátor města Jiří Korec z Hnutí ANO ale uvedl, že magistrát nyní vyjednává s jedním zájemcem. K žádné konkrétní dohodě zatím nedošlo. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů končí dvoudenní návštěvu Severní Makedonie. Dnes se ve Skopje sejde s premiérem Christianem Mickovským. Po včerejším jednání se svým protějškem Tymčem Mucunským Macinka prohlásil, že Česko chce přispět k urovnání sporu Severní Makedonie a Bulharska. Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků volných obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle asociace se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. Ve Zlínském kraji dnes očekáváme zataženo až oblačno, dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně i polojasno a ojedinělé déšť, kterého bude k večeru přibývat. Aktuální teploty se pohybují mezi 19 a 23 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dle dopravních serverů se v této chvíli jede po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už jenom pozdravím posluchače za volantem, přeju bezpečný dojezd k cíli a dalším probuzeným připomínám čtvrtek s datem 20. srpna. Dobré ráno, teď je 6:30, pustíme si písničku od Anny K.

0: Za 5 minut bude 6:45. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Je čtvrtek 20. srpna. Přeju dobré ráno a pojďme na další témata. Ve vrcholovém sportu často rozhodují naprosté detaily a někteří sportovci se také v přípravě zaměřují právě na ně. Příkladem budiž vsetínský hokejista Štěpán Matějček. O jeho specializaci víc uslyšíme 10 minut před 8:00. Do Pacetluk na Kroměřížsku se několikrát pod lidmi pracujícími na poli probořila zem. Když se tak stalo v roce 1955 pod zemědělským strojem, přijeli na místo archeologové. Co zjistili, proč se v kraji tvořily záhadné jámy hluboké několik metrů? Přímo na místo se vydali to zjistit redaktorka Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Poslechněte si reportáž z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje před 8:30. Já za chvíli přidám počasí, krátkou aktuální předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za 6:45 řekneme si, jak to bude s oblačností, maximálními teplotami, otevírám aktuální krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: A ještě na úvod, ranní teploty v našem kraji se teď pohybují mezi 19 a 23 stupni. Očekáváme zataženo až oblačno, ráno v jižní a jihovýchodní části kraje místy přehánky nebo bouřky. Dopoledne a zpočátku odpoledne potom přechodně i polojasno, srážky pouze ojediněle, výjimečně s bouřkou. Později odpoledne a k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být prý i silné. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 31 stupňů, k tomu povane ráno vítr slabý proměnlivý, přes den mírný, jihozápadní až jižní, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky, večer budou postupně dobré, ale biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Bez místní znalosti a zkušeností s řízením plavidel je lepší se některým úsekům vyhnout, tak letos vypadá sezóna na Baťově kanále. Správce a kapitány trápí dlouhotrvající sucho. Více si o tom řekneme za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Letošní léto a hlavně dlouhotrvající sucho trápí i kapitány na Baťově kanálu. Kriticky málo vody je například ve spodní části směrem na Hodonín. Letos otevřený úsek měl být přitom lákadlem pro turisty. Plavba sice není zakázaná, ale hrozí poškození lodí. A například ve Strážnici je aktuálně jenom 10% obvyklého srpnového průtoku. Ani srážky ze začátku týdne hladinu výrazně nezvedly. Správci vodní cesty tak doufají, že ještě zaprší.
1: Letos je potřeba dávat hlavně pozor na té nové části, která je splavněná směrem na Hodonín, protože jsou tam napadané stromy. I teď, když je sucho, tak jsou pořád skované pod hladinou a tam to nebezpečí je. Sucho ovlivňuje hlavně tu spodní část, kde je málo prohloubená ta dráha z té komory.
2: Popisuje kapitán lodí Lukáš Habarta. Na některých úsecích Baťova kanálu vyžaduje plavba obezřetnost, místní znalost a zkušenost, aby se plavidlo nepoškodilo.
1: Jsou tam značení v těch nejhorších úsecích, ale jinak je pravidlo pořád se držet od obou břehů ve stejné vzdálenosti, čili prostředkem. Je to lepší, pokud člověk to nemá úplně v ruce tu loď, tak radši ať tam nejezdí a jezdí směrem třeba na Uherské Hradiště nahoru.
3: Jednoznačně, co nám může pomoci, je déšť a v podstatě nic jiného.
2: Dodává Vojtěch Bart. Z obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Podle něj jsou některé průtoky stále pod hranicí sucha a poznat to je i pouhým okem.
3: Ta řeka Morava je tam viditelně níž. Přístaviště v Hodoníně má právě ty plovoucí výložníky skloněné směrem dolů, protože je poznat, že té vody je tam významně míň a je to také vidět zejména na přítocích řeky Moravy.
2: Museli proto přistoupit k opatřením.
3: Jednou z nich je omezení komorování na plavebních komorách. Když se nekomoruje v tom režimu, tak jak prostě ty lodě připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení toho komorování, neproběhne jich za den tolik.
2: Podle Bartka spozorovali i drobný úbytek návštěvnosti.
3: Při předpovědích takového toho velkého tropického vedra nám prodej lodních lístků mírně klesá, lidé jdou radši do stínu, k vodě ve smyslu koupat se, než na lodičky. Ale jsou to zejména ti, co by využili služeb buď pravidelných plaveb, anebo těch krátkodobých pronájmů. Ti, co mají zamluvené kajutové lodě na třeba celý víkend nebo na celý týden, tak ty termíny neruší.
2: Kvůli suchu platí i zákaz rybolovu na řece Moravě, například v úseku u Hodonína i z druhé strany na slovenském břehu u Holíče. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Hasiči Zlínského kraje od července vyjížděli už k více než 200 případům likvidace hmyzu. Na výzvu vsetínské nemocnice přišlo darovat krev víc než 150 lidí. Česko dá příští rok na obranu 191 miliard korun. Během dneška bude zataženo až oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Hasiči ve Zlínském kraji v létě zasahovali už u více než 200krát při likvidaci obtížného hmyzu, tedy včel, vos nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích, veřejných budovách, zásahy provádějí i v rodinných či bytových domech, kde hmyz ohrožuje alergiky. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
5: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
4: Více než 150 lidí reagovalo na výzvu vsetínské nemocnice k darování krve. Přes lední prázdniny jich chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Dárci přicházeli postupně ve třech termínech. Někteří přišli dát krev vůbec poprvé.
6: Na výzvu reagovala také Štěpánka Pavlusková z Kateřinic. Nedostatek krve pro ní byl impulzem, aby krev přišla darovat poprvé.
7: Viděla jsem tu výzvu, tak jsem si řekla, že to je právě ten můj čas, kdy můžu přijít.
6: Všem příchozím poděkovala vedoucí laborantka Marie Kašparová. Uvítala by ale, kdyby lidé chodili i během roku.
8: Budeme rádi, když dárci budou reagovat nejenom na ty výzvy, ale aby chodili pravidelně a to k nám na naše oddělení.
6: Odběrové dny jsou ve vsetínské nemocnici v pondělí a ve středu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalšími 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších rezortů.
9: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách, jiných ministerstev, tak to je nad to.
4: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Senát dnes projedná stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly tři senátní výbory, všechny ji doporučili zamítnout.
3: Počasí.
4: V našem regionu dnes bude zataženo až oblačno. Dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně i polojasno a ojediněle déšť, kterého bude k večeru přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 19 a 23 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku mezi Hulínem a Otrokovicemi dnes může zdržet provoz údržba stromů a keřů. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: budeme soutěžit, jenom vás, milí posluchači, navedu na správný řádek v kalendáři a zdravím u vstávání do čtvrtku. Leto pokračuje, před námi je datum 20. srpna, podle meteorologů můžeme dosáhnout až na tropickou teplotní hranici. To samozřejmě až v pozdějších hodinách. Teď si momentálně přejeme dobré ráno. Knihu, kterou věnuje vydavatelství Kazda, napsal Stanley Tucci, dali název Chuť mého života a jde víceméně o memoáry, o jídle a životě řečeno jednou větou. Doufám, že po písničce skupiny MIG 21 se dočkáme správné odpovědi, moravské nářečí probereme už za chvíli. Teď je 7 hodin a 5 minut, od mikrofonu zdraví Petr Uhřík.
11: Český rozhlas Zlín.
12: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 7:08 právě začíná pravidelná ranní soutěž s hádáním nářečního slůvka. Pro tentokrát se za tajemným výrazem vydáme do Nivnice na Uherskobrodsku, tak si nachystejte, milí posluchači, v případě zájmu své telefony, hrajeme o knihu vydavatelství Kazda s názvem Taste, chuť mého života. Jenom připomenu ještě správné číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Slovo, které nám za chvíli prozradí pan Karel, jste možná zaslechli nebo vám přijde minimálně povědomé. V Nivnici se používalo v dobách minulých docela často. Tak si ho poslechneme hned, jak zjistím, koho máme na telefonu. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Alo, alo? Někdo to vzdal, pojďme se podívat dál, kdo pak volá. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Marie ze Zlína.
0: Paní Marie, dnešní otázka mi připadne poměrně lehká, tak držím palce a jdeme na věc?
2: Ano.
0: Tak, pouštím otázku.
3: Slovo kombeláč se u nás v Nivnici používalo, a jestli pak víte, co to je?
0: Kombeláč. Co to je kombeláč?
2: Kombeláč. Tak to vůbec nevím. Mohla by prosit nápovědu?
0: Já si myslím, že jak vyslovím 3 nápovědy, tak se paní Marie, jak se říká lidově, chytíte. Buď je to mluvka, člověk, který rád zveličuje, nebo plachta natažená mezi stromy ke kolébání dětí. A třetí možnost, je to zemědělský stroj na rozmíchávání krmení. Kombelač.
2: Takže můžete říct ještě to slovo?
0: Ještě jednou, kombelač je buď mluvka, člověk, který rád zveličuje, nebo plachta natažená mezi stromy ke kolébání dětí, anebo zemědělský stroj na rozmíchávání krmení.
2: Tak asi by to mělo být to Bčko, no.
0: Mělo, myslíte?
2: Myslím, ale nejsem si jistá.
0: Plachta, dobře. Takže dáváme Bčko, pan ano. Karel nám prozradí, co nebo kdo to byl kombelač.
3: Je to docela obyčejná plachta mezi stromy, říkalo se tomu také trávnica. No a když byly děti malé a robečky pracovali třeba na zahradě a tak, děcka dali do kombelača, do trávnice a mohli pracovat.
0: Tak to jednoduše. No vidíte, že nám to nakonec šlo velmi lehce, paní Marie. Vítězíte v dnešní soutěži, gratuluju.
2: Děkuji.
0: Já znám to slovo i s písmenem G na začátku, když se někdo...
2: Kolébač nebo něco takového, že?
0: No, když se někdo gombélá, tak se pohupuje, já nevím, naklání ze strany na stranu, je třeba kolébavou chůzí, že on se tak gombélá, se říká, že? Tak, máme jasno v tomto výrazu, jsme zase o něco chytřejší a paní Marie, vám ještě jednou gratuluju, přeju hezký den.
2: Děkuji, přeji taky všem posluchačům.
0: Tak, nashledanou, vydržte na telefonu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Hudební výlety do minulosti máme rádi, proto se teď zastavíme v roce 71. Jdeme 55 let zpátky za hitparádovou jedničkou skupiny Pop Tops, adresovanou zesnulé matce, o vzpomínkách na dětství a život obecně.

0: Teď je 7:45, dostáváme se k počasí a vypadá to, že dnes dosáhneme na tropickou hranici. Aspoň tak to vidí reálně na některých místech regionu meteorologové, upřesníme si.
1: Počasí.
0: Začínám ranními teplotami, teď se pohybujeme v našem regionu mezi 19 a 23 stupni. Očekáváme zataženo až oblačno, ráno v jižní a východní části kraje místy přehánky nebo bouřky. Dopoledne a zpočátku odpoledne potom přechodně i polojasno, srážky pouze ojediněle, výjimečně zabouří. Později odpoledne a k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přehánek a bouřek, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů, povane ráno vítr slabý proměnlivý, přes den mírný, jihozápadní až jižní, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Velmi dobré, potom večer postupně dobré, jsou a budou rozptylové podmínky, biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vedení Rožnova pod Radhoštěm řeší, jak zachránit místní fotbal. Klub má nevyúčtované dotace, s naší reportérkou Gabrielou Hickl přidáme podrobnosti za chvíli.
2: Třídění odpadu má svá pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Za 9 minut půl osmé a čtvrtek 20. srpen, do kterého se vítáme. Budoucnost fotbalu v Rožnově pod Radhoštěm je nejistá. Tamní klub má nevyúčtované dotace vůči městu, Zlínskému kraji i Národní sportovní agentuře. Vedení města proto hledá řešení, jak fotbal ve městě udržet. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Gabriela Hickl, které přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno. Situace kolem rožnovského fotbalu se zatím nikam neposunula. Klub se k dalšímu vývoji nechce vyjadřovat a jeho zástupci už několik měsíců nekomunikují.

0: Před písničkou Marie Rotrové jsme mluvili krátce s Gabrielou Hykl, naší reportérkou, o budoucnosti fotbalu v Rožnově pod Radhoštěm, která je prý nejistá. Jenomže Rožnov chce fotbal jistě udržet. Co proto konkrétně radnice dělá, když navážeme?
1: Tak situace kolem rožnovského fotbalu se zatím nikam neposunula, klub se k dalšímu vývoji nechce vyjadřovat a jeho zástupci už několik měsíců nekomunikují. Radnice proto hledá cestu, jak fotbal ve městě udržet, naráží ale na podmínky dotací, které klub v minulosti dostal od Národní sportovní agentury Zlínského kraje i města. Peníze byly určené například na nový trávník a osvětlení, dotace ale dosud nejsou vyúčtované, no a klubu hrozí, že je bude muset vracet. Jak mi potvrdil policejní mluvčí Petr Jaroš, případem už se zabývá taky policie. Žádné trestní oznámení ale zatím podané nebylo.
0: Takže co proto konkrétně Rožnov dělá?
1: Město už klubu nabídl pomoc, oslovilo předsedu i členy, aby svolali valnou hromadu a řešili další budoucnost. Radnice zároveň připravila variantu, podle které by mladí i dospělí fotbalisté mohli přejít pod tělovýchovnou jednotu a nastoupit za ní už v nadcházející sezóně. To je s tím souhlasí, problémem jsou ale zmiňované dotace. Fotbalový areál vznikl právě díky nim. Klub, který dotace dostal, ho ale musí po určitou dobu sám provozovat. Tuto povinnost proto nemůže jednoduše převést na jiný subjekt. Pokud by fotbal v Rožnově provozovala právě TJ, klub by podle prvního výkladu Národní sportovní agentury musel přijaté dotace vracet.
0: To je scénář, kterému asi se chtějí všichni vyhnout.
1: Ano, vedení města říká, že by tím oddíl dostalo do ještě větších problémů. Podle radnice se přitom agentura s podobným případem ještě nesetkala. Její pracovníci si musí nejdříve prostudovat, jestli existuje výjimka. V příštím týdnu bude vedení Rožnova jednat se zástupci agentury v Praze. Rozhodně je snahou radnice, aby klub přešel pod tělovýchovnou jednotu co nejdříve.
0: Říká reportérka Gabriela Hykl, která sleduje situaci kolem fotbalového klubu v Rožnově pod Radhoštěm. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Už si jenom doplníme přesný čas za 3 minuty půl osmé. Hospodě.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Trolejbusy a autobusy ve Zlíně Malenovicích znovu zastavují na zastávkách Malenovice Křižovatka, Malenovice Sídliště a U Mlýna. Od konce července je postupně v obou směrech vynechávali kvůli opravě povrchu silnice. Českému rozhlasu obnovení provozu potvrdil mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák. Novou naučnou stezku o Josefu Sousedíkovi dokončují ve Vsetíně. Vede od Masarykova gymnázia přes Panskou zahradu, Horní město a vlakové nádraží. Provázet jí bude 700 Janů s QR kódy pro naskenování v telefonu. Slavnostně se stezka otevře 31. srpna. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nezpůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Ve Zlínském kraji dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně i polojasno a ojedinile déšť, který bude k večeru přibývat. Aktuální teploty se pohybují mezi 23 až 18 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané vozidlo může omezit průjezdnost na třídě 3. května v Malenovicích ve Zlíně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do našeho regionálního servisu patří taky kultura, proto se už za chvíli podíváme do aktuální nabídky. Teď je 7:30, 2,5 minuty, dobré ráno si přejeme do 20. srpna. Pohodový letní start podpořím písničkou Standy Hloška s Petrem Kotvaldem.

0: Český rozhlas Zlín s přáním dobrého čtvrtečního rána, když máme 4,5 minuty do 7:45. Zaměříme se na kulturu, pozvu na několik zajímavých akcí. Prohlídka městem s názvem Stopy meziválečné architektury nabídne účastníkům zajímavosti ze zlínské architektury. Prostřednictvím odborného vyprávění kurátora Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně se můžete dozvědět o tom, jak vznikaly běžné baťovské domky i reprezentativní vily. A taky, jak Gahurův prospekt definoval moderní Zlín. Vstupenku je potřeba si zakoupit předem online nebo na recepci 1415 Baťova institutu. Doba autobusové prohlídky městem Zlín je 120 minut a sraz zájemců před budovou 1415 je 17 hodin. Letošní 57. ročník liptálských slavností odstartuje folklorním odpolednem ve Vsetíně v Panské zahradě. Vystoupí zahraniční folklorní soubory, například až z dalekého Ománu. A o 8:30 večer jste zváni na projekci do Liptálského zámeckého parku. Uvidíte film Valašské lidové pohádky, Poutníci, za účasti režiséra a autora Michala Martinky. Dnes začíná ve Vsetíně 16. ročník křesťanského multižánrového festivalu United, který potrvá do 22. srpna. Přinese hudební koncerty, řečníky, semináře, workshopy i program pro děti v centru města a na Dolním náměstí. Kompletní program najdete samozřejmě i na internetu www.festivalunited.cz. Dnes se na koncertním pódiu v Kroměříži sejdou naposledy mladí umělci z Evropy, ale i dalších zemí světa. V 19 hodin se můžete zaposlouchat do závěrečného koncertu Akademie Kroměříž 2026, a to ve sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži. Dnes taky končí divadelní festival v Luhačovicích. Těšit se můžete na večerní komedii Účet Pražského divadla Bez zábradlí. Vztahová a situační komedie o výjezdu tří nejlepších přátel, kteří řeší ženy, a také jeden nevyřízený účet za večeři. Začíná o 7:30 večer v Lázeňském divadle.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Pokračujeme zprávami od meteorologů, podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom v regionu teplotně v těchto chvílích, čtu z údajů měřících stanic. 21 stupňů v Kroměříži, v Hošťálkové, ve Vsetíně a v Horní Bečvě. 20 stupňů hlásí Staré Město, Kateřinice Ojčná, Bojkovice, Luhačovice, Štítná nad Láří a Valašská Senice. 23 stupňů vidím v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a ve Valašském Meziříčí. Maruška Hostýnské Vrchy má 19 stupňů, stejně jako Velké Karlovice. 22 stupňů je ve Zlíně a ve Vizovicích. 18 stupňů to je hodnota ve Strání. A ještě nám chybí nějaké místo, myslím, že jsme prošli kromě Hošťálkové a Horní Bečvy všechna místa, tady vidím 21 stupeň. Dnes očekáváme zataženo až oblačno, ráno v jižní a východní části kraje místy přehánky nebo bouřky. Dopoledne a zpočátku odpoledne potom přechodně i polojasno, srážky pouze ojediněle, výjimečně zabouří. Později odpoledne a k večeru pak začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Ráno povane vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, jihozápadní až jižní, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky teď, večer budou postupně dobré, s biozátěží na trojce, tedy zátěží vysokou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ve vrcholovém sportu často rozhodují naprosté detaily a někteří sportovci se tak v přípravě zaměřují právě na ně. Příkladem je vsetínský hokejista Štěpán Matějček, o jeho specializaci víc uslyšíme za okamžik.
2: 21. srpen 1968, okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.

0: Start hokejové sezóny se rychle blíží, hráči už jsou v plném tréninku a hlavně hrají přípravné zápasy. Pro vsetínského útočníka Štěpána Matějčka toto období znamená taky to, že speciálně piluje jedno svou přednost, je totiž expert na vhazování. Ve valašském týmu je v této činnosti dlouhodobě nejúspěšnější, což si teď potvrdíme.
1: No, myslím si, že máme obrovskou výhodu v tom, že já vlastně od malička hraju centra. Takže já těch bulí mám jako nahraných, si myslím, za tu kariéru fakt jako extrémně moc.
2: Vysvětluje hokejista prvoligového Vsetína Štěpán Matějček, jak se z něj stal specialista na bulí. Nejdále jen o to, že tuto situaci mockrát zažil v zápase. Drilluje ji taky v tréninku a zrovna teď nastává období, kdy se na tuto činnost zaměřuje speciálně.
1: 14 dní před soutěží vždycky už pak začínám po tréninku si zůstávat sám jako na ledě a nechám si tam házet puky, popřípadě kluci pak jako chtějí chodit taky si natrénovat bule, takže pak to trénujeme proti sobě, no a řešíme varianty, co na těch bulích dělat jinak, no.
2: Další část přípravy na vhazování je pro Matějčka, řekněme, teoretická.
1: To řeším před každým zápasem, vím, co za protihráče, co tam je za bulaře, takže víceméně už ty hráče znám za těch pár sezon v té první lize, kdo jak to hraje, takže tam už se moc připravovat nemusím, ale když přijde někdo novej do soutěže, tak se pak kouknu nějaký videa, jak hraje bule, abych věděl, co od něj můžu čekat, po případě na co se připravit, co má jako silnou disciplínu, jestli backhand, forehand.
2: A k vysoké úspěšnosti při souboji o puk pomáhá vsetínskému útočníkovi taky to, že se i při zápasech snaží učit od soupeřů, ideálně od těch nejlepších.
1: Pamatuju si, že vlastně jsem byl v Ústí a hrál jsem proti Kladnu, tak jsem koukal na každý pohyb nohou, rukou Tomáše Plekance, protože vím, že prvních pět bulí, když jsme hráli, šel jsem s ním na buli, tak to jsem si ani neťuk do puku. A hnedka jsem vlastně pak i ze střídečky jsem koukal, když jsem ho měl před sebou.
2: V dalším přípravném utkání čekají Štěpána Matějčka na vhazování soupeři, které asi moc nezná. Od 5 hodin odpoledne nastoupí Vsetín doma na Lapači proti polskému Krakovu. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Největší křesťanský festival v České republice United bude ode dneška ve Vsetíně. Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém Městě se vrátí na své původní místo. Rodiče nejvíc plánují za školní pomůcky zaplatit do 3 000 korun. Během dneška bude zataženo až oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale také semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové do Vsetína přijedou mladí lidé z celé republiky.
7: Účastníci přijíždí z celé České republiky, my to každý rok monitorujeme a dělá nám velkou radost, že přijíždějí až úplně z každého koutu, který si dokážete představit na mapě. Účast očekáváme mezi 4 a 5 000 účastníky.
6: Na své původní místo v ulici Hradišťská ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťskou se po 70 letech vrátí sousoší svatého Jana Nepomuckého. Proč došlo k přesunu památky, popisuje starosta města Martin Zábranský z Hnutí STAN.
8: Po druhé světové válce, někdy v polovině 50. let, došlo jednak k rozšíření tady téhle komunikace a jednak ten režim bývalý nepřál úplně jak když sakrálním stavbám, takže došlo k jejímu přesunu za památník obětem první a druhé světové války před hřbitov ve Starém Městě.
6: Přesun památky je součástí komplexní rekonstrukce severní části ulice Hradišťská za 22 milionů korun, která by měla skončit v říjnu. Sousoší bude umístěna na kraji oddychové zóny s lavičkami. Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3 000 korun, naopak přes 5 000 korun jen pětina. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1 000 lidí. Problém se zaplacením pomůcek před školním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Diakonie Českobratrské církve evangelické proto pro děti z chudších rodin pořádá sbírku. Lidé můžou přispět přímo v některých obchodech nebo online. Podobně pomáhá také organizace Fandi mámám. V posledních 2 letech odcházejí pachatelé znásilnění od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív. Vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti. Podle těch šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. V posledních 2 letech se poměr zvýšil na skoro 60%. Podle mluvčí ministerstva Nikoly Ješkové narůstá společenská citlivost k tématu a přibývá ohlášených případů.
5: Počasí.
6: V našem regionu dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně také polojasno a ojediněle déšť, kterého bude k večeru přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 23 a 18 stupni. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 28 až 31 stupni a vítr povane mírnýho západní až jižní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: V této chvíli se podle hlášení dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ve Vsetíně dokončují instalaci nové naučné stezky věnované Josefu Sousedíkovi. Nabízejí dobové fotografie, nepublikované videozáznamy nebo kvízy. Podrobnosti nabídneme v reportáži už za chvíli. A když zajdeme do historie, u Pace Tluk na Kroměřížsku se několikrát pod lidmi pracujícími na poli probořila zem. Když se tak stalo v roce 1955 pod zemědělským strojem, přijeli na místo archeologové. Na co přišli? Přímo na místo se vydali to zjistit redaktorka Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Výsledky jejich pátrání si poslechněte před 8:30 v cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje. Teď písničku Jarka Nohavici, máme 8 hodin a 5 minut. Petr Uhřík stále přeje pohodu na startu 20. srpna. Dobré čtvrteční ráno.
5: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 8 hodině a čtvrtek 20. srpna v kalendáři. Ve Vsetíně dokončují novou naučnou stezku o vynálezci, průmyslníkovi a bývalém starostovi města Josefu Sousedíkovi. Na 7 kovových stojanech rozmístěných v centru města si můžou lidé pomocí mobilního telefonu a QR kódu prohlédnout historické fotky i videozáznamy.
1: Dole pod schody je nový kovový stojan, který má asi 90 cm. Je to jeden ze 7 stojanů naučné stezky. A zatímco ty stojany jsou i díky jejich tmavé barvě takové nenápadné, tak ta Sousedíkova stopa je tady ve Vsetíně velká.
2: Je velká bezesporu, on na poli tehdy dynamicky a nově se rozvíjejícího elektromagnetismu, tak odborníci hovoří o tom, že když se řekne jméno Edison, Tesla, tak Sousedí tam prostě patří taky.
1: Ze schodů Masarykova gymnázia teď sestupuju blíže ke stojanu s Daliborem Marunou, který je předsedou spolku Josef Sousedík Genius Valašska. Je s námi i autor aplikace Petr Stodůlka.
3: Vlastně i to, co jsme chtěli říct, je to, že Vsetín by neexistoval v takovém rozsahu, jaký je bez něho. On se zasadil o rozvoj Vsetína, staral se tu o lidi, byl starostou, je to neuvěřitelná osobnost, ale tohle všechno bývá často opomíjeno.
1: Petr Stodůlka teď přikládá telefon k jednomu z těch QR kódů, které jsou na každém z těch 7 stojanů.
3: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografii dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma návštěvníkama.
1: My jsme se teď přesunuli do Panské zahrady. Proč jsme právě tady v parku?
2: V Panské zahradě jsme proto, že se blížíme řece Bečvě, která byla v době Sousedíka a jeho starostování zregulována. V tom se právě odráží to vizionářství, odvaha. V době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
1: Říká Dalibor Maruna, s Petrem Stodůlkou se společně přesunujeme na vlakové nádraží. Tady je taky jeden z těch 7 stojanů. Kdyby byla tma, tak by ten stojan svítil.
3: Na stojanu je iluminační složka a vlastně ten svět tady téhle složky má symbolizovat elektřinu, která je silně spojena s Josefem Sousedíkem.
1: A konkrétně tady na nádraží si budeme moci taky přehrát hlas Josefa Sousedíka.
3: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč, který je pro skalního fanouška Josefa Sousedíka až skoro dojemný a stojí za to si ho plně vychutnat.
1: Sousedíkův hlas a taky celou aplikaci si budou moci lidé poslechnout a projít na konci srpna u příležitosti slavnostního otevření nového autobusového nádraží. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Na řadu se dostávají informace o počasí a tentokrát probereme situaci podrobně. Respektive o předpověď se postará meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna. Přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Co nám přinese 20. srpen v celkovém hodnocení? Je před námi typicky letní den s odpovídajícími teplotami?
2: Tak bude nás začínat ovlivňovat zmíněná fronta, takže ze začátku ještě velká oblačnost, hlavně ráno v té jižní a východní části kraje ještě se mohou místy vyskytovat přehánky nebo bouřky. Dopoledne a zpočátku odpoledne tam už by těch srážek mělo být méně, jenom ojedinělé, případně i nějaká výjimečná bouřka. A také může tam být přechodně i polojasno, potom zase později odpoledne a k večeru by nám mohlo začít od jihozápadu přicházet pásmo deště, přeháněk a bouřek. Ty můžou být teda i silnější, ty nejvyšší teploty očekáváme od 28 do 31 stupňů, vítr nám k tomu bude vát ráno ještě slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, přes den potom by už měl být mírný, jihozápadní a jižní do 20 km za hodinu a k večeru nám při tom postupu těch bouřek může ale lokálně zesilovat. I s nárazy větru kolem 70 km za hodinu v těch bouřkách se nedají vyloučit případné kroupy většinou do těch 2 cm a také ty úhrny lokálně i kolem 30 mm.
1: Doplníme si ještě dnešní biozátěž.
2: Tak to je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
1: Hned navážeme na zítřek, jak bude vypadat finále pracovního týdne, jak vychází pátek.
2: Tak v tu noc ještě ze začátku tam budou na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Tam se nedá ze začátku vyloučit i ještě stále nějaké ty silnější. Během noci by ale přechodně těch srážek mělo ubývat a k ránu zase od jihozápadu nám naopak těch srážek začne přibývat, takže ráno ještě místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřku. A zase během dopoledne a zpočátku odpoledne by tam mělo být přechodně i oblačno, srážky jenom výjimečně. A to další pásmo by potom mělo být zase od jihozápadu na večer a můžou tam být ty bouřky i silné, ale je tam teda poměrně velká nejistota, jak se nám to tak různě vlní, takže může se stát, že tam se to bude trošičku ještě ta poloha a ta intenzita i mírnit jinak. A ty nejnižší teploty očekáváme od 18 do 15 stupňů, zase v údolích mohou klesnout na hodnoty kolem 14 stupňů, ty nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů, vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, na večer se nám začne měnit na mírný jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu a v bouřkách nám může přechodně i výrazně zesilovat, tam se nedají vyloučit i nárazy, pokud by se ty bouřky vyskytli kolem 90 km za hodinu.
1: Podívejme se taky krátce na víkend, ať máme představu, jak budou probíhat doba volné dny. Sobotu a neděli prozatím vidíte jak?
2: Tak ta sobota ještě tam ze začátku bude doznívat ten déšť, taková velká oblačnost. Přes den už by mělo být takové převážně oblačno, můžou se tam vyskytnout nějaké přehánky, spíše to vypadá v té severnější části kraje a na večer už by o to mělo převažovat, nebo pozdější odpoledne večer už takové polojasno, později i skoro jasno, ty teploty sobotní nejnižší od 17 do 13 stupňů, ty nejvyšší od 22 do 26 stupňů a neděle tam by mělo být spíš takové převážně oblačno, přechodně i zataženo a ty teploty od 15 do 11 stupňů a nejvyšší od 22 do 26 stupňů.
1: V počasí můžeme uzavřít, podrobně nám o něm pověděla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
3: Dovolenou z práce věnoval jako častokrát cyklistice. Přesto byla tentokrát jiná. Stala se z ní cesta, která pomáhá. 1200 kilometrů z estonského Tallinu do polské Varšavy ujel David Venený ze Zlína na podporu dobrovolnického centra Adra Zlín. Co ho k cestě přivedlo? Nejen o tom si budu s ním a s Jarmilou Vodičkovou ze zlínské Adry povídat už 20. srpna. Těší se na vás Markéta Macháčková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
2: Míříme právě teďka na místo bývalého větrného mlýnu, takzvaný Kameňák. Právě v blízkosti tohoto mlýnu měly být nějaké jámy, do které se v létě 1955 propadl místní traktorista ze zemědělského družstva v Pacetlukách.
0: Říká Pavlína Danělová, archeoložka Muzea Kroměřížska. Takže dneska budeme zjišťovat, jak to, že krajina na Kroměřížsku, krajina v okolí Pacetluk v sobě ukrývá zvláštní otvory?
3: Dokonce jámy.
0: Paní Danělová, jsou tyto události, kdy někdo skončil v nějaké propadlině, časté? Vypráví se to v Pacetlukách?
2: Máme záznamy, že ano, minimálně pětkrát. Jedenkrát to byla děvečka, co hrabala seno. Jedenkrát to měl být právě i bývalý mlynář z větrného mlýnu Kameňákov, který právě jel na projížďce se svým koněm a propadl se do té díry i s tím koněm.
0: Archeolog Jan Pavelčík z Krajského muzea v tehdejším Gottwaldově spolu s ředitelem Holešovského muzea Františkem Domanským přijeli prozkoumat, kam to vlastně traktorista zapadl.
2: V létě 1955 byl přivolán doktor Jan Pavelčík společně s ředitelem Holešovského muzea Františkem Domanským, který měli udělat průzkum dané díry. Byl vlastně povolán na místo, kde ho dovedl traktorista, který se sem teda propadl s tím traktorem. Zjistili, když se stoupili do té díry, takže se vlastně jednalo o takovou dobře dochovanou jámu, která měla velmi zvláštní tvar. Tvar je lahve, má nahoře průměr jenom 80 cm, takže pro naši představu určitě ten traktor tam nezahučel celý. Jenom třeba částečně nějakým kolem, předním, zadním. Pak tam byl trichtýřovitě se zužující sopouch a pod tímto zuženým sopouchem,
0: tedy hrdlem,
2: o průměru 50 cm, se nacházel ještě níže větší prostor. V největším průměru té jámy bylo 175 cm a dno mělo vlastně nějakých 120 cm.
0: To vypadá, že to nevzniklo samo o sobě.
2: Určitě se jedná o takzvaný loch na uskladnění obilí nebo nějakých potravin.
3: Je celkem škoda, že nakonec ty jámy obecní úřad zasypal kvůli bezpečnosti, jak jsem se dozvěděl před mnoha lety od jednoho ze starostů.
0: Takže teď v krajině už najdeme jenom takové prohlubně, které nám dávají vědět, že kdysi tady stával mlýn, ale možná, kdybychom hledali pořádně, tak bychom se možná i propadli. Další záhady a tajemství Zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
4: Pokud chcete podrobnosti o vzniku obilních jam na Kroměřížsku, poslechněte si dlouhou verzi seriálu. A to v našem nedělním vysílání 10 minut před půl čtvrtou. Tam si můžete vychutnat celý březnový díl z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje. Pořad najdete taky na webu zlin.rozhlas.cz, kde si můžete prohlédnout i fotografie z natáčení, samozřejmě i v podcastových aplikacích.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Více než 150 lidí reagovalo na výzvu vsetínské nemocnice k darování krve. Přes letní prázdniny jí chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Dárci přicházeli postupně ve třech termínech. Někteří přišli dát krev vůbec poprvé. Zlín obnovuje vodorovné značení na přechodech pro chodce v okolí základních a mateřských škol. Do začátku nového školního roku chce přetřít téměř 30 přechodů po celém městě. Za práce zaplatí zhruba 450 tisíc korun. Dělníci pracují hlavně brzy ráno nebo večer, kdy je na silnicích menší provoz. V Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnělo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů končí dvoudenní návštěvu Severní Makedonie. Dnes se ve Skopje sejde s premiérem Christianem Mickovským. Po včerejším jednání se svým protějškem Timčem Mucunským Macinka prohlásil, že Česko chce přispět k urovnání sporu Severní Makedonie a Bulharska. Ve Zlínském kraji dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně také polojasno a ojedinělé déšť, který může k večeru přibývat. Aktuální teploty se pohybují mezi 23 a 19 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 28 a 31 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda dvou vozidel se stala na silnici 57 mezi Valašským Meziříčím a Bystřičkou na Vsetínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: U data 20. srpna vidíme v kalendáři jméno Bernard, původem starogermánské, vhodné pro muže silného, statného a odvážného. Jméno tvrdé, doslova medvědí. Tak bych volně přeložil doslovný význam a ještě se podívám do české statistiky. Oslavenců máme po republice necelou 500. Blahopřeju pánové a přidávám písničku Michala Davida.

0: Když se řekne klavírní virtuos a přitom se pohybujeme v oblasti popové muziky, tak vás možná napadne Rudolf Rockl, dlouholetý hráč u Karla Gotta, nebo Jiří Malásek samozřejmě. Zasvěcení vědí, že Michal David sem patří taky, je to skutečně mistr za klávesami všeho druhu. Ale já dnes myslím na Michala Penka, který začínal podobně, mimochodem na jaře oslavil 58 let. Byl vůbec prvním zpěvákem legendární skupiny Lucie. Potom randil s Ivetou Bartošovou, pro kterou složil i několik písniček, no k tomu výborně fungovala jeho solová kariéra až dejme tomu do roku 94. Jeho drogovou minulost nebudu znovu vytahovat, každopádně dlouho o Michalovi nebylo ani vidu, ani slechu. Nedávno ale začal být znovu aktivní, vypadá ve formě. S návratem na pódia to myslí úplně vážně, začal znovu zkoušet s kapelou a plánuje prý hned několik koncertů, vedle toho dokázal navázat na spolupráci s divadlem Broadway. Tak ať se daří.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před malou chvílí bylo 8:45, řekneme si, jak to bude s oblačností, maximálními teplotami. Otevírám aktuální krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: A ještě na úvod. Ranní teploty v našem kraji se teď pohybují mezi 19 a 23 stupni. Očekáváme zataženo až oblačno, ve zbytku rána v jižní a východní části kraje ještě místy přehánky nebo bouřky. Dopoledne a zpočátku odpoledne potom přechodně i polojasno, srážky pouze ojediněle, výjimečně se může objevit bouřka. Později odpoledne a k večeru začne pak od jihozápadu přecházet pásmo deště, přehánek a bouřek, které mohou být i silné. Ráno pované, vítr slabý proměnlivý, přes den pak mírný, jihozápadní až jižní. Rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu k večeru může vítr při postupu bouřek lokálně výrazně zesilovat. Rozpilové podmínky jsou velmi dobré, večer by postupně měly být dobré, biozátěž se nám dostala až na trojku, takže dnes je zátěž vysoká.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Ve finále dnešního rána ještě napovím, kam se v našem vysílání posuneme dál. V Otrokovicích společně s regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou nahlédneme do světa legendární značky Harley Davidson. Místní muzeum totiž ukrývá desítky historických motocyklů i další unikátní předměty. Jak taková sbírka vznikala a co všechno dnes mohou návštěvníci v muzeu obdivovat, uslyšíte v dobrém dopoledni, odpoledni Českého rozhlasu Zlín ve 14:15. Dopoledne každopádně otevřou pravidelné srdcovky, taky u jejich poslechu přeje pohodu a hezký letní den Petr Uhřík. 9 hodin bude za 9 minut.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zdravotníci v létě vyjíždějí k více případům napadení hmyzem než v loňském roce. Zlín nedostal žádnou oficiální nabídku na převzetí podílu v hokejovém klubu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá drahé kanceláře. Dnes bude zataženo až oblačno s deštěm a nejvyšší teploty dosáhnou na 31 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Téměř 150 případům napadení hmyzem vyjížděli během letošního června a července zdravotničtí záchranáři ve Zlínském kraji. Pokračuje lékař Vojtěch Svízela ze zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
3: V měsíci červenci jsme potom vyjížděli k celkem 131 alergickým reakcím a z toho 102 bylo po napadení hmyzem, což je markantní nárůst oproti minulému roku, kde například v měsíci červenci jsme vyjížděli celkově k 77 alergickým reakcím.
2: Vedení Zlína nedostalo žádnou oficiální nabídku na převzetí 49% podílu města v hokejovém klubu Berani. Případné investory vyzval Zlín k předložení nabídek v červnu. Primátor města Jiří Korec z Hnutí ANO ale uvedl, že magistrát nyní vyjednává s jedním zájemcem. K žádné konkrétní dohodě zatím nedošlo. V rámci tržních konzultací k případnému vybudování nové sportovní arény místo zimního stadionu Luďka Čajky Zlín dostal 3 nabídky. Žádná ale neobsahovala konkrétní ekonomický model ani nabídku realizace projektu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si v Brně platí jedny z nejdražších kanceláří. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v reakci uvedl, že to nechá prošetřit. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle realitních expertů je to až o pětinu víc, než je u podobných budov obvyklé. Podle mluvčí Lucie Krauzové jednala pojišťovna hospodárně. Přihlíželi k lokalitě, dopravní dostupnosti i možnosti zřízení klientského centra.
4: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
2: Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítra den smutku. V hlavním městě zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice nebo školy.
1: Počasí.
2: V našem regionu dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně i polojasno a ojediněle déšť, kterého bude k večeru přibývat. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu dvou vozidel si dejte pozor na silnici 57 v úseku mezi Jarcovou a Bystřičkou na Vsetínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po dvou dneska beru schody, letím s Vinšem Bernardovi. Právem čeká Brebendu, tak mu tedy nabídnu. Dárkem z každé rodiny oslavme ty jmeniny. Já mám na to správné páky, nesu dárek za junáky. Ve čtvrtek to dopadne zas jak vždycky náramně. Krásné písně budu hrát, 45 minut rád. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 20. srpna roku 2026, máme léto, léto máme hezké, ano, po úmorných vedrech se nám začalo poněkud málo ochlazovat, dokonce i zapršelo na té naší krásné jižní Moravě, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě déšť si přejeme, nechce to žádnou supercelu, to v žádném případě, ale takový dejme třeba 24-hodinový deštík, jak moje maminka říkala, takový ten májový, zahradnický pěkně, ne moc hustý, ale vydatný, aby ta zemička to stačila vstřebat všechno, protože je tak spečená tím horkem, takže doufejme, že už to bude všechno tak, jak má být. Dneska mají svátek Bernardové, takže všem Bernardům, Berníkům, Berným, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání písničky pro moje prababičky Mařenku Pekaříkovou z Dolních Dunajovic a Mařenku Kozumplíkovou ze Smolína. Obě prababičky mají zdravotní potíže a já jim chci poslanou písničkou udělat radost. Děkuju, pravnuk Honzík Pekařík. Milý Honzíku, to je krásné, to je hezké, že máš o prababičky takovou starost a samozřejmě tvé přáníčko rád splním. Ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Tady Matěj Vydařelý by chtěl písničku pana Jiřího Šlinka. Holubí dům. Zahrát mamince a babičce, která má zlomenou nohu na třikrát a dědouškovi Vydařelému. A bratříčkům, kteří mají jeden rok, dvojčátku. Petělence a Jiříkovi a Alžbětce. A to je na první třídu. A poletíme první k muži.
2: Děkujeme moc, máme vás moc rádi.
0: Matýsku, to ví, že ti rád zahraju pro babičku a pro maminku. Akorát jsem teda nepostřehl, zdali maminka nebo babička mají na třikrát zlomenou tu ruku. Teda řeknu ti, že si to umí vybrat, viď? Na třikrát. No a mám tady psáno, že se díváš, tak já ti mávám. Matěj, já tě zdravím a posílám ti indiánský pozdrav přímo takhle od srdce. Měj se moc a moc hezky, zdravím vás všechny a vybral si moc hezkou písničku, tu mám taky rád. Takže přáníčka byla vyslovena, Matý se k nám vybral písničku, takže už je tady Holubí

0: Moji milí posluchači, chodíte taky ráno nejdřív zkontrolovat, jestli přes noc náhodou nezapršelo? Protože letos to na zahradách jednoduché nebylo. Trávníky žluté, země popraskaná, člověk zalévá večer a druhý den má pocit, že může začít na novo. Teď ale počasí se konečně troši lili linku mění. Český hydrometeorologický ústav v novém měsíčním výhledu píše, že to dlouhé, horké a suché období končí. A léto se vrací k tomu, jak vypadávalo dřív. No, uvidíme. Tenhle týden se ještě budou střídat dny průměrné a teplé a na jižní Moravě to ojediněle může vyjít i na tropický den. Hlavně by se ale mělo opravdu potkávat to všechno s deštěm. Mělo by pršet. Po letním způsobu, tedy přehánky a občasné bouřky, ale v součtu prý i přes 20 milimetrů. To už je nad normálem. Tak snad se trochu napíjí zahrady, pole i lesy. Ano, lesy se musí napít, samozřejmě pole, zahrady taky. Ale když ty lesy budou pěkně vlhké a on trošku přijde ten tropický den, ono se nám to zapaří. Je, minkote, jak v Brně říkáme ty gamble, to teda porostou houby, to bude nádhera. Já tedy musím říci, že teď v pokročilém věku s mojí ženou nemáme žádnou zahradu, nemáme žádné pole. Bydlíme v centru města Brna a na naší chatě, kterou máme, to je taková hájovna, to máme přímo v lese, tedy u lesa, tam není možno nic pěstovat, protože to vám všechno zblajzne ta lesní zvěř. Zkoušeli jsme to a dokonce se mi stromky obalil pletivem, ale asi nedostatečně, nebo prostě, no, zničilo se to, takže ne. Ale musím a mám to za úkol, když moje žena vycestuje do zahraničí na dovolenou k moři, tak musím zalívat na balkóně ty muškáty a ty kytičky. To máme. A musím říci, že letos zrovna v těch největších parnech byla v Turecku a já měl povinnost zalévat. Dostal jsem přikázáno, že musím zalévat, až zapadne sluníčko. Samozřejmě jsem to dodržoval vždycky k večeru, jenomže ta hlína v tom truhlíku byla tak spečená, tak tvrdá, že jsem opravdu musel zvolna nejdřív trošku zalet, to trošku polít, ono se to rozbahnilo, rozhňahňalo a teprve pak jsem mohl dávat tu patřičnou dávku té vody do toho truhlíku. A byl jsem pochválen. Nic moc zásadního se nestalo, akorát se tady prohnát, že jo, ten možná ta lehká supercela, to taky bylo v její nepřítomnosti, tak to voškubalo trošku ty rostlinky a trošku nám to zasvinilo balkon, ale to jsou drobné, to nic, to vůbec nic. Takže, moji milí, léto je v rozpuku, možná nám trošku zaprší a vám všem farmářům, drobným pěstitelům a vám všem, kteří mají zahrádky a máte a pečujete o ně, máte je rádi, tak vám přeji, aby opravdu zapršelo, ale žádná supercela. Aby zapršelo tak, jak má. Hezký májový, letní, zahradnický, vydatný deštík. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: písnička dozněla a protože máme čtvrtek, mám pro vás již čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: Posel za poslem se žene z dárky k dívce vytoužené. Já ji aspoň k tomu zaspívám. Opakuji čtvrteční indicii. Posel za poslem se žene z dárky k dívce vytoužené. Já ji aspoň k tomu zaspívám. Tož to byla čtvrteční indicie a já vám taky zaspívám. Ne, zaspívávám Karel Zich.
1: Český rozhlas Zlín.

Dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Tak to byl Karel Zich, dívám se na hodiny, máme téměř 5 minut po 9:30. I dnes budou srdcovky o 15 minut kratší, protože stále až do konce srpna probíhá soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě jedno přáníčko, to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Prosím o zahrání nějaké pěkné cimbálovky pro naši rodinu do Zubří. Přejeme jim hodně zdraví a pohody. A poděkování také patří jejich dcerám, kteří se o své rodiče Slávušku a Fanouše starají. Prosím o zahrání 20. srpna. Děkujeme vám za pořad srdcovky i ostatním pracovníkům Českého rozhlasu. Alena a Jindřich.
0: Tož, moji milí Alenko a Jindřichu, vyšibalové, vyberte hezkou písničku, junáku. No jo, ale co, když se netrefím do vašeho vkusu? Co? Neměli jste s panem Jindřichem odvahu vybrat sami? No tak, ale přijete si cimbálovku, paní Alenko, tak já jsem vám vybral písničku krásnou. Lepší je vínečko nežli voda, Joška Šmukař.
2: Český rozhlas Zlín.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Posel za poselem se žene, z dárky k dívce vytoužené. Já ji aspoň k tomu zaspívám. Tak to byla čtvrteční indicie a ještě vám připomínám, moji milí, že rád plním vaše přáníčka, ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, volejte mi v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno a už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi a zámeckému pánu Františku Kinskému, protože za chvilinku ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními, moji milí, se budu těšit zítra po 9:00 opět na shledanou.

slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že

se risky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdý chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí,

0: tmavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíček.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Vinohradské léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažte, máte-li chuť si užít na zámku Třešť. Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čerty, čarodějnice, démony. Takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
2: Zámecké léto. Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročeský kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. No, jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak paní Řino, z Karviné. Soutěžní otázka zní, kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Nashledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je, telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Luhačovicích připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Nová naučná stezka ve Vsetíně provede lidi životem Josefa Sousedíka. Šéf rezortu školství Plaga řeší s ministryní Schillerovou rozpočet na příští rok. Během dneška bude zataženo až oblačno s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Další lokality v Luhačovicích i jejich místní části Polichno, Hřetechov a Kladná Žilín se dočkají výměny veřejného osvětlení. Předpokládané náklady připravované druhé etapy modernizace jsou 41 milionů korun. Přes 19 milionů by měla pokrýt dotace. Město v současné době vybírá dodavatele, konečná cena projektu tak vzejde z veřejné zakázky. Pokračuje nezávislý místostarosta Luhačovic Daniel Mejzlík.
3: Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
2: Ve Vsetíně vznikla stezka po stopách Josefa Sousedíka. 7 svítících sloupků stojí u Masarykova gymnázia, na Horním náměstí, v Panenské zahradě i na vlakovém nádraží. Na každém je QR kód. Po jeho načtení si lidé stáhnou aplikaci s dobovými fotkami, dosud nezveřejněnými nahrávkami a kvízem.
4: Autoři chtějí Sousedíka připomenout hlavně jako starostu, říká předseda spolku Josef Sousedík Genius Valašska Dalibor Maruna.
5: V době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
4: Lidé si budou moci přehrát také Sousedíkův hlas, říká autor aplikace Petr Stodůlka.
6: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč.
4: Do aplikace chtějí autoři přidávat další materiály. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Na ministerstvu financí pokračují jednání o rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z ANO momentálně jedná s ministrem školství Robertem Plagou za ANO. Řeší položky, na kterých se nedohodli během prvního úterního jednání. Plaga před schůzkou řekl, že chce probrat vysoké školy, regionální školství nebo vědu a výzkum. Konkrétní návrhy rozpočtu ale prozradit nechtěl.
7: My jsme to velmi dobře nastartovali před 2 dny, ale řekli jsme si, že si doneseme ještě nějaké informace, nějaká data, nad nimi se budeme bavit, takže není to nějaká konkrétní jedna položka. Pokud nám to půjde stejně jako před 2 dny, tak pevně věřím, že se dohodneme a třeba z 95% budeme dohodnutí.
2: Plaga plánuje řešit taky programové prohlášení vlády do roku 2029. Chce, aby se platy učitelů postupně dostaly ke 130% průměrné mzdy. Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně i polojasno a ojedinile déšť, kterého bude k večeru přibývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na Havlíčkově nábřeží ve Zlíně mělo nehodu osobní auto a cyklista. Projíždějte tam tedy opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Letní prázdniny se s měsícem srpnem pomalu přehouply ke svému konci, spíše ještě přehupují, přesto máme ještě krásné letní počasí a já doufám, že si užíváte příjemný čas. Ať už na chalupě, doma nebo v práci, nebo v autě, je jasné, že posloucháte Český rozhlas Zlín. U jehož poslechu vás dnes vítá Markéta Macháčková. Je čtvrtek 20. srpna a na 2 dopolední hodiny ve vysílání se těší Markéta, ale také tým naší regionální stanice, který pro vás připravil pestrý program. Jako vždycky to budou písničky, které máte rádi, v 10:30 pozvánka, tentokrát na Orelskou pouť na svatý Hostýn. Ta se koná už tento víkend. No a po 11:00 pak bude jako vždycky čas na rozhovor s hosty. A dnes jimi budou Jitka Vodičková ze zlínské charitativní organizace ADRA a cyklista David Venený. Ten svou 1200 kilometrů dlouhou cestou pomohl uspořádat veřejnou sbírku. No a více se rozvíte až v 14:00. Teď ale začíná ta první a jako vždycky receptem. Tak krásný den a zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

Čas, kdy spousta konverzací začíná větou nechceš cuketu, stále trvá. A možná jmenovanou zeleninu zpracováváte jako zelí nebo dáváte přednost receptu na plech ve verzi slané, třeba cuketovému bramboráku, ve verzi sladké, potom cuketové buchtě. No a dnes si v receptu řekneme, jak si připravit cuketový krém od paní Marie z Blatnice pod svatým Antonínkem. A nepůjde o polévku, jak možná název napovídá, ale o zeleninovou přílohu, které si můžeme připravit větší množství a zavařit. Tak si pište, co na cuketový krém budete potřebovat. Bude to 6 kg cuket, 1 kg mrkve, 1 kg zelené papriky, kdo nemá rád zelenou, může dát samozřejmě červenou, 4 stroužky česneku, 3 kg rajčat, 1 čajová lžička červené papriky, 20 deka cukru, 4 lžíce soli, asi 4 deci oleje a 4 bobkové listy. Takže suroviny si ještě jednou zopakujeme. Připravujeme cuketový krém na zavaření. 6 kg cuket, 1 kg mrkve, 1 kg papriky, zelené či červené, 4 stroužky česneku, 3 kg rajčat, 1 čajová lžička červené papriky, 20 deka cukru, 4 lžíce soli, 4 deci oleje a 4 bobkové listy. Pojďme tedy na přípravu. Cukety a mrkve nastrouháme, papriku nakrájíme na kostky, všechno dohromady povaříme, pak přidáme česnek a nakrájená rajčata, vaříme ještě do rozvaření, pak rozmixujeme a přidáme koření. No a dáváme do sklenic a zavařujeme na 80 stupňů. Cuketový krém je výborný k masu, na topinky nebo jako zeleninová příloha, vlastně k čemukoliv. Příjemný poslech.

0: Doufám, že i vás rozproudila tato veselá letní melodie, stejně jako nás tady v Českém rozhlase Zlín, který právě posloucháte. No a stavět se dá z různých materiálů, to určitě víte. Kdy se ale poprvé začalo stavět z cihel, to je téma, na které se zaměří už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: I tuto sobotu usedne na pohovku Jožky Kubáníka oblíbená osobnost. Jmenuje se Bára Hrzánová a kromě toho, že vlastní Dálii, má snad i nejnakažlivější smích. Přesvědčte se o tom v sobotu od 17. hodiny a v neděli se od 11. těšte na herce Tomáše Šulaje, který vám povypráví neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Jsem vůně, kterou plaveš.

jenom tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co tě ladí.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ručního

snažnu se mi zdá horší, a proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Orelská pouť opět oživí tento víkend významné poutní místo svatý Hostýn. Co můžete na pouti zažít a že to nebude jen o putování a mši svaté, to se dozvíte v kulturní pozvánce už za chvíli.

0: Orelská pouť na svatém Hostýně se koná už tuto sobotu a neděli. No a nabídne, jak je u této křesťanské a sportovní organizace zvykem, velmi pestrý program. A já už mám na telefonu paní Anu Buchtovou z organizace Orel. Paní Buchtová, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: My vás taky moc zdravíme a já se samozřejmě moc ráda doptám, jak ten program bude vypadat. Letošní pouť totiž nebude, jak jsem avizovala v úvodu, rozhodně jenom o aktivitách spojených s vírou, ale propojíte ji i se sportem. Tak bych se ráda zeptala, jaký program tedy čeká účastníky, a začněme prosím sobotou.
1: Sobotní program začíná pro zdatné běžce během do vrchu z Bystřice na svatý Hostýn. Trasa je určena nejen pro profesionální běžce, i rekreační, ale také pro milovníky Nordic Walkingu. Na samotném Hostýně pak pokračujeme běžeckými závody na louce od 16 hodin a ty jsou určeny opravdu pro všechny generace, od nejmenších dětí až po seniory. A registrovat se je možné přímo na místě, takže srdečně zveme všechny posluchače, kteří si chtějí zasportovat, a samozřejmě i celé rodiny.
0: Vy samozřejmě, paní Buchtová, nezvete jenom na sobotu, ale pojďte nám ještě něco říci o neděli, protože ta se také na vašich poutích tradičně nenese jenom ve znamení mše svaté. Tak se zeptám, jestli tomu bude tak i letos. Jaký je program v neděli?
1: Nedělní program začíná samozřejmě mši svatou v 10 hodin na venkovním prostranství a nebudou chybět ani tradiční orelské prapory. A mši mohou posluchači sledovat také živě na YouTube. Odpoledne potom ve 13 hodin je připraveno divadlo pro děti od komediantu Na káře, při kterém se určitě pobaví nejen děti, ale i dospělí.
0: No a pokolikáté se vlastně pouť na Hostýně takto koná?
1: Orelská pouť má opravdu dlouhou tradici. První se konala už v roce 1930. Významným rokem byl také rok 1948, kdy se na svatém Hostýně sešlo až 100 000 lidí a společně prosili za svobodu. Potom za nacistické okupace a následně za komunistického režimu byla orelská činnost i tato tradice potlačena a my jsme se k ní vrátili po obnovení Orla v roce 1920 a scházíme se zde každým rokem.
0: Vy jste nám krásně připomněla historii pořádání orelských poutí, ale vy si totiž připomínáte z veřejnosti letos i jeho významné osobnosti, a to Jana Bulu a Václava Drbolu a také další, tak pojďte nám o tom něco povědět.
1: Letos je hlavním tématem připomínka blahořečení dvou kněží a členů Orla, Jana Buly a Václava Drboly. Oba se věnovali dětem a mládeži, vedli je k víře, odpovědnosti a také ke službě druhým. Jejich život nám připomíná, že Orel není jen o sportu, ale také o hodnotách, na kterých chceme vychovávat další generace. A právě jejich odkaz proto během pouti připomeneme a chceme ukázat, že i dnes má smysl vést děti a mladé lidi nejen ke sportu, ale také k fair play, přátelství, odpovědnosti a k víře.
0: Říká Anna Buchtová z organizace Orel. Já připomínám, že na orelskou pouť můžete na Hostýn vyrazit už tuto sobotu a neděli. Paní Buchtová, já vám moc děkuji za pozvání na víkendový poutní program a přeji vám, ať se vše na svatém Hostýně vydaří.
1: Děkuji a těším se na setkání.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dospívala v krásném duetu Hanka Zagorová a Markéta Macháčková vám teď přeje při poslechu Českého rozhlasu Zlín opět krásné dopoledne. Věděli jste, že kostka droždí nemusí skončit jen v těstě na buchty? Babské rady vás za chvíli naučí, jak droždí využít v péči o pleť i pro klidnější spánek. Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Vydáme se do Rymic na Kroměřížsku, protože Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
2: Tak já jsem se tady v Rymicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
0: Tuto i další záhady a tajemství zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Babské rady.
1: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahuje také třeba vitamín B1, důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3, podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci. Protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 10 hodin 53 minut. Na aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín už se pomalu ve studiu připravuje kolega Lukáš Jakubíček a hned po zprávách, tedy v 11 hodin a 4 minuty, vám přineseme čtvrteční rozhovor. A dalšími z řady hostů na zajímavá celospolečenská i kulturní témata budou Jitka Vodičková z charitativní organizace Adra Zlín a cyklista David Venený. A povídat si s nimi budu o cestě, která pomáhá. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, písničky

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Největší křesťanský festival v České republice United bude až do soboty ve Vsetíně. Trolejbusy a autobusy ve Zlíně Malenovicích znovu zastavují na zastávkách, které byly dočasně mimo provoz. Juchelka počítá s tím, že sociální služby budou mít příští rok větší rozpočet. Dnes bude zataženo až oblačno s deštěm a s teplotními maximy kolem 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale také semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové do Vsetína přijedou mladí lidé z celé republiky.
2: Účastníci přijíždí z celé České republiky, my to každý rok monitorujeme a dělá nám velkou radost, že přijíždějí až úplně z každého koutu, který si dokážete představit na mapě. Účast očekáváme mezi 4 a 5 tisíci účastníky.
0: Trolejbusy a autobusy ve Zlíně Malenovicích znovu zastavují na zastávkách Malenovice Křižovatka, Malenovice Sídliště a U Mlýna. Od konce července je postupně v obou směrech vynechávali kvůli opravě povrchu silnice. Českému rozhlasu obnovení provozu potvrdil mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák. Opravu mělo na starosti ředitelství silnic a dálnic a stála 2,3 milionu korun. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
3: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
0: Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, podobně jako loni. Ukázala to analýza letáků 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. Nejdráž vyjde aktovka, která stojí v průměru zhruba 1600 korun. Skoro polovina rodičů počítá s výdají na školní pomůcky do 3000 korun. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. V červnu se ho zúčastnilo 1000 lidí. Většina rodičů se na pomůckách snaží ušetřit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
4: Nákupy plánují a porovnávají. Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
0: Některé neziskové organizace pro děti z nízkopříjmových rodin pořádají sbírky. Týká se to třeba Českobratrské církve evangelické nebo spolku Fandi mámám.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně i polojasno a ojediněle déšť, kterého bude k večeru přibývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 v Otrokovicích ve směru na Napajedla máme hlášeny komplikace kvůli rozlité naftě na vozovce. Dálnice je v tomto úseku dle aktuálních informací uzavřena. Ze zpráv je to vše. Pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, u kterého vás vítám Markéta Macháčková. No a do našeho vysílacího studia přibyli mý milí dva dnešní hosté, kterými jsou Jitka Vodičková ze Zlínské charitativní organizace. Adra, paní Vodičková, vítejte ve studiu.
6: Dobrý den.
5: A David Venený, který nejenže holduje cyklistice, ale jak se dnes dozvíme, všímá si i věcí kolem sebe. Pane Venený, vítejte.
7: Dobrý den.
5: A tím, o čem si s Davidem Veneným a paní Vodičkovou budu povídat, bude dobročinná cesta, která pomáhá. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne vám opět přeje Markéta Macháčková. A tady se na mě za mikrofony už usmívají mý dva hosté. Je to Jarmila Vodičková, které se tímto omlouvám, že jsem jí trochu zkomolila. Ne iniciály, ale křestní jméno, takže Jarmilo, ještě jednou vítejte. A David Venený. A já bych se chtěla na začátek zeptat, protože já už jsem vám posluchači prozradila, že dnešní povídání bude jednak o charitě a jednak o cyklistice. No a proto jsou tu mý dva hosté. A já bych se proto chtěla, Davide, zeptat, jak je vlastně možné tedy cyklistickou výpravou podpořit charitativní organizaci. To určitě všechny zajímá.
1: Tak prostřednictvím sociálních sítí, kdy jsme vlastně společně s mým kamarádem moji cestu sdíleli a lidi na základě toho mohli přispívat peníze.
0: Tak takhle jednoduché to bylo. A paní Vodičková, byl to všechno, vlastně celá ta organizace, jenom Davidova práce, nebo jste se pak do věci vlastně vložili vy v Adře?
2: Tak byla to vlastně společná práce. Myslím si, že jsme společně to během pár dní dali dohromady a díky webu, sociálním sítím se to dostalo dál mezi lidi.
0: A já se potom samozřejmě zeptám, jak úspěšná tato akce byla, kolik se vybralo, ale předtím si pojďme ještě povídat, protože je to velice netradiční dovolená, kterou jste vy asi před měsícem podnikl, tak popište nám trochu, kudy vlastně ve stručnosti ta vaše cesta vedla?
1: Tak tento rok moje cesta vedla po baltskými zemi, kdy jsem vlastně vyrazil poprvé letadlem s kolem do Tallinnu.
0: Takže Estonsko.
1: A projel jsem vlastně hlavní města po baltských zemích, takže jsem jel vlastně z Tallinu do Rigi, z Rigi do Vilniusu a z Vilniusu do Varšavy, kde jsem končil svoji cestu.
0: Vedou tam všude cyklostezky, zeptám se jako nadšený cyklista.
1: To nevím. Moje preferovaná cesta je spíš ta pro automobily, protože ty jsou většinou čistější a snažím se vyhnout defektu, což na této cestě není určitě chtěné, takže já preferuji spíš cesty pro auta.
0: Mm-hmm. Tak samozřejmě asi používáte i silniční kolo, že? Abyste byl rychlý. No a my jsme tedy zmínili, že vy jste, Davide, cestu věnoval na podporu Zlínského dobrovolnického centra Adra. A my jsme si proto i pozvali paní Vodičkovou. Paní Vodičková, jak jste se vlastně poprvé tedy dozvěděla o tom nápadu a jak jste na to zareagovali v Adře? Bylo to hnedka jasné, že to prostě klapne?
2: No, když mě pan Venený vlastně zavolal před prázdninami, tak jsem byla trošku v šoku, ale byla jsem moc potěšená a vlastně překvapená tím, jak jsme si vlastně i sedli a všechno se rychle jakoby naplánovalo a dalo se to vlastně dokupy, aby pan Venený vlastně už, myslím, do dalšího týdne vlastně vyrazil na cestu. Takže bylo to docela rychlé překvapení pro mě, ale všechno fungovalo, si myslím, tak, jak mělo.
0: My samozřejmě musíme ještě prozradit, že ten nápad nebyl vlastně tak jen náhodný, protože vlastně vy, Davide, Centrum Adra znáte. Jak to, že ho tedy znáte a proč jste si vybral právě Centrum Adra?
1: Je to jednoduché. Nějaká myšlenka, která mi vrtala hlavou už třeba poslední dva roky, kdybych svoji cestu mohl spojit s nějakým dobročinným účelem, byla zavrtána, ale až tento rok konečně se mi nějak podařila realizovat. A jelikož já tak některé věci řeším na poslední chvíli, tak to bylo v podstatě jednoduché, když jsem se vlastně v rodině ptal, co si myslí o mém návrhu, s kým se spojit. A právě moje maminka pomáhá vlastně v Adře, kdy chodí do nemocnice si povídat s pacienty. Takže tam mě vlastně potom propila s paní Vodičkovou a šlo to ráz na ráz.
0: Vlastně David Venený teď tady trochu i představil vaši činnost, Jarmilo, ale myslím, že by si to zasloužilo ještě trošku víc. Co je vlastně tedy základem činnosti vašeho Zlínského centra a kde ho Zlíňané najdou?
2: Tak základem naší činnosti je vlastně, že propojujeme ty, kteří chtějí pomáhat s těmi, kteří naši pomoc a lidskou blízkost potřebují. A dobrovolnické centrum najdou ve Zlíně na Budešově, ale vlastně hlavní ta práce je vlastně v terénu a dobrovolníci vlastně nabízejí to nejcennější, co mají, svůj čas a čas, který běžně trávíme s rodinou, přáteli, ale jsou lidé, kteří takové štěstí nemají a od toho jsou naši dobrovolníci, kteří pomáhají po celém Zlínsku.
0: To je moc hezké a je to velice zajímavé téma, o kterém si spolu ještě budeme povídat. Jarmila Vodičková ze zlínské organizace ADRA je mým dnešním hostem a s ní i cyklista David Veraný. Tak zůstaňte s námi.
3: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Po pohodové muzice pokračuje pohodové dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. A já pokračuju také v rozhovoru se svými milými hosty, kterými jsou Jarmila Vodičková ze zlínské charitativní organizace ADRA a cyklista David Venený. A k tomu spojení došlo letos v červenci, pokud se nepletu.
1: V červnu.
0: Už to bylo v červnu, protože v červenci proběhla vaše cesta.
1: Cesta proběhla na přelomu června a července. Vyjel jsem vlastně 27.6. a do cíle jsem dorazil 5.7.
0: To jsem moc ráda, že jste už takto krásně upřesnil to datum, ale pojďte nám říct ještě jiná čísla. Kolik vlastně kilometrů jste měl v plánu ujet?
1: Mám to sám se sebou složité. Chtěl jsem ujet víc kilometrů než poslední rok, což znamená víc jak 1085, což jsem měl vlastně poslední rok na Balkáně. Takže to byl první plán a ten druhý, když jsem si propojil zmíněná hlavní města pobaltských zemí plus Polsko, tak to vycházelo zhruba na 1200 kilometrů. Takže to byl plán.
0: A ten plán jste splnil?
1: Plán jsem splnil.
0: Výborně. A měl jste také naplánováno čas, za který to všechno urazíte?
1: Nejsem takový puntičkář, takže úplně nerad plánuju. Spojím si hlavní města, vím, kolik jsem schopný ujet denně a podle toho je tak nějaký můj hrubý odhad, ale pak vlastně, jelikož na té cestě se můžou stát různé technické problémy, můžu do toho zasáhnout počasí nebo klidně i nějaké opravy silnic, tak nějaký větší plán je až ze dne na den.
0: My jsme už zmiňovali, že vaše v podstatě dovolená běžná, jak vy ji trávíte, to znamená velký počet kilometrů na kole, se změnila v cestu, která pomáhá na podporu zlínské organizace ADRA. A vy jste vlastně, nebo organizace ADRA vyhlásila veřejnou sbírku a vy jste si vlastně takhle jel a potom jste očekávali, jestli to bude mít nějaký ohlas. To já jenom tak doplňu pro posluchače, kteří třeba nestihli začátek rozhovoru. No ale pojďme teda ještě zpět k té cyklistice a k té cestě. Jak tedy nakonec cesta probíhala? Pojďte mi popsat ty jednotlivé dny, jak ubíhaly. Možná ne všechny, ale třeba něco zvládneme. Co takového zajímavého se dělo třeba hned na začátku?
1: Možná hned první den byl velmi zajímavý, kdy jsem vlastně doletěl do Estonska kolem 6. večerní hodiny. Chtěl jsem si tak trošku i podívat na to hlavní město, kdy už jsem tam byl. A měl jsem v plánu právě, tam jsem měl plán přesný, ujet 40 kilometrů do města Kohila. A tam se mi podařilo domluvit se s lidmi na přespání na jejich zahradě. A dokonce jsem u sousedů ještě byl na grilovačce, kdy jsme sledovali mistrovství světa ve fotbale, takže to byl takový pěkný úvod cesty.
0: To zní krásně, takže ta cesta vlastně kolikrát může přinést úplně jiné benefity a výhody, než člověk očekává na začátku, je to tak? Právě ta setkání.
1: Je to tak, určitě ty setkání a to popovídání si s lidmi, kteří mě vlastně vůbec neznají, ale vlastně důvěřují mi, ubytují mě, velmi často mi dají najíst, napít, tak je to krásné. Sám, když se o tom vlastně po cestě bavíme s lidmi, tak sami říkají, že neví, jestli by to dokázali a já jim musím dát za pravdu, že taky nevím, zda bych byl toho schopen, ale ti lidi na té cestě jsou opravdu velmi ochotní.
0: Já myslím, že spousta lidí má s tím zkušenosti, pokud třeba podnikají i poutní cesty, že dobrých lidí ještě na světě je spousta. No ale pojďme tedy se ještě vrátit k té cestě. Byly tam ještě další dny, které třeba přinesly nějaké překvapivé události nebo něco naopak moc krásného, třeba krásná města, která jste míjel?
1: Já tu otázku možná trošku otočím ještě. Velmi si pamatuju 6. den, protože vlastně na přelomu června a července byly úmorná vedra. A já jsem vlastně přijížděl hranice do Polska, kde vlastně člověk získá hodinu navíc, protože tam posun času. A tak v koutuku duše jsem si doufal, že bych mohl zvládnout ten den 200 km za den, ale jelikož vlastně ty vedra už jako byly třetí den a to už jsem opravdu odpoledne pociťoval, že to nezvládám, tak jsem to asi kolem zhruba třetí hodiny odpoledne musel zabalit, protože tam ty vedra už se na mě podepisovala.
0: A kolik kilometrů jste tedy nakonec ujel, protože 200 mi přijde jako opravdu veliký veliká, veliká, veliká částka kilometrů.
1: Myslíte denně?
0: Ne, já myslím ten den, který jste měl naplánovaný, těch 200.
1: Bylo tam kolem 150, něco takového.
0: No, myslím, že na ta horka je to opravdu úctyhodné, protože všichni si ještě moc dobře pamatujeme a stále ještě možná nepolevili, i když dnes je třeba velmi příjemně. No ale tedy, pro vás to ale nebylo prvních 1000 kilometrů na kole o vaší dovolené.
1: Ne, poslední rok jsem vlastně, jak jsem zmiňoval, jel na Balkáně, kdy jsem projel země Chorvatska, Srbska, Bosny, Hercegoviny, Rumunska a končil jsem v Maďarsku. Takže to byla taky velmi zajímavá cesta, která byla výrazně náročnější, co se týče nastoupaných metrů. Takže tam to bylo taky velmi zajímavé. A předtím jsem ještě absolvoval 5 výprav, ale upřímně si nepamatuji, kolik jich mělo přes 1000 kilometrů. Moc ne.
0: No, ale myslím si, že určitě máte na kontě spoustu kilometrů. No a říkal jste, že tedy loni to byl náročný výškový profil trasy, letos to byla velká vedra, tak neodradilo vás to od příštích cest?
1: To se teprve uvidí.
0: Říká David Venený v rozhovoru pro Český rozhlas Zlín a s ním a s Jarmilou Vodičkovou si budu povídat zase za chvíli.
2: Třídění odpadu má svá pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pokračujeme v rozhovoru s Davidem Veneným a s paní Jarmilou Vodičkovou ze zlínské charitativní organizace ADRA a povídáme si o cestě, která pomáhá. A povídali jsme si i před písničkou, my jsme si tady povídali ve studiu i při písničkách, vy jste to sice neslyšeli, ale už máme další témata, která spolu musíme probrat. No a mě zaujalo totiž, když jsme si povídali úplně o začátku vaší cesty a vy jste jenom tak lehce nadhodil, že jste začal v estonském Tallinnu a že jste tam přiletěl letadlem, no ale vy jste přece měl sebou kolo, tak jak se cestuje s kolem letadlem, protože pro mě je třeba výzva jenom cestovat vlakem.
1: Jo, tak zažil jsem to poprvé, taky jsem úplně nevěděl, jestli to všechno dopadne, ale vlastně společnost, kterou jsem letěl, tak měla předepsané rozměry, do které se kolo vlastně musí vložit do krabice a na letišti jsem byl sice takový malinko zmatený, ale nakonec všechno dobře dopadlo s naložením. Během cesty jsem si říkal, co se může stát, protože známe filmy, kdy odbavované věci doletí někam jinam než sám člověk. Takže jsem si když tak v duchu říkal, že plán B bude stopovat cestou. Ale když jsme doletěli vlastně do Tallinnu a už jsem vystupoval z letadla, tak jsem tu svoji krabici viděl, tak jsem si odechnul a říkal jsem si, že je všechno v pohodě.
0: Výborně. Cesta, která pomáhá, mohla začít a také mohli doufat ve zlínské charitativní organizaci ADRA, že se sbírkou pomůže vybrat nějaká částka peněz, která by vlastně potom pomohla s dobrovolnickým centrem. A já si říkám, paní Vodičková, jak jste vlastně prožívali ty informace, které David dával na sociální sítě, jak se to prožívali? Dívali jste se třeba v centru každý den na to, jak to probíhá?
2: Tak já jsem se snažila cestu sledovat průběžně a panu Venenému jsem opravdu moc držela palce. Zrovna jsme teda byli nadvolené, takže jsem to měla jakoby se zpožděním některé ty příspěvky a i tím, jak naše rodina také ráda podniká dobrodružné výlety, tak jsem si dokázala představit, co asi tak pana Veneného může po cestě potkat. Takže jsem mu opravdu přála hlavně dobré počasí a ať potkává se moje dobré lidi na své cestě.
0: Je to pravda, protože vždycky to cestování je tak trochu dobrodružství, někdy i trošku risk, tak drželi jste mu palce?
2: Přesně tak, drželi jsme mu palce celá rodina.
0: To je výborné. A říkám si,

0: Pane Venený, vy jste tedy se snažil tu cestu vlastně ukazovat na sociálních sítích, aby lidé byli víc motivovaní, aby si toho víc všímali právě toho účelu přispívat na zlínskou organizaci ADRA. Já ještě podotknu, že určitě mohou stále dál přispívat, ne třeba přímo na té cestě, která pomáhá, ale jinak. A my to potom ještě na konci rozhovoru připomeneme, jakým způsobem. No ale jak to teda probíhalo? Davide, vy jste tedy měl nějakou spojku, která vám pomáhala ty fotky a informace dávat ven?
1: Tak pro tuto cestu jsme zřídili vlastně facebookový a instagramový profil s názvem Cesta, která pomáhá, který mi vlastně pomáhal obhospodařovat můj kamarád, který vlastně, já vždycky na konci toho dne pošlu hlasovku rodině. Během cesty se snažím být offline, protože úplně nemám rád být online a sledovat ty věci, rád si odpočinu od všeho internetového záplavu. Takže pošlu vlastně hlasovku rodině, jenom nikdo jiný o tom neví a následně jsem vlastně tyto hlasovky předposlal i kamarádovi, který je potom zpracoval a přidával vlastně příspěvky na sociální sítě.
0: Ano, vy jste říkal, že ta cesta byla takovým trošku i digitálním detoxem pro vás, ale večer jste si určitě prošel profil Cesta, která pomáhá. Zaznamenal jste tam třeba nějaké zajímavé reakce nebo podporu od známých?
1: Těžko odpovědět, já jsem to spíš fakt moc nesledoval. Co se musím přiznat, tak jsem se podíval na tu částku, která se průběžně vybírala, z které jsem byl jako velmi milé překvapený, to jsem vůbec nečekal, ale fakt upřímně během té cesty já jediný, komu odpovídám, je moje rodina, jinak jsem absolutně offline.
0: A tak jste to i měl v plánu a to je dobře. Paní Vodičková, jak rychle tedy částka přibývala?
2: No, přibývala docela rychle na to, jak málo dní vlastně, nebo za jak málo dnů to stihnul pan Venený odjet a částka přibývala a přibývala.
0: Výborně a kolik se nakonec vybralo, to si prozradíme až za chvíli. Krásné dopoledne.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Miroslav Žbírka dospíval na vlnách Českého rozhlasu Zlín, ale náš rozhovor ještě u konce není, ještě si spolu chvíli budeme povídat a povídám si s Jarmilou Vodičkovou z charitativní organizace ADRA ze Zlína a také s Davidem Veneným, cyklistou, který svou dovolenou pojal trochu netradičně a pomohl zviditelnit charitativní organizaci ADRA a její dobrovolnické centrum ve Zlíně. No a já se obrátím, paní Jarmilo, na vás. Stává se vám často, že vás někdo takto osloví s nápadem, jak netradičně vaše centrum podpořit?
1: No úplně běžně se mi to nestává, ale občas někdo přichází s nějakým hezkým nápadem a vždycky něco vymyslíme a to je jakoby na tomto krásné. A nedávno mi například studentky gymnázia vyráběly náramky a z výtěžek z jejich prodeje potom darovali na naše dobrovolnické centrum. Takže fantazii se meze určitě nekladou.
0: To je moc hezké a ta vaše poslední věta zněla trochu jako výzva, takže pokud by někdo z posluchačů tady ze Zlína nebo i z okolí měl nápad, jak vás podpořit, tak si myslím, že asi bude vítán.
1: Určitě bude vítán.
0: No a vy jste vlastně zmínila, že takovéto nápady, oni jsou vlastně také trochu tou dobrovolnickou prací, tak jak funguje vaše dobrovolnické centrum. A co je vlastně podstatou té dobrovolnické práce? David zmínil, že jeho maminka chodí vlastně do nemocnice, vlastně tak zpříjemňovat někdy ten nepříjemný čas pacientům, tak jak ještě dál se dá pomáhat?
1: Ano, tak podstatou dobrovolnictví není udělat něco obrovského, velkého, ale je to být tady pro druhé, být vlastně s nějakým člověkem, věnovat mu svůj čas, zájem a lidskou blízkost a pomoci vlastně překonávat osamělost. A dobrovolnictví je vlastně nezištná práce a každý dobrovolník určitě může říct, že mu to přináší něco hezkého.
0: Já jsem si říkala, že David, když měl takový krásný nápad na svoji dovolenou, tak že se ho zeptám, co mu vlastně přinesla, protože to nebyly jenom najeté kilometry.
2: Jelikož je to dovolená, tak mi přinesla odpočinek a zážitky. A jak jsem samozřejmě i zmínil, tak opět jsem narazil na velmi ochotné lidi, kterými jsem si popovídal, kteří mě ubytovali, takže odpočinek.
0: Tak to je krásné. No a musím se samozřejmě zeptat i vás, Jarmilo, co přinesla dobrovolnickému centru ve Zlíně?
1: Tak mimo to, že nějaký zájem vlastně veřejnosti, tak nám vynesla finanční výtěžek 31 vlastně tisíc, nebo přes 31 tisíc a opravdu si toho velmi vážím, tady té podpory a děkuji všem dárcům, kteří přispěli na této cestě a hlavně teda panu Venenému, jako patří velké díky.
0: Výborně, no a já si říkám, kdybychom ještě chtěli tu částku 31 tisíc zvýšit, tak kam se obrátit, kde mohou posluchači najít způsob, jak vám pomoct?
1: Tak na darujme.cz stále běží vlastně podpora dobrovolnického centra ADRA ve Zlíně. Už to není teda výzva Cesta, která pomáhá, ta už je uzavřená, ale můžu přispívat dál. A samozřejmě, jak jsem říkala, fantazii se meze nekladou, pokud by měl někdo chuť, nebo i třeba čas zapojit se jako dobrovolník, určitě se mnou může spojit a něco vymyslíme, jak by se mohl zapojit.
0: Výborně a určitě ty, kteří přispěli na tento projekt, by zajímalo, jak konkrétně vaše centrum ty prostředky využije.
1: Tak vybrané prostředky využijeme určitě na podporu činnosti našeho dobrovolnického centra. Pomohou nám například pořídit pomůcky pro doučování a práci s dětmi. Podpoří vlastně studentský dobrovolnický klub, kdy chodí vlastně studenti za seniory a mají vlastně takové mezigenerační setkání, a kde podporujeme vlastně to propojení mezi mladými lidmi a seniory. A samozřejmě taky část využijeme na koordinaci vlastně dobrovolnictví, aby mohly dál fungovat všechny naše programy.
0: Říká Jarmila Vodičková ze zlínské charitativní organizace ADRA. A ona i David Venený se mnou budou ve studii ještě za chvíli.
3: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Karla Gotta se vám opět hlásíme ze studia Českého rozhlasu Zlín a pomalu už končíme náš dnešní rozhovor s Jarmilou Vodičkovou ze Zlínské Adry a s Davidem Veneným, cyklistou, který letos podnikl cestu, která pomáhá, kterou jste možná zaznamenali na sociálních sítích a možná jste i přispěli. A my jsme i před chvílí řekli, jakým způsobem ještě na serveru Darujme můžete dál přispívat na Zlínskou Adru. No a proto bychom možná ještě mohli říct, Jarmilo, co se aktuálně v centru vlastně kromě běžného provozu děje zajímavého.
1: Tak dobrovolnictví určitě přes prázdniny nekončí. Dobrovolníci dál navštěvují seniory, děti i další klienty, kteří jich společnost potřebují. A od září znovu zahajujeme aktivity studentského dobrovolnického klubu, čekají nás nábory na školách a lidé se s námi můžou taky setkat na Dní Zlínského kraje v našem dobrostánku.
0: Výborně, a já jsem si říkala, že se možná zeptám ještě na závěr vás, Davide, protože už jsme povídali o tom, jaké překvapivé věci může cesta přinést, ale mě by ještě zajímalo, nelitoval jste nikdy, že jste to věnoval a tak trošičku se i upsal k tomu, že tu velkou trasu, dlouhou trasu 1200 kilometrů ujedete a že vás sleduje spousta lidí na sociálních sítích, tak nelitoval jste?
2: Nelitoval jsem, dostal jsem sám sebe potlak, jednak skrz to, že není cesty zpět to neujet, a druhá, že opravdu těm lidem, kteří přispívají, tak musím nějaký obsah vytvářet na ty sociální sítě, což byla pro mě jedna z nejtěžších věcí, ale určitě jsem nelitoval.
0: A když jste potom viděl, jaká částka se vybrala, tak možná o to víc.
2: Přesně tak.
0: Říká David Venený a mým dalším hostem byla Jarmila Vodičková. Jarmilo, já vám moc děkuju za váš čas.
1: Taky vám děkuju a taky děkuju všem našim dobrovolníkům za jejich čas.
0: A já se loučím i s Davidem Veneným.
2: Děkuju, mějte se pěkně.
0: A my se spolu posluchači uslyšíme zase po písničce. Krásné dopoledne.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Je 10 hodin 48 minut, pomalu se blíží poledne, je čtvrtek 20. srpna a končí naše dopolední vysílání, kterým jsem vás moc ráda provázela. A byla jsem taky velice ráda, že k nám do studia přišli dva milí a zajímaví hosté, se kterými jsem si skoro celou hodinu tady s vámi povídala. No a samozřejmě ještě musím říct, co vás čeká v tuto dopolední dobu zítra. Budou to páteční dobré rady. S vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janou Káčerovou si bude povídat moje kolegyně Kristýna Fuchsová. A o čem? O správném třídění odpadu. No tak inspirovat vás v této oblasti budeme až zítra. Teď vám Markéta Macháčková na vlnách Českého rozhlasu Zlín přeje krásný den a snad už můžu popřát i příjemný nadcházející víkend a taky další poslech. Mějte se krásně.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dálnice D55 ve směru na Napajedla je po úniku nafty znovu průjezdná. Ve sběrném dvoře v Mistřicích přibude reuse centrum. Obyvatelé obce také dostanou kompostéry. Moravu mají dnes zasáhnout silné bouřky. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty ke 30 stupňům. Hezké poledne u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Dálnice D55 je u Otrokovic na Zlínsku ve směru na Napajedla a Uherské Hradiště znovu průjezdná. Zavřená byla zhruba od 9:30 kvůli úniku nafty z proražené nádrže nákladního auta. Látka znečistila vozovku v délce několika kilometrů. Havárii likvidovali hasiči. Provoz byl obnovený po 11. hodině. V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku zmodernizují sběrný dvůr, přibude tam přístřešek pro nově vzniklé reuse centrum a na kompost. Obec také pořídí 3 velkoobjemové kontejnery a myčku na vratné kelímky, aby na svých akcích už nepoužívala jednorázové. Pokračuje nezávislý starosta Mistřic Vlastimil Jánoš.
4: Součástí toho projektu je i dodávka 150 kompostérů o objemu asi 1000 litrů, které občané si jak kdyby zapůjčí, nebo jim bude vlastně ten kompostér věnován. My už jsme vlastně tady v roce 2012 měli obdobnou akci, kde jsme rozdali 250 kompostérů. Vzhledem k tomu, že dneska kdo seče trávu, nemá to kde dávat, tak nám vlastně zavážejí náš sběrný dvůr a my s tím máme problém a zbytečné náklady.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty mají zasáhnout hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní 4. hodině a pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
2: Výstraha platí od 4 hodin odpoledne do 1 hodiny ráno pro celý Zlínský kraj. Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalšími 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších rezortů.
6: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách, jiných ministerstev, tak to je nad to.
3: Počasí.
2: Dnešní odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasné až oblačné. Později od jihozápadu přijde pásmo deště a bouřek, které můžou být i silné. Naměříme 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Jak už zaznělo ve zprávách, dálnice D55 u Otrokovic je po úniku nafty znovu průjezdná a po zprávách má slovo Karel Hegner s pořadem Morava, krásná zem. Příjemný poslech přeje David Jabůrek.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 3. Český rozhlas Zlín.

Moravanka dohrála úvodní písničku a otevřela první hodinu dnešního pořadu Morava krásná zem. Ze brněnském studiu je vše připraveno, písemná přání, písničky jsou nachystány. Doufám, že nějaké to dítko již netrpělivě čeká, až nám zaspívá po té následující písničce. No a pak můžete samozřejmě popřát i vy ostatní osobně. Číslo k nám 726 46 5200. Svátek neslaví Bernard a díval jsem se do slovenského kalendáře Anabela. Tolik úvodem a hned první písemné gratulace. Ta první letí za babičkou a prababičkou Irenou Burešovou z Hrádku u Slavičína, která dnes slaví 82. narozeniny. Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl prozradí i malý květ. Jedno dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Krásné narozeniny, babičko, máme tě moc rádi a děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. To ti ze srdce přejí Maty a Elenka. A dnes slaví krásné 90. narozeniny naše milá teta Božena Otáhalová z Kobylí. Přejeme hlavně pevné zdravíčko, stále veselou mysl, radost ze života a boží požehnání. To vše ze srdce přejí a spoustu pusinek posílají všichni tvoji brňáci. Miloš Procházka, Dalibor Kozmík, Neotvíraj okénečko a Miločanka.

0: a dohrála Miločanka a máme tady zpěvačku, což nás moc těší, není to daleko tady z brněnského studia, přímo tuším do Slatiny, je to tak? Anetko Černá, dobrý den.
1: Dobrý den, ano.
0: Je to tak, ve Slatině. Ani, kolik ty máš roku, prosím tě?
1: 12 let.
0: 12 let, co ti chodíš, teď půjdeš do které třídy?
1: Půjdu do 7. třídy.
0: Sedmička, kam chodíš do školy ve Slatině?
1: Na Přibyslova náměstí.
0: A dobrý jsou tam děcka, fajn je tam?
1: Jako jo.
0: Jo, jde to ve třídě. A co paní učitelka, nebo páni učitelé, v pohodě?
1: Já tak teďka budeme mít nový, takže uvidíme.
0: A vychází to tak, jako je v klídek ve třídě, nebo je tam binec? Pověz nám.
1: No, celkem binec.
0: Celkem binec je jída. Tak to se ti páni učitelé taky toto. A někdy ti to musí vadit, ale ne? Nebo nevadí?
1: No, jo, někdy.
0: Někdy je to, že? Když tam nějaký kolegové řádí, tak Ani, a čím se ty bavíš? Co máš tak jako ráda?
1: Já zpívám solový zpěv, potom hraju na klavír a chodím ven.
0: Tak ty jsi muzikantka, bezvadný, kam chodíš na klavír?
1: Na klavír chodím na Došlíkovu v Brně.
0: Na Došlíkovu, to je krásný, to je kousíček tam od nás, já bydlím na Bělohorské, víš, takže to je prima. A kdo tě učí zpěv?
1: Mě učí zpěv pančelka Lucie Laubová.
0: Lucka, no, dobrý. Anetko, perfektní, tak už zbývá jenom kousíček prázdnin, tak si to užij hezky, nebo byli jste někde s mamkou Saťkou?
1: S mamkou jsme byli v Chorvatsku, jen tak krátce.
0: Krátce v Chorvatsku, kde jste byli?
1: My jsme byli na Bašce.
0: Na Bašce, perfektní, prima, no. To my jsme byli na ostrově Pašman, to je taky takový tak fajn. A voda v moři prima, že? To je jiný koupáníčko.
1: Jo, ale bylo to trošku studený.
0: Fakt, neblázní, kolik to mělo?
1: Ani nevím, tak ani nevíš.
0: No, tak to je teplý, jejda, to je jak ve vaně. Ani, tak fajn, užij si ještě závěrečných prázdnin. Jo, a teď nám zaspívej, prosím, pěkně, bude to co?
1: Teče voda, teče.
0: Prima, už se na to těšíme, tak Anetka Černá z Brna.

0: tleská, Borek Kapitánčík pouští potlesk, já ti taky tleskám, protože jsi zpívala krásně, naprosto čistě, úplně jsem měl nutkání si k tobě hodit druhý hlas. Je vidět teda, že jsi šikovná muzikantka, kéž ti to vydrží, ať si to prostě užíváš, no a možná třeba, možná už teď přemýšlíš o nějaké profesionální dráze, jestli někde konzervatoř nebo něco takového, přemýšlíš, nepřemýšlíš?
1: Uvidíme.
0: Budeme moudřejší, ale každopádně zpíváš moc hezky, ať ti to zpívá dál. Užij si a především, ať jsi zdravá. Pozdravuj doma, maminku, babičku, zkrátka všechny. A měj se krásně. Ahoj.
1: Děkuji moc. Naschledanou.
0: No a poslouchej, ještě třeba tě v neděli někdo vylosuje. To je další důležitá věc.
1: No, uvidíme.
0: To je o štěstí. To už prostě tady se, to už záleží opravdu na šťastné ruce, kdo to bude losovat. Myslím, že Květuška Navrátilová. Tak, měj se krásně. Ahoj.
1: Že taky. Naschledanou.
0: Žadoviáci nám zahrají. Miloš Procházka, Ivana Škrháková, Velká láska.
2: Český rozhlas

0: Ano, krásně zahráno, zaspíváno a Maruška z Vysočiny dostává slovo. Dobré poledne, Mařenko.
1: Ahoj, Karličku, já tě zdravím a také všechny posluchače. Dnes bych tě prosila o zahrání pěkné písničky, jakože jsou všechny pěkný, ke krásným narozeninám milému známému kamarádovi panu Vilému, Vilému Hochmanovi z Pitína, který v neděli oslaví krásné narozeniny. Hodně zdraví, štěstí do dalších let mu ze srdce přeje Maruška z Vysočiny. Zdravím jeho manželku Květinku, mám je moc ráda ty dva lidičky, i když jsme se nikdy neviděli. Také moje tři bratry Jahodovy Stelnice a jejich protějšky, všechny přátelé známe a ještě paní Maruško Sedláčkovou a Jaroslava Grubera znám ještě nad Oslavou. A všechny známe a dobré dušičky. Mějte se moc hezky, Kajíšku, moc děkuju. A
0: ano,
1: ahoj,
0: ano.
1: Ahoj.
0: Maruško, to je to vaše přátelství přes rozhlas, že jo, přes tady naše
1: ano,
0: vysílání.
1: Přesně tak.
0: To je jedna velká rodina. Jedna, lidí, jako my myslím si, že kdyby se udělal večírek a všichni by se tam sešli, tak by to muselo být na stadioně. To by muselo být na stadionu někde. Maruško, měj se hezky, ahoj.
1: Ty taky, ahoj, ahoj, děkuju.
0: A další, ano, další náš člen naší velké rodiny, František Skřepic. Fanoušku, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj, Karličku. Takže zdravím Marušku.
0: No, teď to říkám,
2: Maruško,
0: no.
2: Maruško, taky. No, a teďka bych chtěl poslat písničku k narozeninám, jo, paní Jarmujce Kachyňové do Kroměříže, která včera oslavila narozeniny, tak paní Jarmujko, všechno nejlepší, o něj štěstí, lásky, zdravíčka, a ať vám to tak stále pěkně zpívá, vám přeje Franta Urbanek Křepic. Dále bych poslal už řečený jednou panu Vilému Hochmanovi z Pitína. Tak Vilémku, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, zdraví, zdraví, zdraví, ti přeje Urbankovi z Křepic a běž na dvůr a budeš mít solo, tak si zatancuj s milou Květinkou a písnička potěší tvoji manželku Květinku a manželce pro potěšení Karličku a tobě a všem je to známém, tak a všechno bylo by to všecko. No.
0: Dobře, Františku, to jsem ani netušil, že Jarmilka Kachňová, takže ji taky přejem, samozřejmě všichni muzikanti a všichni zpěváci. No a podle toho, jak zpívala krásně Anetka Černá, že, tak už mají nástupce tady děvčata. Zpívala moc hezky, že, děvčica?
2: No jejda.
0: To bylo pohlaženíčko, no. Prima.
2: Já už jsem se čekal, že se připojíš aj, víš?
0: No však jsem měl semnutkání, ale to nemůžu kazit dětem. Já už jsem starý, tak já už si zaspívám jindy. Františku, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj, ahoj.
0: Milému tatínkovi, dědečkovi, pradědečkovi Josefu Vyčarovi z Kobylnic posílá velkou gratulaci k jeho dnešním 86. narozeninám. Celá početná rodina a hlavně přejeme hodně zdraví, ať je to s námi ještě dlouho baví. Pravnoučata Tonda, Vašek, Lea, Tom a Zorka posílají velkou pusu. A prosíme o písničku od paní Dáše Mitkové a Františku Mitkovi jejich výročí diamantové svatby. Spoustu dalších krásných společných let jim přejí pravnoučata, vnoučata a dcery. Pozor, ale Mitkovým naskočil tady e-mail. Slaví dnes diamantovou svatbu, 60 let, manželé Dáša Franček Mitkovi, Stroubek, do dalších společných let všechno nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání, stálou vitalitu, kterou oba mají, radost celé rodiny, hlavně pravnoučku, mnoho společných zážitků z dovolených a turistiky jim přejí Šprňovi, Maxnerovi, Klabalovi, Prachařovi, Silva Havránková, Jarmila Dostálová, Horáčkovi a Brešovi. A naše písnička Miloš Procházka, Zdeněk Baťka, Nalévají dívča a Straňanka.

0: Ano, a já jenom doplním, že Straňanka v neděli, přátelé, v neděli festival ve Stráni pod Javorinou 14.30, Bludověnka, Javorinka, Lieskovanka, Tufaranka a Straňanka, tak jste srdečně zváni do Strání 14.30 v neděli. Tak a teď dostává slovo Maruška ze Studence. Dobrý den, Mařenko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner, ještě jednou.
0: No, povídejte.
1: Já bych chtěla popřát bývalému vynikajícímu muzikantovi Hradní stráže a policie České republiky a formanky Pavlu Pelánovi, který má asi v těchto dnech narozeniny, nevím přesně, který den. Takže, milej Pavle, přejeme ti k narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, pohodu, štěstí, lásku, radost vnuku a ze své zahrady, kde pěstuješ víno, ovocné stromky a zeleninu a děláš vynikající víno. To všechno ti přeji Marie, František, Pavel a Pavla Pelánovi. Pane Hegner, děkuju moc.
0: Mařenko, je to neuvěřitelné, vy jste se trefila. Vy jste se trefila úplně přesně, protože za chvilinku nám... No já chvíli bude rád formánka, je to neuvěřitelné, ale je to tak. A já z hodou okolností Pavla Pelána moc dobře znám, protože jsem spolupracoval s hudbou Hradní stráže.
1: A není to tak dlouho, jste spolu mluvili v Luhačovicích.
0: Přesně tak, ano, jsem tam uváděl koncert a já se občas zpívám, že mám nějakou nahrávku s hudbou Hradní stráže policie České republiky. Tak dobře, no vyšlo vám to, neskutečný. Mějte se krásně, nashledanou. Hanka Březník, dobrý den, Hani.
2: Dobrý den, no, rozhlas má neskutečné kouzlo.
0: No.
2: Paní se dovolila tam být, co by kamenem dohodil ze Studence. My jsme kousek odsud, od náměště, to je všechno kolem.
0: Aro, aro.
2: No, akorát já nebudu přát panu Pelánovi, ale poprosím o pozornost v Horních Hloticích, kde dneska slaví své narozeniny Hanka Suchá. Je to naše kamarádka a my přejeme, Hani, pevné zdraví. Tvůj krásný smích, který všude ohromuje optimismus. Já ti za to moc děkuju, protože ty víš, jak my na tom jsme. Člověk to nemá občas v životě jednoduchý a musí to brát tak, jak to je. Ale aby to nebylo o nás. Hodně zdraví, štěstí a děkujeme ti za to, že se nám chodíte starat o zahradu, když my teda pracujeme u té dcery zase úplně na druhém konci někde.
0: Ano.
2: Za hranicema. Moc si toho ceníme a zvlášť v letošním roce teda to sucho, tak to jsme vděční za to, že nám to udržujete aspoň v tom stavu, v jakým to je a hlavně hodně zdraví a lásky od manžela a od tvých dětí a ať jsi šťastná, spokojená a všechno, co si přeješ, ať se ti splní. A když už jsem se dovolala, tak v srpnu má narozeniny i naše švagrová, Alenka Batelková, takže Ali, tobě přejeme taky pevné zdraví, radost z vnoučat, ať jsi šťastná a spokojená a všechno, co ti potká a ti prospěje. A ještě potom má tady přes silnicu v tomto měsíci narozeniny Honzík Pejpek, Jan Pejpek už myslím nějak osmý, nebo jak tam se to jméno traduje, tak tomu přejeme taky Honzo, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ty nám taky občas tady vypomáháš, seš po ruce na telefonu, když potřebujeme vyjít z popelnice a podobně, takže taky moc krát děkujeme a hodně zdraví, ať jsi šťastný, spokojený a všechno, co tě potká, ať ti prospěje, ať jsi
0: dobře.
2: Tady rád a zdravím všechny posluchače a přeju jim krásný zbytek léta a Českému zlazu Brno děkuji za tento nádherný pořad.
0: Dobře, Hani, my děkujeme moc za vaše zavolání a přejeme krásné odpoledne. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Ano, děkuji, nashle.
0: Dnes slaví své krásné 80. narozeniny náš nejdražší tatínek, manžel, dědeček, pradědeček, pan Josef Raška z Petrůvky. Milý tatínku, ze srdce ti přejeme všechno

0: nejlepší k tvým 80. narozeninám. Do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně sil, spokojenosti, ať ti život přináší každý den mnoho drobných radostí. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, obětavost, podporu, humor, kterým nás dokážeš vždy rozveselit. Dobrou náladu rozdáváš všem kolem sebe, také svým zpěvem, hrou na varhany, harmonikou a další různé nástroje. Máme tě rádi a jsme šťastní, že tě máme. S láskou, vděčností tvoje milující děti, manželka, vnučky, vnuci a pravnoučci. A k dnešním narozeninám přejeme panu Vojtěchu Macíkovi z Kašavy hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždycky dobrou náladu. To přejí manželka Radka, strýc Karel, dcery Martina s Petrem, Radka s Mirkem, vnuci Štěpa, Kájka, Anička, Tomášek a Kubíček. Dědo, všechno nejlepší, máme tě rádi. Od Tábora až k nám, Formanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Ano, a posloucháte pořad Morava krásná země, 12 hodin, to už to utíkám, 12 hodin 35 minut. Dovolala se Ivanka z Jaroměřic nad Rokytnou. Ivanko, toto letí ten čas, co?
4: Letí, ano.
3: Jsem ho popohnal, povídejte.
4: My bychom rádi touto cestou chtěli popřát panu Janu Chlupnovi, který teď v nedávných dnech dožil 80 let a oslavil. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně, ať mu to šlape ještě na kole.
3: Ano.
4: Za všechny kamarády přání posílá Pavlík Janu z Jaroměří.
3: Dobře.
4: Děkuji moc a písničku nechám na vás.
3: No
4: děkuji.
3: To tady už je připravená, to my máme nachystáno, ale jak ano. To letí, tak to běží. Bude to taková pohádka trošku. Ivanko, mějte se krásně, ať se daří.
4: Ano, děkuji, nashledanou.
3: A je pravda, že dneska ta Vysočina válcuje naprosto. Napřed to byla Maruška Vysočina, pak Marie Studenec, pak Hanka Březník, teďka Ivanka Jaroměřice nad Rokytnou a teď Marie Nové Město na Moravě. Mařenko, je to neuvěřitelné.
5: Dobrý den, zdravím vás, pane Heckner, a všechny posluchače. A dneska má narozeniny můj manžel František Kabelka, který má 86 roků. Hele, Františku, přeju ti zdraví, štěstí, pohodu, ať seš ještě hodně dlouho s námi a ať se ti všechno daří, netrápí tě nemoci a nic jiného. A to ti přeje manželka a tvoje 3 děti s rodinami. Děkuji moc.
3: A co jste připravila Františkovi dneska, když má narozky? Co jste nakýstala? No, co jste připravila? Ne, co jste mu dala, co jste mu uvařila, to už, dárky už, děcka, to už. No, teď jsem vás zaskočil, co?
5: No, to jste mě zaskočil, protože u nás bude oslava ještě ne dneska, nebo takhle, oslavenci už jezdí od rána.
3: Aha.
5: A oslava bude až trošku díl, až po prázdninách.
3: No, dobře, ale já jsem si říkal, že
5: všichni rozjetí po světě, tak, abych to řekla.
3: No, tak je vidět, ano, už to tak cítím, že jste nasadila dneska dietku, nebo ne?
5: Ne, nasadila jsem nic, ne,
3: nemá. Já vás nebudu, Mařenko, trápit, mějte, už tam zvoní další. Tak se mějte krásně, Maruško, nashledanou.
5: Ano, děkuji vám a
3: ať
5: pěkný
3: se vám daří.
5: Den vám přeju.
3: Ano, a Františka zdravíme, nashledanou.
5: Taky, vyřídím, děkuju.
3: V tuto chvíli prosíme o pozornost Horních Lhoticích u Kralic nad Oslavou. Tam právě dnes slaví své krásné narozeniny Hana Suchá. Ano, už jsme ji dneska přáli, tedy přála i paní Hanička z Březníku. Aktivní pracovní čas trávila Bitexu tkaním koberců, pak v líhni kuřat, poté pracovala v jednotném zemědělském družstvu. Miluje jako snad každá žena kytky. K tomu patří i práce na zahradě a moc dobře ví, co jí roste na té zahradě za rostlinky. Nevyhýbá se společnosti, všichni u ní máme rádi upřímnost, humor, starostlivost, optimismus a její daleko rozpoznatelný smích. Vždy pro nás má, jako každá máma, něco dobrého na zub. Maminko, za to ti moc děkujeme. Jsme vděční za dobré rady, hlídání vnoučat a ostatní vstřícnosti a že jich je. K příjemné slavnostní chvilce ti do Horních Lhotic posíláme z Českého rozhlasu Brno písničku. Přejeme hlavně pevné zdraví. Z tvých očí ať stále září štěstí, ať se ti ve všem daří, ve tvářích ať ti stále kvete mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr odvane všechny smutky. Háni, to ti z celého srdce přeje a objímá manžel Sláva, dcera Verča s manželem Petrem, syn Tomáš s manželkou Veronikou, s Laďoučkou Pusínku posílají vnuci Adam, Tereska, Barunka a Viktorka. A ještě jedna gratulace pro paní Věrku Polčákovou z Pozděkova k jejím dnešním narozeninám. Posíláme blahopřání spoustu kytiček, každá z nich ať přinese ti jedno z přáníček. Štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky a ať máš vždycky hodně přátel a žádné vrásky. Přeji ti, co tě mají rádi, Zichovi a Juráňovi. Zařechtali koně, Broln hraje a Jožinka Ducháčková s Jarmilkou Hubačkovou zpívají.

0: Krásná písnička, děvčata krásně zaspívala a krásně bude hovořit Jaruškan, které říkají Slávka z Pozlovic. Tak Jaruško, Slávko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane, ještě jedenkrát. Já jsem, no nemůžu se dovolat tam k vám vůbec, už delší dobu, takže já bych vás prosila, kdybyste zahrál opožděně těm Helenkám, mám tady jako ne, švagrovou Helenka Koudelková z Pozlovic a neteř, ona je z Pozděchova. Takže to je tady u Vizovic. Takže kdybyste byli tak hodní a nechali zahrát. No a přeju jim, nebo my přejeme jim všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví, spokojenosti a co si přeji, ať se jim splní a boží požehnání. Pane Hegder, no já vám moc děkuju.
0: Jaruš, Slávko, mějte se krásně. Ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji vám.
0: Navíc, a vyšlo to.
1: Taky,
0: nashledanou. Martin, Řečice a pozor a opět na Vysočině. Neuvěřitelné.
2: Ještě jednou dobrý den. Já bych chtěl popřát babičce a dědečkovi k narozeninám. Dědeček má dneska 86 let, babička měla 8.8. 81 let. Marie a František Kabelkovi z Nového Města na Moravě. Všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka za celou rodinu Filipovou a Hamákovou.
0: No krásný, Marťo, vidíte to hned druhé přání, ano. Jedno posílal paní Maruška, teďka Martin Kabelkovým, tak to mají dneska dvojnásobně za sebou. Jo, Marti, mějte se krásně taky, nashledanou. Prosíme o písničku pro moji hodnou kamarádku k včerejším narozeninám paní Boženku z Meškalovou do Dolního Němčí. Boží, přeju ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, co si přeješ, ať se ti splní, hodně lásky. A tu máš od tvého hodného Jožínka a dětí. Pěkně si zatančete. Děkuju za vyřízení, Věra Prášilová, Moravské Málkovice. A další přáníčko. Přeji paní Aničce Pijáčkové z Hračovic dnešním 80. narozeninám. Zároveň pro nás oba, protože slavíme 60 let našeho manželství, přeji manželce hodně zdraví, které teď moc potřebuje, ať to všechno se mnou ještě vydrží. Dále jí zdraví dcera s rodinou, syn s rodinou, 4 vnuci, Marcela, Ondra, Lucinka, Nikolka, 8 pravnuků, Vojta, Adámek, Tobiášek, Matyášek, Emička, Julinka, Filipek a Adámek. Za všechno moc děkuje Láďa Pijáček z Hračovic. A je to tady, bude hrát Hračovianka a je to tak. V tom mojem srdečku Jaroslav Bura a předpokládám, že to bude rodinný příslušník, který napsal text Ladislav Pijáček.

0: A dovolala se ještě Maruška z Jaroměříc, tentokrát je u Jevíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych ráda popřála svým nejbližším a potažmo aj sobě. Zítra 21. srpna má narozeniny 23. můj vnuk Vojtík a 12. srpna měl narozeniny jeho tatínek, můj syn Aleš. A aby toho nebylo málo, tak 2. srpna jsem měla 80 roku já. A jelikož mě nikdo nenechal zahrát, tak si zahraju sama.
0: A my vám přejeme, Maruško, dodatečně všecko dobré a hlavně zdravíčko. Ano?
1: Moc krát vám děkuji.
0: Mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: A je tady e-mail od Věry Pastorkové. Hudební dárek, ať potěší paní Marušku Horňákovou do Dolního Němčí. Maruško, co tím přát? Vždyť vše máš kruhu milující rodiny. Maminky, manžela, 3 dětí, vnuček, zeťáka, Luboše, přátel, známých, co tě vždy rádi už roky vidí jako my. Jak jinak než ženu za pultem, vždy s úsměvem na tváři, širokým srdíčkem pro druhé v tvém milovaném obchůdku. Přeji pevné zdraví, boží požehnání, ať se nadále daří, boží ochranu do každého dne pro celou tvou rodinu. Ještě mnohem víc ti ze srdce přeji a za naše víc než 3 desetileté přátelství děkuje Věra a Veronika z rodinou. Pozdrav i pro tvoji dceru Zuzanku k nedávným meninám, též letí od nás pro ní s jejími 3 princeznami a pro manžela Luboše s přáním krásného dnešního dne pro celou vaši rozvětvenou mladou rodinku do Dolního Němčí. Krásný sváteční den ti přejeme, Maruško. A e-mail, dnes bychom chtěli poslat pěknou písničku pro naši milou sestřenici, tetičku paní Věrušku Polčákovou z Pozděchova k jejím dnešním 78. narozeninám. Milá Věruško, do dalších letí přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku svých blízkých, pohodu, dobrou náladu, radost noučátek, ať je tvoje zahrádka stále tvým rájem pohody, kde načerpáš spoustu sil a čerstvé energie. K tomu všemu ti ze srdce přejí hojnost božího požehnání všichni sousedíkovi a zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi z Neubuze. Živijou. Lidová od Záhora, Tu Faranka, zpívali jsme společně s Jendou Bílkem.

Ano, ano, tak jsem si připomněl, že jsem taky kdysi s Sufarankou naspíval písničku, protože jsem na to zapomněl. Jsem to objevil. Tak a teď je rychle členové klubu Přátel Českého rozhlasu. Narozeniny. Vladimír Žák, Rybky, Slovenská republika, Evička Uhlířová, Brno a Marie Matušincová, Horní Lideš. Naši milí členové, zdravíčko, štěstíčko, láska, pohoda, zkrátka všechno, jen to nej. A Vysočinka z Humpolce vám zahraje a zaspívá Mám já zahrádečku.

první hodina pořadu Morava krásná země u konce. Moc krát vám děkuji za pozornost. Borkovi děkuji tady za spolupráci. Ve 2 hodiny si ho můžete poslechnout. No a v 18 hodin se opět setkáme. Krásné odpoledne a závěr. Legruti, Michal Čmarada, Šarovná.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči Zlínského kraje za léto vyjížděli k více než 200 případů likvidace obtížného hmyzu. Nejvýznamnější barokní památka ve Starém městě se vrátí na své původní místo. Mimořádnou podporu 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty ke 30 stupňům. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Dobré odpoledne. Hasiči ve Zlínském kraji v létě zasahovali už více než 200krát při likvidaci obtížného hmyzu, tedy včel, voz nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích, zásahy ale provádí i v rodinných či bytových domech, kde hmyz ohrožuje alergiky. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
2: Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku se po 70 letech vrátí na své původní místo. Nejvýznamnější barokní památka ve městě byla od 50. let minulého století kvůli rozšíření silnice umístěná za památníkem obětí světových válek u zdi hřbitova. Přesun je součástí rekonstrukce severní části ulice Hradišťská. Pokračuje starosta města Martin Zábranský z Hnutí STAN.
5: Ta relaxační zóna bude tvořena takovou maličkou promenádou s lavičkami. Na jedné straně máme památník obětem druhé světové války a právě na druhou stranu do protilehlé části tady téhle promenády, té oddychové zóny, bude umístěno sousoší svatého Jana Nepomuckého.
2: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha, řekl to ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Šebestián.
6: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
2: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41 korun a 66 haléřů.
3: Počasí.
2: Dnešní odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasné až oblačné, později od jihozápadu přijde pásmo deště a bouřek, které můžou být i silné. Naměříme 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 u Otrokovic směrem na Napajedla je stále omezený provoz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě se nebyla sprcháčkou, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás. A to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdál strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci, stříleli, já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo, jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, které měly bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na toho učitele. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo. Jako malá, když vás pustí, jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, protože na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což tak hledáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, tak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: Když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějakých pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych... Byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve vtáhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten kouz náš. Není to tělo mý.

0: S námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého byste třeba přijímala, řekne, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně. Takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to po každý jiný. Je to po každý trochu jinak. Ne?
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký?
0: To vám
1: řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičáka, potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru, a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, sesko.
0: Dublera
1: tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu, a odvážně, já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, za takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný. A pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal tak jako, musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit. Takže to jsme furt mluvili. A hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo? Protože nám zavřeli v tom 90. divadlo, prostě skončilo. Šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě. A teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to
0: jmenuje. Já to mám před očima. Ale
1: krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní. A oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta. Hrozně. Ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: No, myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni se dělají, co chtějí totiž. Ty.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Já, domácí práce.
1: Já, já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, ale to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřu. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a i skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na výzvu vsetínské nemocnice přišlo darovat krev víc než 150 lidí. Zlín před začátkem nového školního roku obnovuje značení na téměř 30 přechodech u škol a školek. Sociální služby by na příští rok měly mít víc peněz než letos. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty ke 30 stupňům. Český rozhlas Zlín, zprávy a David Jabůrek. Dobré odpoledne. Víc než 150 lidí reagovalo na výzvu vsetínské nemocnice k darování krve. Přes letní prázdniny jí chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Dárci přicházeli postupně ve třech termínech. Někteří přišli dát krev vůbec poprvé.
2: Na výzvu reagovala také Štěpánka Pavlusková z Kateřinic. Nedostatek krve pro ní byl impulzem, aby krev přišla darovat poprvé.
3: Viděla jsem tu výzvu, tak jsem si řekla, že to je právě ten můj čas, kdy můžu přijít.
2: Všem příchozím poděkovala vedoucí laborantka Marie Kašparová. Uvítala by ale, kdyby lidé chodili i během roku.
4: Budeme rádi, když dárci budou reagovat nejenom na ty výzvy, ale aby chodili pravidelně, a to k nám na naše oddělení.
2: Odběrové dny jsou ve vsetínské nemocnici v pondělí a ve středu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Zlín obnovuje vodorovné značení na přechodech pro chodce v okolí základních a mateřských škol. Do začátku nového školního roku chce přetřít téměř 30 přechodů po celém městě. Za práce zaplatí zhruba 450 tisíc korun. Dělníci pracují hlavně brzy ráno nebo večer, kdy je na silnicích menší provoz. Vždy přitom obnovují jen jednu polovinu přechodu, aby místem mohli dál projíždět řidiči a procházet chodci. Pokračuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z hnutí ANO.
5: První zářijové dny jsou obdobím, kdy se do ulic vrací tisíce dětí a dobře viditelné dopravní značení je samozřejmě jedním z důležitých prvků, který přispívá k bezpečnosti.
1: Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. Muž stráví 6 let ve vězení za to, že 21-leté dívce nabídl pervitin a pak ji znásilnil. Krajský soud zamítl jeho odvolání a rozsudek pravomocně potvrdil. Obžalovaný vinu popíral s tím, že oběť s orálním sexem údajně souhlasila. Kromě vězení jí musí zaplatit odškodnění 220 tisíc korun. Případ se stal loni v prosinci u hlavního nádraží v Brně. Státní zástupkyně Jana Čuhelová žádala zamítnutí odvolání.
6: Já rozhodnutí odvolacího soudu Krajského soudu v Brně považuji za zcela správné. Ten uložený trest je přiměřený a odpovídá jak charakteru trestné činnosti, tak i osobnosti obžalovaného a jeho trestní minulosti.
0: Počasí.
1: Dnešní odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasné až oblačné, později od jihozápadu přijde pásmo deště a bouřek, které můžou být i silné, s nárazy kolem 70 km za hodinu a možností krup. Naměříme 28 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Kelči na Vsetínsku na silnici na Komárovice se srazila dodávka s traktorem. Nehodu vyšetřují policisté. S opatrností byste měli místem projet. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný čtvrtek přeji. Dnes je to rovných 46 let, co se stal italský horolezec německé národnosti, cestovatel a spisovatel Reinhold Messner prvním mužem, který vystoupil solo na Mount Everest. Jako první ho zdolal bez použití kyslíkového přístroje a jako první provedl na Mount Everest kompletní solový výstup bez lan. To my se budeme v následující dvouhodince pohybovat mezi sympatickými a malebnými kopečky našeho kraje a sledovat, co se mezi nimi děje. Víme například to, že nejvýznamnější barokní památka ve starém městě na Uherskohradišťsku se po zhruba 70 letech vrátí na své původní místo. Proč ji v 50. letech minulého století nechali komunisté odsunout od hlavní silnice k hřbitovní zdi, to uslyšíte už za chviličku. Máme 5,5 minuty po 14. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín pro vás sleduje vše, co se děje v našem kraji a máme pro vás jednu zajímavost. Sousoší svatého Jana Nepomuckého bylo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku dlouho ukryté na zastrčeném místě u zdi tamního hřbitova. Nejvýznamnější barokní památka ve městě se teď po zhruba 70 letech vrátí na své původní místo.
1: Co já si pamatuju, tak to sousoší stávalo na druhé straně této silnice. A pak se to přesunulo směrem ke hřbitovu.
2: Vzpomíná staroměstský rodák Josef Burda, se kterým stojíme u čtyřproudové hlavní silnice z Uherského Hradiště do Starého Města. Návrat památky zpět na její místo vítá.
1: Je dobře, že se to znovu přesune na to místo, kde to původně bylo, kde to bude víc lidem na očích.
2: Podle starosty Starého Města Martina Zábranského z hnutí STAN se sousoší muselo přesunout ze dvou důvodů.
3: Po druhé světové válce, někdy v polovině 50. let, došlo jednak k rozšíření tady téhle komunikace a jednak ten režim bývalý nepřál úplně jak když sakrálním stavbám, takže došlo k jejímu přesunu právě za památník obětem první a druhé světové války před hřbitov ve Starém Městě.
2: Návrat památky na své dřívější místo je součástí komplexní rekonstrukce severní části ulice Hradišťská za 22 milionů korun. Vznikne tam i menší oddychová zóna, kde bude umístěné i sousoší.
3: Ta relaxační zóna bude tvořena takovou maličkou promenádou s lavičkami. Na jedné straně máme památník obětem druhé světové války a právě na druhou stranu do protilehlé části tady téhle promenády bude umístěno sousoší svatého Jana Nepomuckého.
2: Jeho nová pozice se oproti té původní bude přeci jen trochu lišit, vysvětluje starosta Martin Zábranský.
3: Celá ta ulice je propěchovaná různými inženýrskými sítěmi a nedá se vytvořit betonový podstavec, proto jsou soši v místě úplně původním, takže bude to posunuté asi o 20 metrů oproti tomu místu, kde původně stála.
2: Aktuálně je barokní památka z druhé poloviny 18. století v péči restaurátora Tomáše Martináka.
4: Nejhůř jsou na tom tady ty plastiky těch andělů, kde se některé ty partie musely jako zpevňovat a teď se budou domodelovávat. Jinak samotná socha svatého Jana je v celkem dobrém stavu, i když je barokní, má 300 let. A nejvíc práce je vlastně na té architektuře asi potom. Až se to osadí zpět na to místo, tak se to bude muset všechno zase zaspárovat, dodělat. Částečně tam budou nové části.
2: Na své staronové místo se sousoší svatého Jana Nepomuckého vrátí na konci října, kdy bude dokončena rekonstrukce celého prostranství. Ze Starého Města Michal Sladký, Český rozhlas.
0: A my se ze Starého Města přesuneme v putování naším krajem do Otrokovic. Právě tam najdeme místo, kde se historie americké značky Harley Davidson nevejde do jedné garáže. Richard Banát svou sbírku budoval 2 desetiletí a dnes v muzeu vystavuje desítky motocyklů, ale také další unikátní předměty spojené s historií této slavné značky. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se dnes do muzea vydala podívat. Poslouchejte už za chvíli, co tam objevila.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A dnes živě zamíříme do Otrokovic, kde najdeme muzeum věnované jedné z nejslavnějších motocyklových značek na světě, Harley Davidson. Sbírka patří Richardu Banátovi, který jednotlivé exponáty scháněl dlouhá léta a dnes jich má desítky. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková je teď přímo v muzeu a já ji tam zdravím. Krásné odpoledne, Petro.
2: Krásné odpoledne z Otrokovic. Tady člověk opravdu nemusí být zapálený motorkář, aby měl co obdivovat. Na dvou patrech muzea jsou vystaveny desítky strojů a dalších předmětů, které ukazují, že Harley Davidson nebyl vždycky jen o motocyklech. A právě o tom, jak tahle unikátní sbírka vznikla a co všechno v muzeu najdeme, si dnes budu povídat s Richardem Harleyem Banátem. Přeji dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne taky.
2: Vy jste si prvního Harleye Davidsona pořídil už v 18 letech a od té doby jste zůstal značce vlastně věrný. Kdy jste si ale řekl, že nechcete mít jenom jednu nebo dvě motorky a že vybudujete takovou sbírku?
3: Já jsem si nebudoval sbírku, ale řekl jsem si, že nebudu jednu dvě motorky mít asi v roce 96-7, kdy jsem si postupně začal kupovat věci, které mě zajímají a začal jsem se probírat historii Harley Davidsonu.
2: Sbírku jste dával dohromady zhruba 30 let a velkou část exponátů jste získával přímo ve Spojených státech. Jak vlastně takové hledání vzácného Harleye Davidsona vypadá? Je to spíš náhoda, nebo už člověk musí přesně vědět, co hledá?
3: To hledání bych rozdělil na dvě etapy a jedna byla bez sociálních sítí a druhá se sociálními sítěma. Samozřejmě bez sociálních sítí jsem si nechal z Ameriky posílat inzertní noviny a na základě toho inzertní novin se potom volal do Ameriky a objednával jsem zboží. Nikdy jsem ani nevěděl vlastně, jak to vypadá.
2: Takže to byla opravdu často náhoda, že vám třeba přišel kus, který byl v excelentním stavu, nebo naopak vám přišel, řekněme, šrot?
3: Šrot mi zapal pamatník nepřišel, přišly kusy, které se nečekal, že přišel v tom stavu, ale náhoda byly takové, že tady jsou motorky, kterých je třeba 25 na světě a já jsem tu motorku získal tím, že jsem si nechal z Ameriky poslat letecky plechovku zabalenou v inzertní novinách a když jsem tu plechovku rozbil a viděl jsem inzertní noviny, tak jsem tam viděl tu motorku a vlastně volal jsem do Ameriky a vzhledem k tomu, že ten inzerát byl starý týden, tak ta motorka je dneska tady v muzeu.
2: To zní jako moc hezké hledání a krásné náhody, které se vlastně sešly tady v Otrokovicích. Když se dneska návštěvník ale projde muzeem, tak nenajde jen motocykly. Máte zde také například jízdní kolo, sněžný skútr, golfový vozík nebo třeba taky loď. Proč jste se rozhodl ukázat značku právě v tak širokém záběru?
3: Protože považuji Harley Davidson právě za značku, která jediná na světě z toho motorkářského světa, která vyráběla, produkovala kde co mimo motorek.
2: Je to sbírka velmi rozsáhlá, opravdu jsou to dvě patra, plné historie, plné krásných exponátů. Co je ale pro vás osobně z té sbírky úplně nejcennější?
3: To se strašně těžko, na co se strašně těžko odpovídá, ale za mě asi nejcennější není ani motorka, ani loď, ani kolo, ale stabilní motor z roku 1933, v době, kdy vlastně Harley Davidson krachoval, licenci prodal Japoncům, aby se zachránil a v té době vyráběl nebo prodával pouze 100 motorek ročně a začal se pohlížet po jiným odvětví výroby a začal vyrábět sekačky na trávu anebo stabilní motory a ten jeden stabilní motor právě z těch 8 kusů na světě je tady v muzeu.
2: Vy jste mi ještě prozradil, že muzeum je unikátní, co se týká dozbírky v Evropě. Jak to vlastně je s tou velikostí toho muzea?
3: Muzeum je vlastně nejrozsáhlejší sbírka Harley Davidson v Evropě. Byť v Holandsku je sběratel nebo muzeum, který má nádherné stroje, nádherné motorky, stovky Harley Davidson, ale tady je prostě sbírka, která obsahuje celou tu historii Harley Davidson, celou tu produkci, kterou vlastně dělal.
2: Kdybych se chtěla, já už jsem se teda podívala, ale kdyby se naši posluchači chtěli přijít podívat k vám do muzea, kdy k vám můžou dorazit?
3: Můžou k nám dorazit každý den od 11 hodin odpoledne do těch 7 do večera, když se ještě otvírá muzeum.
2: Pane Banáte, já vám děkuji za prohlídku, děkuji také za rozhovor. Přeji, ať se muzeu daří a ať se sbírka nadále rozrůstá. A loučím se i s našimi posluchači. Naslyšenou.
1: I my se loučíme a děkujeme, Petro. Naslyšenou. To byla naše regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín z muzea Harley Davidson v Otrokovicích. Příště se může vydat za nějakými zajímavostmi i za vámi. Pošlete jí tip na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz. A jestli například výletu do muzea Harley Davidson bude přát v následujících dnech i počasí, to se dozvíte z našeho vysílání za pár okamžiků.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: I tuto sobotu usedne na pohovku Jožky Kubáníka oblíbená osobnost. Jmenuje se Bára Hrzánová a kromě toho, že vlastní Dálii, má snad i nejnakažlivější smích. Přesvědčte se o tom v sobotu od 17. hodiny a v neděli se od 11. těšte na herce Tomáše Šulaje, který vám povypráví neuvěřitelné historky z divadelního zákulisí. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ještě donedávna platilo, že právě 20. srpna v roce 2012 padl absolutní teplotní rekord v historii měření v Česku, když meteorologové v Dobřichovicích v Praze západ naměřili teplotu 40,4 stupně Celsia. Tento rekord už je ale překonán, to znamená škrtáme z kalendária. A kdy padaly teplotní rekordy, jestli to bylo třeba i dnes, i o tom bude teď řeč ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Povídat si o tom budu s meteorologem Mojmírem Martanem, kterého zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Většinou těmi rekordy končíme, pane Martane, ale dnes bychom tedy mohli začít. Ten rekord, který platil dlouhá léta, byl překonán, pokud vím, letos v červnu, ale pojďme se zaměřit na ty teploty pro 20. srpen. Jak to dnes bylo s rekordy? Tady se asi nepřepisovali, že ne?
2: Tady se nepřepisovali, tady platí stále pro dnešní den rekord z roku 2012. Ten byl naměřen v Kroměříži a to 36,4 stupně. Na tom opačném pólu té stupnice teplotní je rekord z roku 1984 Huslenky Kychová 3,5 stupně.
0: Dobře, tak děkujeme. Začali jsme zajímavostí, ale teď už pojďme k tomu aktuálnímu počasí a k dalšímu výhledu.
2: Tak aktuálně nám od západu nebo jihozápadu přibývá oblačnosti. Méně oblačnosti je teď ještě v okolí Bílých Karpat, jinde už převládá spíše zvětšená oblačnost. Přeháňky se vyskytují, ale spíše sporadicky, hlavně na Zlínsku a v Setínsku. No a teploty jsou tak od 25 do 30 stupňů. Na tom jihovýchodě kraje tam výjimečně i o něco více.
0: Takže popis aktuálního stavu máme za sebou. Co máme před sebou?
2: Tak před sebou máme další přibývání oblačnosti. Bude přes naše území přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Zasáhnou ty srážky celý Zlínský kraj. Na některých místech mohou být i nebezpečné nárazy větru kolem 70 km za hodinu, případně i malé kroupy. No a tak

0: přijít, ale spíše až v těch večerních hodinách, jinak bude převažovat velká oblačnost, ta pravděpodobnost přeháněka bouřek bude menší, bude se zvyšovat právě až v těch večerních hodinách od jihozápadu. Teploty by měly se zastavit na 24 až 27 stupních, bude tedy o něco chladněji než dnes a slabý proměnlivý vítr bude k večeru měnit směr na jižní až jihovýchodní a bude trošku zesilovat.
1: Co na ten zítřejší den hlásá biometeorologická předpověď?
0: Jedničku, mírnou zátěž.
1: Tak to je určitě příjemná informace. A jak to bude s víkendem? Sobota, neděle, co přinese?
0: Tak sobota ta bude zpočátku s velkou oblačností, v průběhu dne ale postupně bude přibývat míst s polojasnou, večer i skorojasnou oblohou. Přeháňky se budou vyskytovat už jen výjimečně s o něco větší pravděpodobností na severu kraje. Ranní teploty 16 až 12, odpolední 22 až 26 stupňů. Foukat bude hlavně v noci na sobotu, kdy povane mírný severozápadní přechodní až západní vítr i s nárazy kolem 55 km za hodinu, ale v průběhu dne ten vítr bude zvolna slábnout. No a neděle ta už bude úplně bez srážek, bude jasná až polojasná, jen v průběhu dne může být přechodně oblačnosti trošku více. Ranní teploty 14 až 10, odpolední 20 až 24 stupňů a foukat by měl jen slabý severozápadní nebo severní vítr.
1: Jak se zařídit vzhledem k počasí, to už díky Mojmíru Martanovi víme, teplotní rekordy už také zazněly, čili se s vámi pro tuto chvíli rozloučím, ale určitě se rádi zase spojíme do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Zase někdy příště, naslyšenou do té doby.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Turistické pozvánky Českého rozhlasu Zlín nás většinou inspirují k výletům po našem kraji, občas se ale vydáme i za jeho hranice. Obzvlášť v létě, kdy dlouhé dny k rozsáhlejším výpravám přímo vybízejí. Mimo náš region se dnes vypravíme i s Arnoštem Lukešem, buďte vítán u mikrofonu.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: A základní dotaz zní, kam přesně to dnes bude?
1: Dnes pozývám na výlet do Oderských vrchů. Ty nepatří k lokalitám nejnavštěvovanějším i z toho důvodu, že tam je vojenský prostor Líbavá. Veřejná doprava je pouze autobusem z hranic, proto doporučuji přijet autem a zaparkovat ho v městečku Počtát. Jižně od Počtátu v hlubokých lesích se ukrývá počtátské skalní město se strmými skalními stěnami, vysokými až 30 metrů. Skály lemují tok říčky Veličky. Některé skály mají svá jména. Místními pověstmi jsou obsedeny skřítkovy skály, kamenná vrata nebo čertovo kopito. Skálním městem vede naučná stezka dlouhá 12 kilometrů. Na ní je 8 zastavení s infopanely o geologii, historii a místních zajímavostech.
0: Všechno, co jste zatím prozradil, zní naprosto úžasně. Skály, ke kterým se vztahují pověsti, i prostor na zjišťování zajímavostí přímo v terénu. Kudy přesně vede naučná stezka?
1: Okruh začíná a končí v Počtátu. Vede přes osadu Mihalov a kolem bývalého hostince u Tlustého Jana. Na soutoku Kouteckého potoka a Veličky na skalním ostrohu je zřícenina hradu Puchard. Ve středověku byl významnou pevností. Dnes po něm mnoho nezbylo. Skalní město je rozděleno na horní skály a dolní skály. Oblíbili si ho horolezci, kteří tu mají cesty různých obtížností. Naučná stezka je přístupná od jara do podzimu, je obtížná a je vhodná pro zdatnější turisty. Město Počtát je poprvé zmíněno v roce 1322. Bylo kolonizováno německým obyvatelstvem. Dnes zde žije asi 1200 osob. Město doplácí na svou odlehlost umocněnou sousedstvím s vojenským prostorem Líbava. K pamětihodnostem v Počtátu patří farní kostel svatého Bartoloměje z roku 1408, původně gotický, upravován postupně renesančně, barokně a pseudoslohově. Zajímavé je, že nemá hodiny. Hřbitovní kostel na nebevzetí Panny Marie z roku 1658 je další zajímavostí. V interiéru jsou fresky z roku 1749 nedávno zrestaurované. Počtátský zámek jižně od náměstí je poprvé připomínán jako tvrz v roce 1377. Na počátku 17. století byla přestavěna na čtyřkřídlý renesanční zámek. Při poslední přestavbě po požáru v roce 1815 byla snesena zámecká věž a fasády změněny klasicistně. Dnes tu sídlí městský úřad a muzeum Počtátska. Hodinová věž uprostřed náměstí, postavená kolem roku 1700, je posledním zbytkem pivovaru zbořeného po roce 1830.
0: Nejen naučná stezka Podštátské skalní město, ale i spousta dalších zajímavostí nás čeká na výletě, pro který, věřím i vás, nadchl Arnošt Lukeš. Těšíme se nejen na tuto výpravu, ale i na další turistickou inspiraci, se kterou přijdete do vysílání Českého rozhlasu Zlín příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Stihli jste už během letošního léta navštívit některý z našich zámků? Pokud ne, máte každý den šanci na aspoň takovou malou prohlídku některé z památek ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. S naším zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Jaké to bude tentokrát, to už ví náš průvodce František Kinský a prozradí.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními skrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Urian Goci byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čerty, čarodějnice, démony. Takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Ve vrcholovém sportu často rozhodují naprosté detaily a někteří sportovci se tak v přípravě zaměřují právě na ně. Příkladem je vsetínský hokejista Štěpán Matějček. O jeho specializaci vám víc řekneme už za okamžik.
5: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
6: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
5: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
6: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
5: Strom lásky mý.
6: Pavel Mašek
5: a Standa Hložek.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budeme mluvit teď také o tom, že start hokejové sezóny se rychle blíží, hráči už jsou v plném tréninku a hrají přípravné zápasy. Pro vsetínského útočníka Štěpána Matějčka toto období znamená taky to, že speciálně piluje jednu svou přednost. Je totiž expert na vhazování. Ve valašském týmu je v této činnosti dlouhodobě nejúspěšnější, jak teď také uslyšíte.
1: No, myslím si, že máme obrovskou výhodu v tom, že já vlastně od malička hraju centra. Takže já těch bulí mám jako nahraných, si myslím, za tu kariéru fakt jako extrémně moc.
2: Vysvětluje hokejista prvoligového Vsetína Štěpán Matějček, jak se z něj stal specialista na buly. Nejde ale jen o to, že tuto situaci mockrát zažil v zápase. Driluje ji taky v tréninku a zrovna teď nastává období, kdy se na tuto činnost zaměřuje speciálně.
1: 14 dní před soutěží vždycky už pak začínám po tréninku si zůstávat sám jako na ledě a nechám si tam házet puky, popřípadě kluci pak jako chtějí chodit taky si natrénovat bule, takže pak to trénujeme proti sobě, no a řešíme varianty, co na těch bulích dělat jinak, no.
2: Další část přípravy na vhazování je pro Matějčka, řekněme, teoretická.
1: To řeším před každým zápasem, vím, co za protihráče, co tam je za bulaře, takže víceméně už ty hráče znám za těch pár sezon v té první lize, kdo jak to hraje, takže tam už se moc připravovat nemusím, ale když přijde někdo novej do soutěže, tak se pak kouknu nějaký videa, jak hraje bule, abych věděl, co od něj můžu čekat, po případě na co se připravit, co má jako silnou disciplínu, jestli backhand, forehand.
2: A k vysoké úspěšnosti při souboji o puk pomáhá vsetínskému útočníkovi taky to, že se i při zápasech snaží učit od soupeřů, ideálně od těch nejlepších.
1: Pamatuju si, že vlastně jsem byl v Ústí a hrál jsem proti Kladnu, tak jsem koukal na každý pohyb nohou, rukou Tomáše Plekance, protože vím, že prvních 5 bulí, když jsme hráli, šel jsem s ním na buli, tak to jsem si ani neťuk do puku. A hnedka jsem vlastně pak i ze střídačky jsem koukal, když jsem ho měl před sebou.
2: V dalším přípravném utkání čekají Štěpána Matějčka na vhazování soupeři, které asi moc nezná. Od 5 hodin odpoledne nastoupí Vsetín doma na Lapači proti polskému Krakovu. David Nekvinda, Český rozhlas.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně se připravuje nová naučná stezka věnovaná Josefovi Sousedíkovi. Zlín nedostal žádnou oficiální nabídku na převzetí podílu v hokejovém klubu. Vyjednává s jedním možným zájemcem. Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit více než 2% HDP. Odpoledne bude polojasno až oblačno, teploty ke 30 stupňům. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Novou naučnou stezku o Josefu Sousedíkovi dokončují ve Vsetíně. Vede od Masarykova gymnázia přes Panskou zahradu, Horní město a vlakové nádraží. Co všechno lidé díky QR kódům na sedmi stojanech uvidí v telefonu, říká autor aplikace Petr Stodůlka.
2: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografií dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma návštěvníkama.
0: Slavnostně se stezka otevře 31. srpna. Vedení Zlína nedostalo žádnou oficiální nabídku na převzetí 49% podílu města v hokejovém klubu Berani. Případné investory vyzval Zlín k předložení nabídek v červnu. Primátor města Jiří Korec z Hnutí ANO ale uvedl, že magistrát nyní vyjednává s jedním zájemcem. K žádné konkrétní dohodě zatím nedošlo. V rámci tržních konzultací k případnému vybudování nové sportovní arény místo zimního stadionu Luďka Čajky Zlín dostal 3 nabídky. Žádná ale neobsahovala konkrétní ekonomický model ani nabídku realizace projektu. 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok více peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
3: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
0: U podštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo. Příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Passingera mohl být jedním z důvodů silný vítr.
4: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí, a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
1: Počasí.
0: Dnešní odpoledne je ve Zlínském kraji polojasné až oblačné, od jeho západu ale k večeru začne přicházet pásmo deště a bouřek, které můžou být i silné, s nárazy kolem 70 km za hodinu a možností krup. No a maximálně naměříme 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Opatrně na dálnici D1 na 264. kilometru u Hulína. Stojí tam nákladák s defektem a už od 266. kilometru jsou navíc na cestě kusy pneumatiky. A v Kelči na Vsetínsku na cestě na Komárovice došetřují srážku dodávky s traktorem. Po zprávách pro vás dál vysílá Pavel Vacek. Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zmenšení bezpečnostního perimetru, částečně zachráněný plakát s portrétem Tomáše Bati nebo konec evakuací okolních budov. To jsou některé ze změn, které v posledních dnech přinesla postupující demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Redaktoři Českého rozhlasu Zlín pro vás toto dění samozřejmě průběžně sledují. Aktuální podrobnosti přímo z místa uslyšíte v Dobrém odpoledni už za chvíli. A kromě kulturních tipů budeme do půl třetí ještě radit s revmatoidní artritidou. Určitě si například poslechněte, jaké jsou první varovné signály tohoto onemocnění. Jinak vám samozřejmě přejeme pevné zdraví a zdraví vás i Pavel Vacek od mikrofonu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: S vámi Český rozhlas Zlín a také aktuality z vašeho okolí. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pokračuje. Demoličnímu bagru s hydraulickými nůžkami zbývá odstranit poslední část stojící stěny. S postupujícími pracemi se v okolí budovy mění také bezpečnostní opatření. Podrobnosti k tomu má pro nás přímo z terénu reportérka Michaela Kočendová, která taky ví, kdyby měla být demolice hotová. Hezký den, Míšo.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Míčo, na začátek řekni, co se tedy v posledních dnech u budovy změnilo?
1: Začnu tím, co se nezměnilo, a to je základní bezpečnostní perimetr kolem 34. budovy, který zůstává beze změny. Prostor bude i nadále oplocený a hlídaný bezpečnostní agenturou až do úplného zbourání torza. Co se ale zmenšilo, je takzvaná velmi nebezpečná zóna, která zasahovala i do okolních objektů. S postupující demolicí tak už bylo možné zpřístupnit například budovu Yokohamy, což je firma na výrobu pneumatik, a velmi nebezpečná zóna teď končí na úrovni Vavrečkovy ulice. Do konce tohoto týdne nebo začátkem příštího by se mohla uvolnit také budova číslo 44, ve které je posilovna Legends Gym. Do posilovny by se tak mohli vrátit lidé, kteří do ní od vypuknutí požáru nemají přístup.
0: Souvisí s těmito objekty ještě nějaká změna?
1: Souvisí. Okolní budovy už není nutné evakuovat při silnějším větru. Dosud museli lidé objekty opustit, pokud rychlost větru překročila 40 km za hodinu. To by bylo například při bouřce. Toto opatření už je zrušené, potvrzuje mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní Marcel Schmidt.
2: Stále se to měří, ale už se to vztahuje jenom na případné přerušení těch demoličních prací.
0: A Míšo, jak to vypadá s velkoformátovou plachtou s podobiznou Tomáše Bati, takovým tím symbolem?
1: Jak už víme, ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati, který přečkal samotný požár 34. budovy, se minulý čtvrtek při demolici zřítil společně s další částí stavby. Včera se ho ale pomocí dvou menších bagrů podařilo částečně vyprostit ze sutin a posunout tak, aby na něj při pokračující demolici nepodali další části budovy. Pokračuje Marcel Schmidt.
2: Podařilo se dostat jako z té bezprostřední blízkosti, aby prostě další páty nepoškodil, ale v tuhle chvíli to, když to řeknu, není priorita, takže až prostě ty velké stroje odjedou a pomine to bezprostřední ohrožení, tak se ta plachta vezme a podíváme se, jak moc utrpěla.
0: A Míšo, připomeň ještě, proč se budova musí demolovat a kdy začala hořet?
1: Budova začala hořet 9. července ráno a hasiči dostali požár pod kontrolu až po 14 dnech. Část 11-patrového objektu se zřítila už během požáru. Po jeho uhašení pak statik rozhodl, že kvůli špatnému stavu musí být z bezpečnostních důvodů odstraněný i zbytek torza. Kdyby to mělo být, říká Marcel Schmidt.
2: Už toho zbývá relativně málo, takže skutečně pokud se nestane něco zásadního, tak během příštího týdne by ta hrubá demolice měla skončit.
1: Doplním ještě, že uvnitř budovy byly dřív především sklady několika firem. Zhořely tam například desítky tisíc párů bot společnosti Vasky, zboží od Alpinepro, tisíce zásilek v regionálním depu zásilkovny nebo zhruba 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Příčinu požáru dál vyšetřují hasiči společně s policií.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o aktuálním vývoji kolem demolice 34. budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, odkud se nám přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Průsvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi

Napiš mi určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řek. Hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten dopis mě najde po mojí slepý

0: Věřím, že vás potěšil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Vlasta Rédl, tak jako mě. A potěšit vás můžou i různé události, které se konají v našem kraji. Jak si zpříjemnit čas, s tím budeme radit v následujících minutkách. Letošní 57. ročník liptálských slavností odstartuje folklorním odpolednem ve Vsetíně v Panské zahradě. Vystoupí zahraniční folklorní soubory, například až z dalekého Ománu, a o 8:30 večer jste zváni na projekci do liptálského zámeckého parku. Uvidíte film Valašské lidové pohádky, Poutníci, za účasti režiséra a autora Michala Martinky. Dnes začíná ve Vsetíně 16. ročník křesťanského multižánrového festivalu United, který potrvá do 22. srpna. Přinese hudební koncerty, řečníky, semináře, workshopy i program pro děti v centru města a na Dolním náměstí. Kompletní program najdete na webu www.festivalunited.cz. Dnes se na koncertním pódiu v Kroměříži sejdou naposledy mladí umělci z Evropy, ale i dalších zemí světa. V 19 hodin se můžete zaposlouchat do závěrečného koncertu Akademie Kroměříž 2026, a to ve sněmovním sálu arcibiskupského zámku v Kroměříži. Dnes také končí divadelní festival v Luhačovicích. Těšit se můžete na večerní komedii Účet Pražského divadla Bez zábradlí. Vztahová a situační komedie o výjezdu tří nejlepších přátel, kteří řeší ženy, a také jeden nevyřízený účet za večeři, začíná o 7:30 večer v Lázeňském divadle v Luhačovicích. To byly tedy pozvánky. Pokud byste chtěli nějaké další, podívejte se také na naše webové stránky zlin.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín, písničky

0: I legendární Beatles byly součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde budeme upozorňovat, tak zbystřete. Začíná to nenápadně, takové stuhlé prsty, únava, bolest, která se vrací. Revmatoidní artritída však zasahuje mnohem víc než jen klouby. Mění každodenní život a právě tato diagnóza byla tématem středeční poradny pro zdraví. Pokud jste ji nestihli, už po písničce si můžete poslechnout krátký sestřih.
1: Třídění odpadu má svá pravidla, ale ta se mohou v jednotlivých obcích lišit. Jak poznat, kam konkrétní odpad patří, co dělat s obaly, které nelze jednoznačně zařadit a jak zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: mosty zpátky. Málo se o ní mluví. Možná i proto řada lidí první varovné signály revmatoidní artritidy přehlíží. Je revma a revmatoidní artritída jedno a to samé? I na to se zeptala moderátorka poradny pro zdraví Silvie Pospíšilová svého hosta, revmatoložky Marcely Bakterové z Uherskohradišťské nemocnice.
1: Revma je široký pojem, lidově řečený. Pod toto spadá onemocnění kloubu svalu pohybového aparátu. Revmatoidní artritída je chronické autoimunitní systémové onemocnění. To znamená, že si imunitní systém vytváří buňky, které napadají jeho vlastní struktury. V případě revmatoidní artritidy jsou to klouby. Samozřejmě může to postihnout i orgány, ale většinou postihuje kloubní struktury.
2: Jedním z mýtů je, že artritída postihuje jen starší ročníky. Kdo všechno se s ním může potýkat?
1: Všichni, není tam věková hranice. Dítě, mladiství, dospělí.
2: Průběh je různý. U někoho propukne velmi náhle, u jiného přichází pozvolně. Jaké jsou příznaky? Čeho by si lidé měli všímat?
1: Oteklých, bolavých kloubů, proteplených symetricky většinou zápěstí, klouby prstů, rukou, nohou, lokty, kolena. Trvající několik týdnů, tak už by měli navštívit svého praktického lékaře. Ten by měl vzít základní odběry a pokud by se to nesklidnilo medikací, tak odeslat k revmatologovi nabrat imunologické testy.
2: Paní doktorko, prozraďte, proč někdy déle trvá, než pacientovi stanovíte správnou diagnózu? V čem je artritída zákeřná?
1: Trvá to někdy déle, než pacienti se rozhodnou přijít k praktickému lékaři. Někteří to bagatelizují, někdy praktický lékař vyšetřuje jiné možnosti zánětu kloubů. A zákeřné je to v tom, že než se diagnóza stanoví, tak může dojít už k nevratným změnám na těch kloubech a k funkční poruše toho kloubu.
2: Napadá artritída nejdřív velké klouby, jako třeba ramení, loketní, kolení, nebo ty drobné klouby?
1: Napadá nejčastěji ty drobné ruční klouby, zápěstí, nožní klouby.
2: Nejnáročnější bývají pro pacienty rána, kdy jsou klouby stuhlé. Dá se tomuto předcházet nějakými cviky?
1: Dá se tomu předcházet cviky, ale je to náročné, je to hodně individuální. Pacient se může rozcvičit pomaličku v posteli, někteří si dají teplou sprchu nebo vanu a někteří mají již nacvičené cvičební sestavy, které jim vyhovují. I strašně špatně se tato ranní stuhlost ovlivňuje.
2: Jaké možnosti léčby pacientům s revmatoidní artritidou můžete nabídnout?
1: Jsou to farmakologické postupy, pak nefarmakologické rehabilitace.

Bez místní znalosti a zkušeností s řízením plavidel je lepší se některým úsekům vyhnout. Tak letos vypadá sezóna na Baťově kanále. Správce a kapitány trápí dlouhotrvající sucho. My se právě této výjimečné atrakci našeho kraje budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za okamžik. Ještě předtím vás, věřím, svojí písní potěší Marek Ztracený. 2 minutky a ještě polovina k tomu od 15:30 uplynuly.

0: Letošní léto a hlavně dlouhotrvající sucho trápí i kapitány na Baťově kanále. Kriticky málo vody je například ve spodní části směrem na Hodonín. Letos otevřený úsek měl být přitom lákadlem pro turisty. Plavba sice není zakázaná, ale hrozí poškození lodí. A například ve Strážnici na Veselsku je aktuálně jen 10% obvyklého srpnového průtoku. Ani srážky ze začátku týdne hladinu výrazně nezvedly. Správci vodní cesty doufají, že ještě zaprší. Teď se o tom dozvíte víc i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Letos je potřeba dávat hlavně pozor na té nové části, která je splavněná směrem na Hodonín, protože jsou tam napadané stromy. I teď, když je sucho, tak jsou pořád skované pod hladinou a tam to nebezpečí je. No, sucho ovlivňuje hlavně tu spodní část, kde je málo prohloubená ta dráha z té komory.
2: Popisuje kapitán lodí Lukáš Abarta. Na některých úsecích Baťova kanálu vyžaduje plavba obezřetnost, místní znalost a zkušenost, aby se plavidlo nepoškodilo.
1: Jsou tam značení v těch nejhorších úsecích, ale jinak je pravidlo pořád se držet od obou břehů ve stejné vzdálenosti, čili prostředkem. Je to lepší, pokud člověk to nemá úplně v ruce tu loď, tak radši ať tam nejezdí a jezdí směrem třeba na Uherské Hradiště nahoru.
3: Jednoznačně, co nám může pomoct, je déšť a v podstatě nic jiného.
2: Dodává Vojtěch Bart. Tex obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Podle něj jsou některé průtoky stále pod hranicí sucha a poznat to je i pouhým okem.
3: Ta řeka Morava je tam viditelně níž. Přístaviště v Hodoníně má právě ty plovoucí výložníky skloněné směrem dolů, protože je poznat, že té vody je tam významně míň a je to také vidět zejména na přítocích řeky Moravy.
2: Museli proto přistoupit k opatřením.
3: Jednou z nich je omezení komorování na plavebních komorách. Když se nekomoruje v tom režimu, tak jak prostě ty lodě připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení toho komorování, neproběhne jich za den tolik.
2: Podle Bartka spozorovali i drobný úbytek návštěvnosti.
3: Při předpovědích takového toho velkého tropického vedra nám prodej lodních lístků mírně klesá, lidé jdou radši do stínu, k vodě ve smyslu koupat se, než na lodičky. Ale jsou to zejména ti, co by využili služeb buď pravidelných plaveb, anebo těch krátkodobých pronájmů. Ti, co mají zamluvené kajutové lodě na třeba celý víkend nebo na celý týden, tak ty termíny neruší.
2: Vůli suchu platí i zákaz rybolovu na řece Moravě, například v úseku u Hodonína i z druhé strany na slovenském břehu u Holíče. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 3/4 na 4. Jedno hezké polské přísloví říká, že cukr se nejídá plnou hrstí, jinými slovy dobrého pomálu. Vy si ale teď můžete dopřát pořádnou dávku takového cukru, protože ten nejzdravější přísun právě toho sladkého pro nás bude mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Petr Uhřík. Nepřibírá se po něm, ale naopak dozvíte se něco nového z hudebního světa.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Když se řekne klavírní virtuos a přitom se pohybujeme v oblasti popové muziky, tak vás možná napadne Rudolf Rockl, dlouholetý hráč u Karla Gotta, nebo Jiří Malásek samozřejmě. Zasvěcení vědí, že Michal David sem patří taky, je to skutečně mistr za klávesami všeho druhu. Ale já dnes myslím na Michala Penka, který začínal podobně, mimochodem na jaře oslavil 58 let. Byl vůbec prvním zpěvákem legendární skupiny Lucie. Potom randil s Ivetou Bartošovou, pro kterou složil i několik písniček a k tomu výborně fungovala jeho solová kariéra až dejme tomu do roku 94. Jeho drogovou minulost nebudu znovu vytahovat, každopádně dlouho o Michalovi nebylo ani vidu, ani slechu. Nedávno ale začal být znovu aktivní a vypadá ve formě. S návratem na pódia to myslí úplně vážně, začal znovu zkoušet s kapelou a plánuje hned několik koncertů, vedle toho dokázal navázat na spolupráci s divadlem Broadway. Tak ať se daří.

Se závěrem dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín býváte často už zvědaví na obsazení dnešní humoriády. Rád prozradím, je hvězdné, jako vždy. Moderovat dnes bude Patrik Rozehnal a svojí grácí vás okouzlí Marie Tomsová. Tak tedy hned po zprávách po 16. hodině dnešní humoriáda. Já se dnes od mikrofonu příliš nevzdálím. Hned po humoriádě vás po 17. hodině velmi rád opět provedu ještě dnešním dnem v kraji. Dílčí rozloučení vám tedy posílá Pavel Vacek a těším se na další setkání s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se vrátí na své původní místo. Největší křesťanský festival v Česku United bude ode dneška až do soboty ve Vsetíně. O kolik se navýší finance do sportu, není jasné. Boris Šťastný se na finální částce s Alenou Schillerovou nedohodli. V noci bude oblačno s deštěm, teploty klesnou k 15 stupňům. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Na své původní místo v ulici Hradišťská ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se po 70 letech vrátí sousoší svatého Jana Nepomuckého. Proč došlo k přesunu památky, popisuje starosta města Martin Zábranský z Hnutí STAN.
4: Po druhé světové válce, někdy v polovině 50. let, došlo jednak k rozšíření tady téhle komunikace a jednak ten režim bývalý nepřál úplně jak když sakrálním stavbám, takže došlo k jejímu přesunu za památník obětem první a druhé světové války před hřbitov ve Starém Městě.
2: Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale také semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové do Vsetína přijedou mladí lidé z celé republiky.
5: Účastníci přijíždí z celé České republiky, my to každý rok monitorujeme a dělá nám velkou radost, že přijíždějí až úplně z každého koutu, který si dokážete představit na mapě. Účast očekáváme mezi 4 a 5 tisíci účastníky.
2: Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že rezort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
6: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat. A teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
2: Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií.
3: Počasí.
2: Noc bude ve Zlínském kraji zatažená až oblačná, zpočátku na většině území s deštěm a lokálně i bouřkami. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, v údolích můžou dosáhnout i na 13 a vítr bude převážně slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D1 stále pozor na 264. kilometru směrem na Brno na stojící náklaďák s defektem. Takové byly zprávy. Na řadě je pořad Humoriáda. Slovo má Patrik Rozehnal. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
0: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
7: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a vás, milí posluchači, ráda uslyším. Přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
0: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš. Ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
7: jako
0: barva.
7: Jako v obličeji?
0: Ne, na sobě, ale dokonce i na brýlích lehké odlesky, krásně sladěno.
7: Děkuji.
0: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál. Humoriáda.

0: Moriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům.
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova samozřejmě, ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný, ten nekřičí na herce, nebije je. Prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila, ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a každý rok se několikrát objevuju v televizi díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už a tehdy věděl, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to plánoval. Už plánoval. Fakt, ano, ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let?
1: Myslím,
0: šesti, nebo tak nějak, 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu takže jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: A že tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnout. No to pustíme vám Zdeňka trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No Karel Gott, samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, ty, to ne, čověče, ty on se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On se mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce, mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není. Prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Oba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc na hlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem
1: Gottem? Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estrádách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chůdkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový tak byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se
1: ne,
0: přijeli.
1: Byl pohotový, jo. Vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Mm-hmm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano.
1: A Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků.
0: Majka,
1: jo, a ještě
0: ano.
1: Jedno, promiň, že tě skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky, kde byla ta slova. Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel, což je vidět do dneška v televizních záznamech. A pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň každý na světě, každý je tu rád.
1: Jasně.
0: Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem. Bčko, anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Šoupnem, jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou.
6: Karel
7: Bojkovic. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať se daří. Děkuju vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava z Kobylis, vám Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: děkujeme,
9: se
6: moc vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Gottem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy Auspundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Unser Karl, Unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali divne. Karl se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli v ublaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy, skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů, tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája, když je ta první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí, vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic, lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam prostě asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistelý okůrky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no miluju si, je.
4: No, a hrála jsi i nějaké třeba?
6: Bohužel ne,
3: Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
11: Jo.
3: No, myslím si, že už na to mám.
11: Co, slovník nebo...
3: Věk, vzhled.
11: No to ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskeři z kohokoliv, z toho nejmaří. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Molavcovou, ještě jako mladou, na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak
3: no,
11: taky z ní udělali čarodějnici.
3: Krásná.
11: No, věk nejde.
3: A jak ji zvošklivili.
11: Ano, nos ji udělali a pihu a vše. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
3: Tak, to jsi mě dostal teď teda.
11: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku někomu?
3: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Hmm. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali. Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem a jako krůpěj na prstenu třpití se drobná kvít karmenu.
11: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, vy jste to neslyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
3: Zvedala jsem kopí.
11: Křičela, ty jsi vyložně hrála, tak takovouhle vlastně to recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
3: Ano.
11: Jo, to bych možná nemusnul ani.
3: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
11: Jako vzpomínku.
3: No ne, to byla náhoda.
11: Jo.
3: Ku podivu jsme...
11: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli, nebo tak?
3: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě, no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
11: Kole dole, vyšli.
3: Ano.
11: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
3: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
11: A dali jste si?
3: No samozřejmě.
11: Odměna
3: za výšle. Dali jsme si do nosu.
11: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia, váš Kaneckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ, střih po XX letech v říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Šmíd, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Ypsilonky jako hosta do Večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
0: Ano,
1: ano. Ano. Takhle. Tak,
0: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to je pevný člověk.
2: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a to, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak na tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já jsem teda tajně doufal, že vy něco, přijde nějaký čtvernožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová.
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z okem.
3: No prosím, tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já se chlapi nezajímají, my jsme mysleli zvířátko.
4: To není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat?
3: No, tak to jsem takový člověk, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt, to bych myslel, ale je takový vychrtlej. Ne, trošku.
4: Právě, že to
3: když
4: nemá.
3: Když to úplně vychrtlýho chrta, je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak. Je to na území Horní Volty v Africe. A jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až lituju, vy jste zůstala letory křehké. Jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to už dobrý.
3: Rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no a až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku. No já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě... A ještě ke všemu šustil.
3: Ano.
4: No a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.

0: Kočka. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve čtvrtém patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je čtyřpatrový, takže to mám ten jogging, protože do čtvrtého patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, kteří, nebo kravarovi, teda, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo, jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi pětiletý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No, vyrostl z něho něco takového jako jezevčík,
1: ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách, vysokých, s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo? Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili Chimice bohnice Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase.
2: Tak.
1: Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo
1: jako
2: v 15 letech.
1: Zase zmizela.
2: V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař mě potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela, celá rodina, fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak no děti to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle
2: jasně,
1: sliby a je to na rodičích, klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti. Ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdounek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat tu Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prčavé studio, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jakou prču uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali jako boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
5: Jo, že bychom vám dali takhle.
2: No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak, přesně tak.
2: Tak co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku,
2: děkujeme
4: to je
2: za
4: hezké.
2: Ten hlas, mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
6: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vašeho hosta v rozhlase.
2: Ano.
6: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujeme.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
7: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
7: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: šťastnou
2: se pěkně.
4: Šťastnou cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
8: Dobrý den, zdravím vás z Horního Bradla i Marušku Tomsovou. Volejbalistu, ahoj Maruško.
4: Ahoj.
8: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pohačejí oblíbenkyně Martu Kubišová, tak s Martu Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnuto. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
9: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa a najednou on zřejmě nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
10: vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, že jo?
9: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
10: Ano, uměl něco i nesprostýho.
9: Strašně sprostý, jo, právě.
10: To zajímavé, kdo to ty zvířátka naučí, tady jsme narazili na tohleto.
9: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, a to nemůžu říct, to bych se znemožnil před národem. Říkal, do prdele práce.
10: On to, takových nás je, který tohle říká.
9: Takže tohleto, no
11: a... Ačko,
9: a pak říkal, no, ano, a já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
10: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psi, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
9: Ano, kočičky máme 2.
10: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
9: No, to je růžena.
10: To je růžena. Růžena. Tak to jsem uhodl správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
9: Tiffany.
10: O, pozor, Tiffany.
9: Ale... Šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říkala, mami, tohle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
10: No, tadleta.
9: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je...
10: Takže růžený chlapeček.
9: No taky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
4: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
2: Jo.
4: To byl takový černý humor. Ano, ale víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III., tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
2: Vzpomínka, tedy vyvolaná touto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla, anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím, tady Mája z Dolní Lhoty, moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomsovou.
3: Děkuju, mě říkaj Majka.
2: Paní Majko, moc zdravím, moc vás pěkně pozdravuju, ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře, tak zapisuju, jo, děkuju. Se. Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Taky děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. Dvě třetiny hlasů. Překvapující na Miroslav Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho Českého divadla.
5: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
6: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
7: Můžeš, pochopitelně.
6: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
7: Klidně si ho kup.
6: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
7: Samozřejmě je tvůj.
5: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
7: Pánové, čí je to telefon?
5: Nábožná zkouška.
7: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
6: Jaká velice nábožná.
7: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
6: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on. Dieta. Baví se dva kamarádi.
8: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná, už mě to vůbec nebaví.
7: No, a má aspoň nějaký výsledky?
8: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
7: No, tak aspoň něco, ne?
8: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a majte za návštěvu.
3: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zdravotníci v létě výjíždějí ve Zlínském kraji k více případům napadení hmyzem než v loňském roce. V Luhačovicích připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Pád větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku šetří policie. V noci bude oblačno s deštěm, teploty klesnou k 15 stupňům. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Téměř 150 případům napadení hmyzem vyjížděli během letošního června a července zdravotničtí záchranáři ve Zlínském kraji. Pokračuje lékař Vojtěch Svízela ze zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
3: V měsíci červenci jsme potom vyjížděli k celkem 131 alergickým reakcím a z toho 102 bylo po napadení hmyzem, což je markantní nárůst oproti minulému roku, kde například v měsíci červenci jsme vyjížděli celkově k 77 alergickým reakcím.
1: Další lokality v Luhačovicích i jejich místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín se dočkají výměny veřejného osvětlení. Předpokládané náklady připravované druhé etapy modernizace jsou 41 milionů korun. Přes 19 milionů by měla pokrýt dotace. Město v současné době vybírá dodavatele. Konečná cena projektu tak vzejde z veřejné zakázky. Pokračuje nezávislý místostarosta Luhačovic Daniel Mejzlík.
4: Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
1: Pod štátě na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce nikoho nezranila. Příčina zatím není známá.
5: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtácku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
6: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
5: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících tří elektráren.
7: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
5: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Počtátu Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat.
2: Počasí.
1: Noc bude ve Zlínském kraji zatažená až oblačná, zpočátku na většině území s deštěm a lokálně i bouřkami. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, v údolích můžou klesnout i ke 13 a vítr povane slabý, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Stále si dávejte pozor na dálnici D1 u Hulína směrem na Brno. Na 264. kilometru stojí náklaďák s defektem. No a po zprávách pokračujeme v našem vysílání přehledem toho nejzajímavějšího, co přinesl dnešní den. Moderuje Pavel Vacek.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Už název tohoto pořadu, který právě začíná na vlnách Českého rozhlasu Zlín, napovídá, co je jeho posláním. Ano, v následující hodince vám přehledně představíme, co naše reportéry zaujalo v regionu ve čtvrtek 20. srpna. Tedy alespoň do 17. hodiny a téměř 5. minuty, což je aktuální čas. Budeme se například věnovat tomu, že ve Vsetíně dokončují instalaci nové naučné stezky věnované Josefu Sousedíkovi. Nabízí dobové fotografie, nepublikované videozáznamy nebo kvízy. Podrobnosti k tomu pro vás budeme mít v reportáži kolem 17:45. Ještě předtím to bude ale pravidelný stručný souhrn, na ten dojde už po písničce. Sourozenci Ulrichovi budou zpívat Seď a tiše poslouchej. K pozornosti vás vybízí i Pavel Vacek, ať vám neujde nic důležitého. Krásné pozdní odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: David Jabůrek pro nás sestavil v kostce ucelený souhrn toho, co přinesl do našeho regionu 20. srpen. Dostává tedy slovo a vy bedlivě poslouchejte.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hasiči ve Zlínském kraji v letě zasahovali už více než 200krát při likvidaci obtížného hmyzu, tedy včel, voz nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích, veřejných budovách. Zásahy provádí i v rodinných či bytových domech, kde hmyz ohrožuje alergiky. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
2: Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se po 70 letech vrátí na své původní místo. Nejvýznamnější barokní památka ve městě byla od 50. let minulého století kvůli rozšíření silnice, umístěná za památníkem obětí světových válek u zdi hřbitova. Novou naučnou stezku o Josefu Sousedíkovi dokončují ve Vsetíně. Vede od Masarykova gymnázia přes Panskou zahradu, Horní Město a vlakové nádraží. Co všechno lidé díky QR kódům na sedmi stojanech uvidí v telefonu, říká autor aplikace Petr Stodůlka.
4: K tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografií dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů.
2: V Mistřicích na Uherskohradišťsku zmodernizují sběrný dvůr, přibude tam přístřešek pro nově vzniklé reuse centrum a na kompost. Obec také pořídí 3 velkoobjemové kontejnery a myčku na vratné kelímky, aby na svých akcích už nepoužívala jednorázové. Vedení Zlína nedostalo žádnou oficiální nabídku na převzetí 49% podílu města v hokejovém klubu Berani. Případné investory vyzval Zlín k předložení nabídek v červnu. Primátor města Jiří Korec z Hnutí ANO ale uvedl, že magistrát nyní vyjednává s jedním zájemcem. K žádné konkrétní dohodě zatím nedošlo.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: pořadu Den v kraji rozvineme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zprávu, kterou už jste od nás mohli zachytit. Ve Vsetíně dokončují novou naučnou stezku o vynálezci a průmyslníkovi a bývalém starostovi města Josefu Sousedíkovi. Na 7 kovových stojanech rozmístěných v centru města si můžou lidé pomocí mobilního telefonu a takzvaného QR kódu prohlédnout historické fotky i videozáznamy.
1: Dole pod schody je nový kovový stojan, který má asi 90 cm. Je to jeden ze 7 stojanů naučné stezky. A zatímco ty stojany jsou i díky jejich tmavé barvě takové nenápadné, tak ta Sousedíkova stopa je tady ve Vsetíně velká.
2: Je velká bezesporu, on na poli tehdy dynamicky a nově se rozvíjejícího elektromagnetismu, tak odborníci hovoří o tom, že když se řekne jméno Edison, Tesla, tak Sousedík tam prostě patří taky.
1: Ze schodů Masarykova gymnázia teď sestupuju blíže ke stojanu s Daliborem Marunou, který je předsedou spolku Josef Sousedík Genius Valašska. Je s námi i autor aplikace Petr Stodůlka.
3: Vlastně bylo i to, co jsme chtěli říct, je to, že Vsetín by neexistoval v takovém rozsahu, jako je bez něho. On se zasadil o rozvoj Vsetína, staral se tu o lidi, byl starostou, je to neuvěřitelná osobnost, ale tohle všechno bývá často opomíjeno.
1: Petr Stodůlka teď přikládá telefon k jednomu z těch QR kódů, které jsou na každém z těch 7 stojanů.
3: Vlastně návštěvník přijde ke stojanu, naskenuje QR kód, k tomu danému bodu objeví nové informace v podobě textu, fotografii dobových, dosud nezveřejněných videozáznamů, své znalosti si může zábavně ověřit pomocí kvízu, kde sbírá body a poměřovat se s ostatníma návštěvníkama.
1: My jsme se teď přesunuli do Panské zahrady. Proč jsme právě tady v parku?
2: V Panské zahradě jsme proto, že se blížíme řece Bečvě, která byla v době Sousedíka a jeho starostování zregulována. V tom se právě odráží to vizionářství, odvaha. V době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo.
1: Říká Dalibor Maruna, s Petrem Stodůlkou se společně přesunujeme na vlakové nádraží. Tady je taky jeden z těch 7 stojanů. Kdyby byla tma, tak by ten stojan svítil.
3: Na stojanu je iluminační složka a vlastně ten svět tady téhle složky má symbolizovat elektřinu, která je silně spojena s Josefem Sousedíkem.
1: A konkrétně tady na nádraží si budeme moci taky přehrát hlas Josefa Sousedíka.
3: Ano, máme unikátní záznam díky Českému rozhlasu Josefa Sousedíka při otevírání železniční trasy na Horní Lideč, který je pro skalního fanouška Josefa Sousedíka až skoro dojemný a stojí za to si ho plně vychutnat.
1: Sousedíkův hlas a taky celou aplikaci si budou moci lidé poslechnout a projít na konci srpna u příležitosti slavnostního otevření nového autobusového nádraží. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: To byla kapela PH. S pořadem Den v kraji si můžete udělat ucelený obrázek o tom, co se děje v našem regionu. To platí i o počasí. Právě k němu se dostaneme s profesionálním meteorologem už za pár okamžiků.
1: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
2: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
1: Co v něm uslyšíte tentokrát?
3: Vydáme se do Rimic na Kroměřížsku, protože, Romane, ty jsi slyšel velice zajímavé vyprávění.
4: Tak já jsem se tady v Rimicích dozvěděl, že v nedalekých Pacetlukách se občas stalo, že se někdo propadl do země, do záhadné jámy. Nikdo do té doby nevěděl, že tam je, na co tam je. A my se tady pojedeme podívat do Pacetluk, co se tam vlastně kolem té vesnice dělo.
1: Tuto i další záhady a tajemství zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Jason Donovan nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dovedl až k informacím o počasí, které pro nás v tuto chvíli bude mít profesionální meteorolog.
1: Počasí.
0: Službu v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu by měl mít v tuto chvíli Mojmír Martan, tak ho tam zdravím, hezký den.
2: Dobré odpoledne.
0: Ano, poznávám známý hlas a ten nás často informuje o tom, jak v našem kraji je a bude. Tak začněme tím aktuálním stavem.
2: Tak aktuálně máme hodně oblačnosti a od západu, jihozápadu se rozšiřuje pás deště i s bouřkami. Na ten východ kraje tam to ještě v tuto chvíli ještě nedorazilo. Teploty 25 až 30 stupňů.
0: Ano, když se dívám ven z okna studia Českého rozhlasu Zlín, tak vidím, že je mnohem víc zataženo, než by na tuto denní dobu mělo být. Tak kdy ten déšť dorazí?
2: Tak ten déšť už je v té západní části kraje a bude postupovat přes celý kraj směrem k východu až severovýchodu. Potom v průběhu pozdního večera a začátku noci budou srážky ustávat, ale v ranních hodinách je možné, že se ještě nějaké bouřky znovu od jihozápadu nasunou. Teploty v průběhu noci poklesnou na 18 až 15, v údolích lokálně až na 13 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, v bouřkách přechodně zesilující.
0: Ano, máte samozřejmě pravdu, vyklonil jsem se trošku víc a vidím mokrý chodník, sice nic nebuší do okenního parapetu, ale asi už nám tady ve Zlíně prší. Pojďte nám popsat i to noční počasí, jestli bude i noc deštivá, nebo přijde i něco horšího.
2: Tak v průběhu noci, jak jsem říkal, bude těch srážek nebo těch bouřek ubývat, až potom v ranních hodinách se mohou opět místy vyskytnout. Teploty by měly být mezi 18 až 15 v údolích, lokálně až 13 stupňů.
0: A co přinese zítřek?
2: Převažovat bude velká oblačnost, přeháňky nebo bouřky budou přes den méně pravděpodobné, spíše ojedinělé. Večer je možnost, že těch přeháněk a bouřek bude o něco více. Zítřejší den bude o něco chladnější dnes, ale teploty na mnoha místech dosáhnou letních hodnot až do 27 stupňů.
0: A k tomu zítřku tedy dodejte ještě biozátěž, prosím.
2: Bude platit jednička, mírná zátěž.
0: A to už přecházíme od pátku k sobotě?
2: Tak sobota, ta bude zpočátku s velkou oblačností. Přeháňky ale se budou vyskytovat jen výjimečně, hlavně na severu kraje, a v průběhu dne se dočkáme také ubývání oblačností, takže odpoledne už bude většinou polojasno, večer i skoro jasno. Ranní teploty 16 až 12, odpolední 22 až 26 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní, přechodně až západní vítr. V noci ještě mohou se vyskytovat i nárazy kolem 55 km za hodinu. V průběhu dne bude vítr zvolna slabnout.
0: A o podobné údaje poprosím i k neděli.
2: Neděle bude jasná až polojasná, v průběhu dne přechodně až oblačná, ale bez srážek. 14 až 10 stupňů budou ranní teploty, ty nejvyšší odpolední mezi 20 a 24 stupni.
0: A ještě nám shrňte rekordní teploty platné pro 20. srpen v našem kraji, ať máme srovnání.
2: Nejtepleji bylo v roce 2012 v Kroměříži, a to 36,4 stupně Celsia. Nejchladněji v roce 1984 na stanici Huslenky Kichová. Tam tehdy naměřili 3,5 stupně nad nulou.
0: A pohledem do minulosti se loučím s Mojmírem Martanem. Mějte se hezky, krásný zbytek čtvrtku a celý hezký týden na tě, a vám to hezky utíká. Budu se zase těšit na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Orelská pouť na Svatém Hostýně tento víkend opět oživí toto významné poutní místo. Co tam můžete zažít, a že to nebude jen putování a mše svatá, to se dozvíme už za chviličku v pozvánce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: poutní místo Svatý Hostýn. Tento víkend hostí každoroční setkání členů a příznivců křesťanské sportovní organizace Orel. I letos nabídne pestrý program. Na podrobnosti se v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín ptala moderátorka Markéta Macháčková Anny Buchtové, spořádající organizace Orel.
1: Sobotní program začíná pro zdatné běžce během do vrchu z Bystřice na Svatý Hostýn. Trasa je určena nejen pro profesionální běžce, i rekreační, ale také pro milovníky nordic walkingu. Na samotném Hostýně pak pokračujeme běžeckými závody na louce od 16 hodin a ty jsou určeny opravdu pro všechny generace, od nejmenších dětí až po seniory. A registrovat se je možné přímo na místě, takže srdečně zveme všechny posluchače, kteří si chtějí zasportovat, a samozřejmě i celé rodiny.
2: Vy samozřejmě, paní Buchtová, nezvete jenom na sobotu, ale pojďte nám ještě něco říci o neděli, protože ta se také na vašich poutích tradičně nenese jenom ve znamení mše svaté. Tak se zeptám, jestli tomu bude tak i letos. Jaký je program v neděli?
1: Nedělní program začíná samozřejmě mši svatou v 10 hodin na venkovním prostranství a nebudou chybět ani tradiční orelské prapory a mši mohou posluchači sledovat také živě na YouTube. Odpoledne potom ve 13 hodin je připraveno divadlo pro děti od komediantu Na káře, při kterém se určitě pobaví nejen děti, ale i dospělí.
2: No a pokolikáté se vlastně pouť na Hostýně takto koná?
1: Orelská pouť má opravdu dlouhou tradici. První se konala už v roce 1930. Významným rokem byl také rok 1948, kdy se na svatém Hostýně sešlo až 100 000 lidí a společně prosili za svobodu. Potom za nacistické okupace a následně za komunistického režimu byla orelská činnost i tato tradice potlačena a my jsme se k ní vrátili po obnovení Orla a scházíme se zde každým rokem.
2: Vy jste nám krásně připomněla historii pořádání orelských poutí, ale vy si totiž připomínáte z veřejnosti letos i jeho významné osobnosti, a to Jana Bulu a Václava Drbolu a také další, tak pojďte nám o tom něco povědět.
1: Letos je hlavním tématem připomínka blahořečení dvou kněží a členů Orla Jana Buly a Václava Drboly. Oba se věnovali dětem a mládeži, vedli je k víře, odpovědnosti a také ke službě druhým. Jejich život nám připomíná, že Orel není jen o sportu, ale také o hodnotách, na kterých chceme vychovávat další generace. A právě jejich odkaz proto během pouti připomeneme a chceme ukázat, že i dnes má smysl vést děti a mladé lidi nejen ke sportu, ale také k fair play, přátelství, odpovědnosti a k víře.
2: Říká Anna Buchtová z organizace Orel. Já připomínám, že na orelskou pouť můžete na Hostýn vyrazit už tuto sobotu a neděli. Paní Buchtová, já vám moc děkuji za pozvání na víkendový poutní program a přeji vám, ať se vše na svatém Hostýně vydaří.
1: Děkuji a těším se na setkání.
0: A další zajímavé regionální téma bude v pořadu Den v kraji navazovat nejvýznamnější barokní památka ve staré

0: Městě na Uhersko-Hradišťsku se po zhruba 70 letech vrátí na své původní místo. Proč ji v 50. letech minulého století nechali komunisté odsunout od hlavní silnice k hřbitovní zdi, to uslyšíte hned po písničce Petra Spáleného.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín na pořad Den v kraji je s vámi i téměř 9 minut po půl šesté. Sousoší svatého Jana Nepomuckého bylo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku dlouho ukryté na zastrčeném místě úzdi tamního hřbitova. Nejvýznamnější barokní památka ve městě se teď po zhruba 70 letech vrátí na své původní místo.
1: Co já si pamatuju, tak to sousoší stávalo na druhé straně této silnice. A pak se to přesunulo směrem ke hřbitovu.
2: Vzpomíná staroměstský rodák Josef Burda, se kterým stojíme u čtyřproudové hlavní silnice z Uherského Hradiště do Starého Města. Návrat památky zpět na její místo vítá.
1: Je dobře, že se to znovu přesune na to místo, kde to původně bylo, kde to bude víc lidem na očích.
2: Podle starosty Starého Města Martina Zábranského z hnutí STAN se sousoší muselo přesunout ze dvou důvodů.
3: Po druhé světové válce, někdy v polovině 50. let, došlo jednak k rozšíření tady téhle komunikace a jednak ten režim bývalý nepřál úplně jak když sakrálním stavbám, takže došlo k jejímu přesunu právě za památník obětem první a druhé světové války před hřbitov ve Starém Městě.
2: Návrat památky na své dřívější místo je součástí komplexní rekonstrukce severní části ulice Hradišťská za 22 milionů korun. Vznikne tam i menší oddychová zóna, kde bude umístěné i sousoší.
3: Ta relaxační zóna bude tvořena takovou maličkou promenádou s lavičkami. Na jedné straně máme památník obětem druhé světové války a právě na druhou stranu do protilehlé části tady téhle promenády bude umístěno sousoší svatého Jana Nepomuckého.
2: Jeho nová pozice se oproti té původní bude přeci jen trochu lišit, vysvětluje starosta Martin Zábranský.
3: Celá ta ulice je propěchovaná různými inženýrskými sítěmi a nedá se vytvořit betonový podstavec, proto sousoší v místě úplně původním, takže bude to posunuté asi o 20 metrů oproti tomu místu, kde původně stála.
2: Aktuálně je barokní památka z druhé poloviny 18. století v péči restaurátora Tomáše Martináka.
4: Nejhůř jsou na tom tady ty plastiky těch andělů, kde se některé ty partie musely jako zpevňovat a teď se budou domodelovávat. Jinak samotná socha svatého Jana je v celkem dobrém stavu, i když je barokní, má 300 let. A nejvíc práce je vlastně na té architektuře asi potom. Až se to osadí zpět na to místo, tak se to bude muset všechno zase zaspárovat, dodělat. Částečně tam budou nové části.
2: Na své staronové místo se sousoší svatého Jana Nepomuckého vrátí na konci října, kdy bude dokončena rekonstrukce celého prostranství. Ze Starého Města Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Minutku po 6:45 posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Ve vrcholovém sportu často rozhodují naprosté detaily a někteří sportovci se tak v přípravě zaměřují právě na ně. Příkladem je vsetínský hokejista Štěpán Matějček. O jeho specializaci víc uslyšíte v našem vysílání už za okamžik.
1: 21. srpen 1968. Okupace Československa. Tanky vojsk Varšavské smlouvy ukončily snahy o reformu komunistického režimu. Připomeňte si s námi tehdejší události a osudy lidí z regionu ve speciálu Českého rozhlasu Zlín v pátek 21. srpna po 17. hodině.

0: Start hokejové sezóny se rychle blíží, hráči už jsou v plném tréninku a hrají přípravné zápasy. Pro vsetínského útočníka Štěpána Matějčka toto období znamená taky to, že speciálně piluje jednu svou přednost. Je totiž expert na vhazování. Ve valašském týmu je v této činnosti dlouhodobě nejúspěšnější.
1: No, myslím si, že máme obrovskou výhodu v tom, že já vlastně od malička hraju centra. Takže já těch bulí mám jako nahraných, si myslím, za tu kariéru fakt jako extrémně moc.
2: Vysvětluje hokejista prvoligového Vsetína Štěpán Matějček, jak se z něj stal specialista na buly. Nejde ale jen o to, že tuto situaci mockrát zažil v zápase, driluje ji taky v tréninku a zrovna teď nastává období, kdy se na tuto činnost zaměřuje speciálně.
1: 14 dní před soutěží vždycky už pak začínám po tréninku si zůstávat sám jako na ledě a nechám si tam házet puky, popřípadě kluci pak jako chtějí chodit taky si natrénovat bule, takže pak to trénujeme proti sobě, no a řešíme varianty, co na těch bulích dělat jinak, no.
2: Další část přípravy na vhazování je pro Matějčka, řekněme, teoretická.
1: To řeším před každým zápasem, vím, co za protihráče, co tam je za bulaře, takže víceméně už ty hráče znám za těch pár sezon v té první lize, kdo jak to hraje, takže tam už se moc připravovat nemusím, ale když přijde někdo novej do soutěže, tak se pak kouknu nějaký videa, jak hraje bule, abych věděl, co od něj můžu čekat, po případě na co se připravit, co má jako silnou disciplínu, jestli backhand, forehand.
2: A k vysoké úspěšnosti při souboji o puk pomáhá vsetínskému útočníkovi taky to, že se i při zápasech snaží učit od soupeřů, ideálně od těch nejlepších.
1: Pamatuju si, že vlastně jsem byl v Ústí a hrál jsem proti Kladnu, tak jsem koukal na každý pohyb nohou, rukou Tomáše Plekance, protože vím, že prvních pět bulí, když jsme hráli, šel jsem s ním na buly, tak to jsem si ani neťuk do puku. A hnedka jsem vlastně pak i ze střídačky jsem koukal, když jsem ho měl před sebou.
2: V dalším přípravném utkání čekají Štěpána Matějčka na vhazování soupeři, které asi moc nezná. Od 5 hodin odpoledne nastoupí Vsetín doma na Lapači proti polskému Krakovu. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: I když dle serveru InPočasí nám slunce nad naším krajem dnes zapadne až krátce před 20. hodinou, tady ve Zlíně to s přecházející bouřkou vypadá skoro, jako by už byla noc. Pokud i u vás prší, tak o to srdečněji přijměte pozvání k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín. Už po 18. hodině vám nabídneme pořad, jehož písničky přehluší i nějaký ten hrom. Morava krásná zem vás s Karlem Hegnerem potěší hned po zprávách. Příjemný další čas s námi vám všem přeje od mikrofonu Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na výzvu vsetínské nemocnice přišlo darovat krev víc než 150 lidí. Zlín před začátkem nového školního roku obnovuje značení na téměř 30 přechodech u škol a školek. Moravu a Slezsko v noci zasáhnou silné bouřky. Meteorologové čekají přívaly deště i kroupy. A teploty nad ránem klesnou k 15 stupňům. Též bude postupně ustávat. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Dobrý podvečer. Více než 150 lidí reagovalo na výzvu vsetínské nemocnice k darování krve. Přes letní prázdniny jí chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Dárci přicházeli postupně ve třech termínech. Někteří přišli dát krev vůbec poprvé.
4: Na výzvu reagovala také Štěpánka Pavlusková z Kateřinic. Nedostatek krve pro ní byl impulzem, aby krev přišla darovat poprvé.
5: Viděla jsem tu výzvu, tak jsem si řekla, že to je právě ten můj čas, kdy můžu přijít.
4: Všem příchozím poděkovala vedoucí laborantka Marie Kašparová. Uvítala by ale, kdyby lidé chodili i během roku.
6: Budeme rádi, když dárci budou reagovat nejenom na ty výzvy, ale aby chodili pravidelně a to k nám na naše oddělení.
4: Odběrové dny jsou ve vsetínské nemocnici v pondělí a ve středu. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Zlín obnovuje vodorovné značení na přechodech pro chodce v okolí základních a mateřských škol. Do začátku nového školního roku chce přetřít téměř 30 přechodů po celém městě. Za práce zaplatí téměř 500 000 korun. Dělníci pracují hlavně brzy ráno nebo večer. Vždy přitom obnovují jen jednu polovinu přechodu, aby místem mohli dál projíždět řidiči a procházet chodci. Pokračuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z ANO.
7: První zářijové dny jsou obdobím, kdy se do ulic vrací tisíce dětí a dobře viditelné dopravní značení je samozřejmě jedním z důležitých prvků, který přispívá k bezpečnosti.
2: Většinu Moravy a Slezska dnes večer a v noci zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se i celého Zlínského kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
8: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podchodů, tak hrozí zatopení.
2: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla.
3: Počasí.
2: Noc bude ve Zlínském kraji zatažená až oblačná, zpočátku na většině území s deštěm a lokálně i s bouřkami. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, v údolí můžou klesnout i na 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Žádné aktuální komplikace ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji nám momentálně dopravní servery nehlásí. Po zprávách uslyšíte Karla Hegnera s pořadem Morava krásná zem. Krásný večer a pohodový poslech přeje od mikrofonu David Jabůrek.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pohodový podvečer přeji ze zamračeného Brna, před chvilkou sprchlo lehce. No, takže vás zdravím, naši milí posluchači. Právě začal pořad Morava krásná zem a myslím si, že pokud bude trochu více toho toužebně očekávaného deštičku, že ta Morava bude ještě krásnější. To určitě. V poledne nám v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky krásně zaspívala Anetka, fakt. No a další zpěváci jsou již připraveni prostřednictvím hudebních nosičů předat své pěvecké umění, které kdysi natočili, to už jsou ti starší zpěváčci. To máme připravené samozřejmě písničky. Pokud chcete volat, tak vám prozradím číslo, vy ho většinou už znáte, ale pokud by někdo třeba chtěl zrovna teď potěšit někoho blízkého, tak tady to číslo máme. 726 4652 00. Svátek neslaví Bernard a jak už jsem v poledne se díval do kalendáře slovenského, Anabela. Krásná Anna, kdybych to takhle přeložil lehce. Ta písemné gratulace, hned se do nich pustíme. První je pro Františka Daňka. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje dcera Lenka s manželem Petrem, vnučka Zuzanka a vnuk Petr. Další gratulace je pro pana Miroslava Krachňáka z Leskovce u Vsetína k jeho 75. narozeninám. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, životní pohodu, spoustu radosti a spoustu krásných chvílek kruhu nejbližších. Toto všechno a ještě mnohem víc přejí manželka Jana, Mirek s Mirkou a s klukama, Žaneta s Páťou a rodina Juřicova z Poteče u Vlašských Klobouk. Tolik gratulace a písnička Vacenováci Petr Skala Marie Skalová Měsíček.

0: A Kája Krufíková Pavel je, jak jsem v úvodu říkal, že nám budou zpívači, zpěváčci už co dříve natočili, to už jsou profesionálové. Krásně to zaspívali, ladilo jim to báječně. Leni z Brna, dobrý podvečer, právě přichází vaše chvíle, povídejte.
1: Já mám takovou prosbu, no. Já bych potřebovala popřát paní Milušce Elznerové, ona měla 3. srpna narozeniny, ale byla v Egyptě, tak se teď vrátila. Tak všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta, boží požehnání, ať uchrání panenka Marie, andělíček strážný, přeji Racha Linka a potom rodina Elznerová celá. Pak bych chtěla ještě popřát paní Jarce Pokorové od kostela ze Zbraslaví, taky Jary, všechno nejlepší a to, ať se máš dobře. A můžu dát ticho vzpomínku.
0: Ano, jasně. Pokud chcete, Leničko, stáhněte si to rádio, ono to bere vazbu, opravdu, my vás vždycky prosíme. Jo, stáhněte si to rádio a můžete krásně povídat vzpomínku. Děkuju.
1: Vzpomínku na pana Karla Cofala, který mě zemřel před 8 měsíci a týdnem, až režou, strašně se milovala, chybí mě, jo, nedá se bez něho žít, jo, to byla láska na celý život.
0: Mm-hmm. Dobře, Leni.
1: Jo.
0: Jasně, vzpomínka.
1: To, a vy, ať jste zdravé taky. A mě právě ta sestřenica chce šlapnout do domova důchodců.
0: Ano.
1: A je mi 61 let, ale jsem nemocná, akorát chodím u Berli.
0: Dobře. Leni, tak se mějte moc hezky, za chvilinku nám zahraje mistřínka.
1: Ať jste zdravé, jo?
0: Dobře, děkuju, vy taky, naschledanou, mějte se pěkně. Liduška se dovolala z Uherského Hradiště. Dobrý podvečer, Liduško.
2: Přeju vám, pane Hegnere, krásný podvečer. Moc vás zdravím do studia všechny posluchače. Já, dnes je to 10 roků, co odešel do muzikantského nebe můj manžel, pan Jaroslav Kužela. Byl to muzikant tělem i duší, celý život od školních let až vlastně do konce svého života strávil muziku. Posledních 20 roků hrál dechové hudbě s Šíbrňancem.
0: Ano, ano, ano.
2: A já bych chtěla moc poděkovat za společný život, který jsme strávili 51 roků šťastný. Byl pro mě a pro naše děti, vnuky, které miloval, velikou oporou. A proto na něho vzpomínáme s dětmi s láskou, úctou, poděkováním. Manželka Ludmila, děti, Naďka, Jarek, Mirek se svými rodinami.
0: Dobře, Liduško, vzpomínka krásná. Pokud si to tak vybavuji, říkáte, že 10 let je tomu?
2: Ano.
0: Co odešel, tak jsme se určitě potkávali na nějakých festivalech.
2: Potkali, já jsem byla kolikrát svědkem také, když vystupovali v Hodoníně, nebo měli výročí, vy jste to konferoval, jako
0: Je...
2: Ale já můžu ještě, pane Hrnér, že a já jsem strávila díky tomu krásné chvíle s kapelou, kdy jsme mývali večírky, jezdili jsme s něma třeba do Holandska, do Německa.
0: Ano.
2: A poznali jsme nové přátelé, nech to bylo v Německu, v Dány, Holandsko, to je srdeční záležitost, se kterými jsou v kontaktu do dneška, si dopisujem a prostě jsou za to vděčná. Takže i když to bylo náročné a hlavně aj pro něho, že?
0: No
2: prostě
0: jejda. Samozřejmě, muziku, rodinu, práci, muziku.
2: A práci a prostě a dále vždycky to bylo, co jsem vždycky obdivovala s úsměvem.
0: Tak
2: třeba tři noci se nespalo, on prostě jako nikdy si nestěžoval, ale on fakt tu muziku miloval.
0: Tak to miloval a vy jste v podstatě muzikantská Liduška.
2: No, jo.
0: Dobře, tak se mějte moc hezky.
2: A já moc vám děkuji a zdravím.
0: Taky krásný večer, nashledanou. V pátek 21. srpna, což je zítra, oslaví své další krásné narozeniny paní Jiřina Rýglová z Čáslavic. Milá Jiřinko, k tvým dalším krásným narozeninám ti z celého srdce přejeme vše nejlepší, hodně a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobní i rodinné pohody a hlavně velkou radost ze všech vnoučat, dcer i manžela. Samozřejmě hodně krásných zážitků při poslechu dobré dechovky. Písničku prosíme také zahrát jejímu manželovi Pepíkovi pro radost, potěšení, povzbuzení a velkou trpělivost. Ještě jednou přeji vše nej a na společné setkání už se těší kamarádi Antonín a Ludmila. Mistřínská směs a samozřejmě mistříňanka Antonína Pavluše.

0: tak to byla mistřínská směs, tak jak má být, ano, mistříňanka, kterou řídil František Pavluš. Liduška z Horního Němčí, dobrý podvečer, Liduško.
1: Dobrý podvečer. Zdravím vás, pane Hegner, a zvukového mistra.
0: Alenku,
1: 15.
0: ano.
1: srpna měla narozeniny moje kamarádka Terezie Kročilová z Uherského Brodu. Tak jí přeji zdraví, štěstí a božího požehnání. Ať je zdravá jak rybička. To přeje kamarádka Ludmila Zapletalová z Horního Němčí. Moc krát vám, pane Hegner, děkuji.
0: Ano, Liduško.
1: Dobrou noc dopředu.
0: No jasně, super, výborně, ještě nejdu spát, ale jako...
1: A já vím, ne.
0: Jako, ale pak když bude takhle pršet teďka, jak tady lehce krápí tady u kostelička. Už to začalo taky u vás?
1: Ano, pršalo taky. Jo.
0: Tak pokud nebude nějaký...
1: Už to přešlo a zase zamračí, třeba bude zase pršet.
0: No ano, nesmí být žádná katastrofa, ale pak u takového deštičku se spí dobře. No takový krásný deštiček, tak to dobrou noc, ano. Potom se to tam hodí. Liduško, ano. Tak taky vám přejeme dobrou noc. Mějte se hezky.
1: Aj vám, tak zamývajte krásně.
0: Taky.
1: Na straně, ať se máte dobře.
0: V nedělu, že? A jste v obraze, ano, ano. No, tak
1: to
0: snad...
1: je kůsek od nás. No.
0: Já vím, že toto, že jedu přes Dolní Němčí a tam kolem.
1: Tak ať se daří. Krásně.
0: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Alenka Šimková z Kůtu, momentálně v Partizánské. Mám tady několik přáníšek. Zahrajte pěknou pesničku do Moravského svatého Jána pro Olgu Huškovou, která slaví 22. srpna 54 rokov, všetko nejlepšie, hodně, hodně zdravia. Zahrajte pěsničku taky pro Martu Kuběcovou, která slaví 20., což je dnes, 53. narozeniny. Všechno nejlepší a hodně zdraví a božího požehnání a ochranu paní Márie Šaštínskej, praje Alenka. Taky otočíme dále, hodně zdraví, božího požehnání a paní Marii, kterou tak uctíváme, tak sestřenice Alenka Šimková z Kůtu, momentálně v Partizánském, přeji, aby se uzdravili, tak a další. Pěknou písničku do Lanžota, paní Marii Uhrové, paní Osičkové, která mi sice se neozvala, tak ale přeji všechno dobré, hodně, hodně zdraví a božího požehnání, ochranu paní Marie. A vám praje paní Uhrová a paní Osičková od Alenky Šimkové s Kůtou, momentálně v Partizánském. Pozdravuju taky Ivanku Slabákovou a praje mi a nech se skoro uzdraví. Tak, myslím, že to je úplně všechno. Ještě tady do Moravs... Ano, to už jsme přečetli. Výborně. Tak, děkujeme. Podívám se na písničku Dolů přes Frštáček a Frštácká Javořina.

0: tak nám dospívala, dohrála Fryštátská Javořínka Milenka Černá s Janou Mechlovou, ještě když zpívávali společně. A z Kuklova na Záhory se dovolala Anička. Dobrý podvečer, Andulko.
1: Ano, dobrý podvečer, pane Hegner. Poprosím vás o velké poděkovanie svojej rodině, synom, nevestám, vnúčatám za velkou brigádu na našom rodinnom dome. Sú mi i velkou oporou v mojej ťažkej chorobe. Držia mňa pri živote. V sobotu bude mať veselku najstaršia vnúčka Dominika, lekárka ve Zlíne. Svadba bude u osičkov. Prvá mi nevyšla, bohužiaľ. Bola som v nemocnici na srdcovo-cievnem. Takže to bolo veľké, veľké pre mňa. Nemôžem si ani na to zmysle. Prvá vnúčka sa vydávala. Takže...
0: To se Aničko stane, že proste človek to má naplánovano a najednou človek míní a Bůh mění, jak se říká.
1: Áno. Držali ma pri živote tam. V sobotu ma oživovali. V piatok ma oživovali a v sobotu bola svadba.
0: No, tak.
1: Takže ďakujem mojej celej rodine a nech to tá druhá

0: zdraví, takové vzpomínky na naše mládí. Mm-hmm. První je Alena Bělavčíková, která bydlí v Jarošově. Je to moja dlouholetá starodávná kamarádka, bydlí na Drahách. Druhá je Marie Pavlíčková, která bydlí u školy, na týmto taky v Jarošově. Třetí je Jožina Pavlíčková, která bydlí taky v Jarošově. A čtvrtá je spolužačka, která měla včera svátek, je to Helena Koníčková, Rozena Jakšíková, spolužačka, kterou jsme chodili v Jarošově do školy. Všechním přeji hodně zdraví, hodně štěstí a zdraví, štěstí, pohodu a k tomu vždy dobrou náladu. Vám přeje kamarádka, možná si vzpomínáte, moje kamarádky na naše před 50 lety, když jsme se poznali, znali a známe se, kamarádíme se do dnešních dnů. Děkuji vám.
1: Dobře, Maruško, ještě něco chcete dodat?
0: Ne, už je to všechno.
1: Už doufám, jenom poděkování.
0: Tak když jsem něco zapomněla, to jsem zapomněla.
1: Nezapomněla jste nic, pozdravila jste kamarádky, což je paráda, nádhera a oni určitě některá z nich poslouchá, tak si to všechno vyřídíte potom. Maruško, mějte ano. se pěkně.
0: Ano, děkuji vám.
1: Naschledanou. Další písemná gratulace. Dnes slaví své narozeniny moje maminka Miroslava Kovářová z Lidečka. Do dalších let všichni přejeme vše nejlepší, boží požehnání, ochranu Panny Marie Svatohostinské, zdraví, síru, elán a v každém dni spoustu radostí a hezkých chvilek. To ze srdce přeje syn Dominik a celá rodina. A e-mail naskočil, dívám se, dnes slaví narozeniny naše babička Marie Adamíková z Rackové. Babičko, k tvým 80. narozeninám ti přejeme spoustu zdraví, štěstí, požehnání Panny Marie Hostínské. Těšíme se na sobotní oslavu s celou rodinou. Tvoje vnoučata Daneček, Deniska, Tánička a Tomášek. Joška Severin mladší za doprovodu Brolnu nám zaspívá známou Vinohrady.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: A přeji krásný podvečer Andulce do Miroslavy.
2: A já moc děkuji a taky opakuji, přeji taky krásný podvečer vám do studia a všem posluchačům. No, protože, pane Hegnere, je teďka taková volnější ta večerní Morava,
1: ano,
2: krásná,
1: ano,
2: zem,
1: ano,
2: tak
1: to
2: toho využívám. Musím říct, že nás taky svatý Petr navštívil deštičkem.
1: Skvěle.
2: Oblažil nás, takže jsme spokojní. No, mohl by poslat ještě víc, ale v dobrém úmyslu, žádné čertoviny, aby nedělal,
1: no,
2: když je z toho vršku, z toho nebe. Takže já bych chtěla potěšit a pozdravit a písničkou právě potěšit moje přátelé, všechny, na všechny světové strany, a dneska bych toho využila a pozdravila bych paní Josefku ze Silůvek, paní Ludmilku z Nové Vsi u Oslavan, manžele Petru a Marušku Žemlovou bych pozdravila do Náměště nad Oslavou a všem bych popřála. To myslím jako všem přátelům, nejen těm jmenovaným, ale všem bych popřála krásný večer a hezké další dny a ať se jim daří a jsou zdraví. A to přeju také vám, ať se vám na tom světě líbí a jste všichni spokojení a vy taky, pane Hegnere. Mm-hmm. Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme.
2: A hezký večer.
1: Děkujeme, Aničku, hezký
2: večer. A děkuji
1: večer.
2: Za písničku.
1: Ano, je to tady nachystáno, jo, vidíte, už se dívám. To
2: a děkuji
1: prozradím.
2: Taky za tu předešlou. Byla
1: jo, za Vinohrady.
2: Já byla ty cymbály taky tak trošku vysazená a když spustíte v rozhlase šohaju, anebo...
1: Vaši tě hledají. No jo,
2: ano,
1: Aničko,
2: ano,
1: ale...
2: Broln, tak moje srdéčko plesá až do nebes.
1: Ale
2: nechci zůstat ještě v nebesích, jak chci zůstat na zemi.
1: Aničko, ale považte, to vám musím říct, že občas sklidíme i nevoli, protože někteří ortodoxní dechovkáři říkají, nepouštějte tam ty písničky a my tak jednu, dvě cymbálky, že jo, tak je to takové zpestření, tak nám
2: určitě
1: dokonce někdy i nadávají, považte.
2: Určitě,
1: no fakt,
2: určitě.
1: Fakt, ale my to zvládneme, my to polkneme.
2: Jo, určitě, jedním uchem tam a druhým
1: no, jasně.
2: To říkávala moje maminka.
1: Tak každý má rád něco jiného.
2: Já se toho držím taky, ale každý má rád něco jiného a je to zpestření a patří to na Moravu, takže
1: patří,
2: to je důležité. Patří to k nám a takže ať si nevybírají, ať jsou
1: no
2: spokojeni s tím, co máme.
1: S úsměvem to předáme. Mějte se krásně, Aničko, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Je tady muzikantská vzpomínka, dokonce na jednoho velikána, na vynikajícího hudebního skladatele, dirigenta Otakara Odstrčila. Ten se narodil v rodině lékaře 25. února 1879. Studoval filologii na Univerzitě Karlově v Praze a soukromně hru na klavír. Od roku 1895 se učil u Zdeňka Fibicha klavír a kompozici. V 18 letech už napsal svoji první skladbu pro velký orchestr. Během studií napsal operu Jan Zhořelecký. Mnoho let trávil pak léto v pronajatém domě v Soběslavi. Jeho český kraj ho inspiroval, byl tam spokojený. Odstrčil byl profesorem na Československé obchodní akademii, učil na konzervatoři a po Kovařovice smrti se stal ředitelem opery, dirigentem Národního divadla, kde působil až do roku 1935 do své smrti. Věnoval se veřejnému životu, byl člen Akademie věd umění, byl zvolen taky jako předseda Försterovy společnosti, již zakládal. Byl předsedou spolku pro moderní hudbu, skladatel sbormistr Ferdinand Vach nazval Otakara Odstrčila šlechticem ducha. Jeden z členů souboru opery Národního divadla po jeho předčasné smrti napsal: na první pohled strohá, přísná tvář, za jímž okuláry spitavě se na vás dívalo dvě inteligentních očí. Někdy se tato mužně sličná tvář osvíceného umělce a v ničím neumdlévajícího pracovníka neznatelně usmála. zemřel právě před 91 lety 20. srpna 1935 v Praze ve věku pouhých 56 let. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného, pan doktor Jan Boleslav. A já si taky vybavuji, jako student teď mě naskočila hned opera Poupě, kterou Otakar Odstrčil napsal. Ale teď si poslechneme skladbu Zdeňka Gurského, Ládi Salčáka, Starý kříž v podání Palavanky.

0: Tolik Palavanka a Drbč se právě v tuto chvíli někdo dovolal. Netuším, kdo pak to může být. No, dobrý podvečer.
1: Tady je Lida Grosová z Nové Vsi.
0: Lida Nová Ves, povídejte, Lidu, už se vyvysílání přímo.
1: Já bych chtěla popřát Anišce do Miroslavy hlavně zdraví a děkuju za písničku, co mě poslala. Moc mě to potěšilo. Tak hlavně to zdraví, úspěch v rodině, jo?
0: Dobře.
1: No a taky do Kounic, Božence Vodlové, za všechno zdraví a hodně písniček s dechovkou, jo?
0: Ano. No,
1: děkuji moc.
0: Taky, Liduš, hezký večer.
1: Hlavně ty Aničce písničku posílám, jo?
0: Ano, no. Ano, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naskočil tady e-mail Věra Pastorková, tak se budu snažit to trošičku tady přečíst. Posílám přáníčku k 30. narozeninám jedinému vnoučkovi manželu Bušovi z Květné či Modrové, Benjaminu Ondrovi. 30 let je jen číslo, tvůj život je kniha plná dobrodružství, lásky, inspirace. Já ti přeji, aby další kapitola byla ještě úžasnější než ta předchozí a ti tvé 30. narozeniny přinesou více možností pro budoucnost. Ty se v životě nestratíš, proto si studoval tolik jazyků, dnes máš vše zúročeno svou prací. Ty víš, že každý život je jedinečný, často to nejlepší teprve přijde, zůstaň takový, jaký jsi, jak jsme tě osobně poznali v tvých 18 letech. Ať tě lidé obklopují, kteří tě mají rádi, ať máš sílu dělat, co chceš a užíváš si další krásné roky v bytě u Olomouce nebo v Německu u maminky Ivonky, či u taťky ve Veselí nad Morovou, či u prarodičů v Květné, či Modrové s babičkou Jarmilkou, dědečkem Karolkem Bušovým. To ti přeji od srdce, Benjamine, ať je tvůj život plný lásky, štěstí, splněných snů, s úctou, Věra Pastorková s rodinou. A nám teď zahraje Javorinka ze Strání od Ládi Hnátka, Keď zakvítel vinohrad.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, tak to byla Javorinka ze Strání, v neděli festival, se potkáme s Karlíkem Bušo a Antonínem Popelkou, kteří nám teď krásně zaspívali. Dovolala se ještě Zita z Jevíčka. Zituš, budete asi poslední, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Karlíčku Hegnere, já vás srdečně zdravím, pana zvukového mistra.
0: Alenku, ano.
1: Tak paní zvukovou mistrině a všechny posluchače. A já bych z celého srdce chtěla poděkovat všem, kteří připravili nám v Jevíčku nádhernou pouť a to v chrámu Páně na Nebevzetí Panny Marie a potom následně hned na farní zahradě. Tak já všem děkuji, bylo to nádherné. Já z toho žiju ještě do dneška. Tak všem moc a moc děkuji a já smekám před všemi a klaním se.
0: Dobře. Dobře, Zituš, mějte se krásně.
1: A ještě bych chtěla, ano, vy taky, pane Karlíčku, se mějte nádherně a ještě bych pozdravovala paní Ivanku Slabákovou a Jarouška Wolfa.
0: No vidíte, Jarošek Wolf zrovna píše, zdravím Ivanku Slabákovou. Škoda, že se nemůžu ptát, kdy se bude na nás Ivanka Slabáková moc těšit. Ta se těší a tuším, že tak polovině září máme informace, že by mohla nastoupit. Tak tolik informace, mějte se hezky, Zituš.
1: Všichni se těšíme, jasně. Bude to být těžké.
0: Ano, mějte se krásně, nashledanou. Setkání cymbalových muzik, cymbalová muzika Modruša srdečně vezve v Moravském Žižkově v pátek 21., což je zítra, začátek 18 hodin, místo areálu ulice Agrární v Moravském Žižkově. Tak cymbalová notečka, frajár, verga, riovci a cymbalová muzika Modruša, akce se koná za každého počasí. Teď nám zahraje Lieskovanka, která taky bude v neděli hrát ve Strání, a já taká Zivočka.

ráno a budeme se loučit. Čas utekl jako voda, ano. Přesně tak, a jak v poledne, jak jsem už říkal na začátku, nám zpívala Anetka krásně, tak vidíte teď s Lieskovankou Bětuška Tordová. Jak to je krásné, když ty dětičky nám takhle hezky zaspívají. Ještě jedna pozvánka v sobotu 22. srpna na myslivecké chatě v Újezdci u Luhačovic. Tak bude tam dětský den, bude tam hrát DJ Trnka tam bude, potom od 17 hodin srpnová noc, slovenská skupina For You Band tam bude, zvěřinové speciality, tak jste srdečně zváni. No a teď už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost, popřát krásný večer, zítra paní Jiřinka Ostrá a já budu mít vysílání tuším až 19. září. Ano, tak mě to tak vychází, máme zkoušení v divadle, takže to nestíhám. A teď už Jirka Kadlec nám hraje sólově skladbu, kterou upravil Montyho Čardáš za doprovodu Glorie.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínští hasiči mají kvůli bouřkám nejvíc zásahů na Uherskohradišťsku. Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Starém Městě se po 70 letech vrátí na své původní místo. Ministerstvo financí snížilo výhled růstu ekonomiky pro letošek. Prohloubí se taky schodek a růst bude i v příštím roce. Přes noc bude pršet, dál hrozí i silné bouřky a teploty klesnou k 15 stupňům. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Hasiči na Jižní Moravě kvůli silným bouřkám zatím zasahují u desítek událostí. Nejvíc práce mají na Břeclavsku a Hodonínsku, ve Zlínském kraji na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku. Na výjezdech především odstraňují popadané stromy a čerpají vodu ze zatopených sklepů. Silné bouřky mají na Moravě pokračovat až do 1 hodiny raní. Na své původní místo v ulici Hradišťská ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se po 70 letech vrátí sousoší svatého Jana Nepomuckého. Proč došlo k přesunu památky, popisuje starosta města Martin Zábranský z Hnutí STAN.
2: Po druhé světové válce, někdy v polovině 50. let, došlo jednak k rozšíření tady téhle komunikace a jednak ten režim bývalý nepřál úplně jak když sakrálním stavbám, takže došlo k jejímu přesunu za památník obětem první a druhé světové války před hřbitov ve Starém Městě.
0: Přesun památky je součástí komplexní rekonstrukce severní části ulice Hradišťská za 22 milionů korun, která by měla skončit v říjnu. Sousoší bude umístěné na kraji oddychové zóny s lavičkami. Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Je to o 0,2% míň, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle rezortu je to hlavně kvůli nejistému vývoji konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo ale snížilo výhled inflace. Letos by měla být za celý rok 2,2%. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO vláda dodrží letošní schodek 310 miliard. Pro příští rok podle ní vzroste, ale neřekla o kolik.
3: Na tom čísle pracují ministerští úředníci. Rozmezí, vám řeknu, po 400 miliardami. Prostě se bude pohybovat schodek, bude vyšší než v roce 2026.
0: Senátem neprošel návrh stavebního zákona. Podle koaličních poslanců norma usnadní a zrychlí proces stavebního povolení. Senátoři ho ale naopak označují za paskvil, který jde na ruku velkým developerům a nezajišťuje dostatečnou kontrolu systému. Podle Stanislava Balíka, místopředsedy ústavně právního výboru Senátu, by novela způsobila kolaps stavebního řízení.
4: Toho stavebního řízení, které už dnes funguje špatně, které už dnes funguje nedostatečně, přestože tam je celá řada bodů, které jsou rozumné, usnadňují obnovu území po povodních, katastrofách a tak dál, ale bohužel je to doprovozeno právě těmi záměrnými změnami ve prospěch velkých hráčů, velkých developerů.
1: Počasí.
0: Noc bude ve Zlínském kraji zatažená až oblačná, zpočátku na většině území s deštěm a lokálně i silnými bouřkami. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů, v údolí můžou dosáhnout i na 13. Ráno pak budou srážky doznívat a během dopoledne budou méně pravděpodobné.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní servery nehlásí ze silnic ve Zlínském kraji žádné aktuální komplikace. Buďte na cestách, ale opatrní kvůli silným bouřkám. Tolik zprávy. Pohodový večer přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Milí posluchači, vítejte. Je krátce po 19. hodině a to znamená, že je čas na pěknou notečku. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Markéta Ševčíková. A co si pro vás na dnešek připravil autor pořadu Jaroslav Kneisl? Bude to prosím podluží ve strážnici. Pokud nerozumíte, nevěžte hlavu, protože je to prosté. V našem rozhlasovém archivu máme záznam pořadu 67. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z roku 2012. Tehdy byl hlavní regionální program věnován právě nejjižnější části Slovácka – podluží. Hlavním tématem byly podlužácké hody a s nimi také stavění májky a další nezbytné zvyky a rituály. Ve Strážnici před 14 lety hrála cymbálová muzika souboru Břeclavan. Zpíval starobřeclavský mužský sbor, ale například i dechová hudba Zlaťulka, sbor Stěšic a nechyběla samozřejmě ani chasa. Tedy zvu vás do Strážnice na podluží. Příjemný poslech.

0: podluží. Keď sa řekne podluží, to sa vám všetky musí vybaviť tá nejžnejší časť Jižní Moravy, kraj okolo Břeclavy až po Hodoní. Je to kraj plný lužných lesů a úrodných polí. Je to kraj vinohradů, vína, zpěvá tanca. Je to kraj zdatných juláků, je to kraj šikovných pachovků a děvčic. Dneska sa to ta šikovnost podlužánska ukázala, lebo při soutěži verbuňků máme dvě první podlužánské místa.
1: Juhu!
0: Proto s takou chuťou a veselostí podlužáci slaví Hody. Je to událost velice významná a na dědině velice oblíbená. Všechno to začíná na Štěpána, keď sa sejdú místní kvapy a pakovci v hospodě, tam volí u svojho stárka. Je to osoba velice významná, velice důležitá na Hody, ale taky má velikou odpovědnost, lebo musí chasu dobře připravit tak, aby na ty Hody obstály. Na Hodovou nedělu dojdu do kostela, kde pěkně poděkuju Pánu Bohu za své požehnání, vyberu pěknou máju, která se u nás stavia ze dvoch až třech kusů borového kmeňa, postavuju a potom už to všecko může začat. Tož, vítajte na podluží!
1: Juhu!

0: chlapci, rok sa s rokem zešel a před nama je zas ta nejlehká úloha, a to zvolit nový stárku. Volte dobře a zvolte toho najsilnějšího, který se o mě aj postará. Jedině nesmí nikde ostudu udělat. Já vám všem děkuju za to, že jste za mnou celý ten rok pěkně stáli a taky všechno dobře dopadlo. A jako prvního stárka navrhuju toť tady Jošku. Co vy na to, chlapi? Co, hrazi?
1: Počkaj, Jožka. Jak Jožka? Na výročího kandidáta. Jožka, taká ledačina. Náš Kuba to bude. Jožka, taký ledačina. Ja na tebe aj niečo vím.
2: Na mňa? Ja sušu aj svobody. Na mňa nikto nic neví.
0: Vlastní, jestli.
2: Hore s ním, co vy na to?

za sebe jako druhého Starka volím to Čuru. Už jednou Starkoval, tož ví co a jak. Já vám moc krát děkuju a chci vám slíbit, že dodržím všechny slovácké tradice. Práva domácích, ale i prespolních.

0: Český rozhlas Zlín.
1: V dnešní pěkné notečce se vracíme na 67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a na jeden z tehdejších pořadů, který celý patřil regionu Podluží. Jak už jsme slyšeli, šlo především o hody. Už máme vybraného stárka a teď nám ženský sbor starobřeclavského krůžku doprovodil chasu, která přivezla hodovou máju. Tu je samozřejmě zapotřebí postavit a potom už jen zpívat a bavit se ve stínu máje, atributu spojeného se zvyky i vlastní podstatou mnohého bytí. Teď už nás čeká slavnostní defilé chasy i dechové hudby Zlaťulka.

Continuare a crescere con me.

posluchači, hody jsou ve většině vesnic na podluží předůležitým svátkem, zároveň rituálem a také díky instituci chasy sociologickým a generačním pojivem. Dnes jsme si tak trochu zahodovali díky archivnímu ohlédnutí k jednomu z pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, konkrétně toho z roku 2012. Tehdy i dnes ze záznamu vyhrávala cymbálová muzika Břeclavan. Zpíval starobřeclavský mužský sbor, ženský sbor starobřeclavského krůžku, dechová hudba Zlaťulka či sbor Stěšic, chasa a další. Však jim bude dnes ještě patřit závěrečné solo. A potom už další pořady našeho vysílání. Nyní se s vámi od mikrofonu loučí a pěkný poslech dalších pořadů na pěknou notečku prostřednictvím archivu a aplikace Můj rozhlas přeje Markéta Ševčíková. A loučí se také autor pořadu Jaroslav Kneisl. A těšíme se na vás zase příště.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Příjemný večer, právě 16:15 před osmou a jsem moc rád, že jste s námi. Lačo rad, tešukár šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rad, tešukár šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině. Oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
3: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
1: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhle tu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představily se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Uronině, v Táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl i do příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem ho udělal ostudu, protože jako kluk malý, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikované docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s řadou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že bych se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny, jo. Takový zajímavý věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím. Takže já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mým životem.
0: Jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbách zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
3: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
4: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
5: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
3: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
6: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
2: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
7: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslit raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás. A to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdál strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje, tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli, já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo, jo, já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo, nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, které měly bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na toho učitele. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, protože jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Ať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatuje.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já zas tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně, mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mých.

0: S námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého vy jste třeba přijímala, řekněme, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to po každý jiný. Je to po každý trochu jinak. Ne?
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, no, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký?
0: To vám
1: řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák, potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru, a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, sesko.
0: Dublera nějakého.
1: Tak, jo, že to, že budu s někým, aha, instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvě, říkala, helejte, já... To, a

0: No ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně. Já jsem se na to necítila. Takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo? A já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok. No stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem. Za takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána. Říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
1: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný a ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažma, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to
0: jmenovalo. Já to mám před očima.
1: Ale krásná holka, ano, to byla.
0: Ano.
1: A my jsme tam dělali všechny takový okolo, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o Renée Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze všim.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý pozdějc. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, sousedi říkali, přestože jsou domorodci, že tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž té nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem? Tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě?
1: No, v soukromém...
0: Domácí práce?
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnal trochu s růžema, protože jsem říkal, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říkám, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3 000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
5: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhodu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
3: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
0: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
6: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
0: 21letý mladík se zakoukal do 17leté slečny a bojoval o její srdce.
6: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám. Pojďte dál.
3: Rádi půjdeme. Přijmeme pozvání na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře, tak já mám pro vás kytičku a dám vám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali a tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.60. 1960.
3: To je 65 let?
4: To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla?
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi no, na gauči?
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže... Takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvládá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasej pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: A takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala, protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu, na red.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, tak to bych vám chtěl říct, protože
6: To bylo tinčítko tenkrát. To byla taková holčička outlonka, že jo? Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste jí i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila?
6: Okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi lety.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku, řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
6: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
6: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak bylo hospodářství, někdo musel, no tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byly takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to ty dohazovači, takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
6: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi námi nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vyprala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo. A to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
6: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla? Jak vy jste to prožívali? Jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli? Tu lásku, kterou jste si budovali? Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
6: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, desetnet na věc. Což u nás nepřipadalo v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme to už jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč. No ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce.
6: Když ale byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: A jste dodnes, jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
6: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
6: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel, no máme oba no, to špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá
6: za rohem někde, pořád takže dokole. Ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si freje.
6: No jo, to...

0: Ale já jsem, ale oči černé nemám.
1: Malovala,
0: malerečka, no, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžeme spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže u vánočních svácích prostě jsem požádal, že, jako, že bych, jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla. No. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený, vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958. A o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohli dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: Zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novum.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty, vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: Do dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takovej hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala. Tak byly to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
4: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce. Já jsem šel potom.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený tady z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou stoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den. Umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno. Pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano, krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: vděční a život berou z vesela.
1: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
0: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
2: No to my děkujeme moc krát.
3: Budeme čím chlubit.
2: To se budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
4: To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
3: Děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
2: To je hezký.
4: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
2: To si ani nezasloužíme.
4: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
2: To
3: nemyslíte vážně teda?
2: To snad ne.
4: Jo.
2: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět to vládat.
3: Nepláč.
2: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
3: Fotičku. Děkujeme moc.
4: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
2: No jestli jsme vás nenudili.
4: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
2: Ne.
4: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
2: No, že jim moc děkujeme a ať vydržej tak dlouho jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
3: Že ho máme rádi, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
4: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
2: Já, bude, moc by mě to teda těšilo, no.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
0: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Glosserových. Tak jako v každém životě i je, postihly těžké okamžiky.
1: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
0: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
2: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
4: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby prostě jste musela padnout?
2: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
4: A co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
3: No samozřejmě, bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit, ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
4: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžela bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
2: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit

0: Právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že, no ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
1: Pobrečela jste si třeba i?
0: Taky.

0: Americká novinářka Ann Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ovdověla dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho. A já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc. Ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže. Ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že ji odoperovali, že ji zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když si na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden od druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně, manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, zamluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Glosserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: Ano, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie, Mariško ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško.
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapse, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, ne, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: Yeah. To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak, trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já, no.
3: A vy?
5: No, já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já s ní točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takovej koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
5: No máme tady koš na špinavé prádlo.
3: Kterou vůni má ráda?
5: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má to ráda.
3: Kterou vůni máte ráda?
4: Takovou jemnou květinovou.
3: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
4: Snad se na mě dívá hezky.
5: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
3: Jaký jste byl nebo jste milenec?
5: No já si myslím podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
3: Jaký byl váš muž nebo jaký je milenec?
4: Dobrý. Dobrý, i když je pravda, že jsem mu celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
3: Kdy jste ho naposledy pohladila?
4: Dneska.
5: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
3: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
5: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
4: Já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý léta drželi za ruce i třeba v divadle.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
1: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
4: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
3: Že byste tam jako zůstala?
4: Že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka a maminka mu zemřela v Turecku.
5: Já
4: nevím, jaký má jakou touhu ještě.
5: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějaký vydržel v tom stavu a to je největší touha.
4: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
5: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
3: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
4: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej ten, jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
5: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sebe úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto, to láska prostě těch dvou.
3: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů. Přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i to stačí.
5: Určitě.
3: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
5: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
3: Milujete svoji ženu?
5: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
3: Milujete ho?
4: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
3: To je to přání, které máte.
4: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržat.
5: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Glosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého, očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednání jich nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Ještě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Žalatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroup je okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už je tu Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Bassova Cirkusu Humberto. A vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na, Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout.
2: No, nic. Napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreuz, Himmel, Kruci, Fagot, Element. Já bych do toho...
2: Dej to pambu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Wenzel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton. Karoše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu krajana.
4: No. Ty jsi Čech?
3: No jo, odbudějíc.
2: Haršen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď si v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně by bylo.
4: On, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlík Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš s sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Jo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, děláš akordák.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornu. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No, můj bože, co je za tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou. jdeme k direktorovi.
5: Herein. Herein.
4: Dobrý den, herr direktor.
5: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
4: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
5: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
4: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
5: Je z oboru?
4: Ne, ale je to krajan.
5: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
4: Přímá.
5: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
6: Karas Antonín, pane direktore.
5: Anton, no dobrá, vyřízeno.
4: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
5: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
4: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže a spát bude s námi v 8, pane řediteli.
5: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
4: Naschledanou, pane řediteli.
6: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste Karlíku, kam si mě to zaved?
4: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
6: Kam?
4: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
7: Servus.
4: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
7: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
4: To se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
6: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
4: Dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
6: Jášku, Karlíku.
4: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba Princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
6: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Copa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
4: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
6: Měj rozum, copak já jsem nějaký cirkus.
4: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se to trochu rozhlídli.

0: Na chlapci, nástroje si nechte tady na galérii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Ještě jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno do žebříku.
3: Však už ho nesu, kamaráde.
6: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. A vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Aha.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak, tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koníčkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme, tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: Hej, paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Jejde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnajs. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To mám rád.
3: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
3: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
4: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
5: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
6: Ano, ano, děkuji. Děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
3: Kde?
2: George Bernard Shaw.
7: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
8: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
9: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, bych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
4: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
4: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
9: Asi to bude pravda.
4: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
3: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
4: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
5: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
4: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
5: Ale ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
8: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
9: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do Rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
3: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
6: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
6: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
6: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
3: To myslíte vážně?
9: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
3: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali dojetí.
4: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
3: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, vždyť tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny, poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty.

0: Druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšliví, to si přiznejme, pánové.
1: To si přiznáváme, to ano.
2: Nestrácejme naději, přátelé.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficiér vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má stokrát tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
5: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, víte, že ne.
1: Neuvěřitelně trefné.
4: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
6: Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
7: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevnější vtipkování o jeho osobě.
5: Tak co, dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
0: Ale dejte pokoj.
8: Nebylo by to trochu předčasné, pane.
1: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
5: Dobrá, podvolují se přes sile. Ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
7: O jakém?
5: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
7: Zadržte, zadržte ho.
8: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
5: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
1: Ale především psi se přece smějí.
6: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
8: Neříkejte.
5: Vyprávějte, pane Frasi.
6: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšinách chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
1: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
5: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
1: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, Je taky ten

0: upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samouhorlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
1: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
2: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
1: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukrad pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat, že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dalem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dalem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dale a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počínal můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomně cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Haschlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. Hašler to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat, opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. A sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovilé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Jasný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice 2x promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno, od podla počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky všechno opraví, vypínače, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď o prázdninách prostě jedna spadla a mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, to, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě, teda snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda 1 za 2 týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomé, a děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný. To já už nemusím dělat dorci pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
0: Já tedy pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
1: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
0: A děkuji i vám, paní Dano.
1: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale před věčna za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
0: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práce a on byl z té oblasti pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte jakoby, to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on třeba postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem četl třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapků. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby to celý dům vlastně vyhřát na potok teda. Taková podlouhla vlastně to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no. Já,
0: tu matku s dítětem, ano?
1: Myslím, že ano.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem jakoby, tak to je prostě milý to vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale mockrát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším, od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté, anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Milušku.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roku. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roku a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. Takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franc je tím, kdo napsal na rozhlas.cz lomítko linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No, v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat bych, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa podešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží.
0: To zboží.
1: Ten sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka, a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhletu cukrárnu, já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplivala tou úžasnou.

0: a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungují nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů, skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají. Jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukatelské práce, krásné domy, nádherně opravené. Jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
1: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku, ale...
0: Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne, já tomu...
1: To nechme být stranou, raději.
0: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže...
1: Je to vždycky krásné to... sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do třídnu. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
0: Ne, skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, sježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukr.
1: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik. No
0: tak, ale pokochat se můžu.
1: No tak to jo, to jo.
0: Mám 4x za den insulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
1: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický ano. Klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Já vám taky, že opatrujte se taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými. Někteří, pan First, pan Moc, pan Smetana. Ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali a udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno, postavili, opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí, takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: neskutečně šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy?
1: Jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem. No, paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů? Bylo něco takového? No,
1: tak to asi ne. Já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už. Ale zase víte, jak je to pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělalo. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeji vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijeďte podívat. Byl jste tam už u toho
0: ještě
1: domu Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mi jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte se
1: hezky.
0: A tam,
1: kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam
0: já
1: půjde
0: vím.
1: Restaurace 3. Hele, mějte se a naschledanou, dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Je to takové, řekněme, okřídlené lidové řečení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde, že vám pomohl, že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád.
2: Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím kamarád vás, pánové.
1: Musíme strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, že jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát nikdy vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, chtěli bychom třeba něco taky sdělili.
0: Ano.
1: Že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, abych se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, abych dělal prosím druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový středostřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte na hlasitý poslech.
1: Trochu předeště, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnost. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, jestli to je opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně, a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, tak jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně, a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce tvrdé kamene proměnil se z masa z lásky, jak je to podle biblického vlastně, a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádobě hliněné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravili oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, no, stále vidím, práci už nenosím brýle vlastně to, a vlastně i měl jsem uši tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček bude biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí pro to člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych mu hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, je prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a byl v našem srdci, a to se mi jako teďka daří vlastně, a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat a vlastně vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebo zatím říkat co, a třeba být, nebo prostě být společnost, být společný, a taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, prostě že jsme od Boha darem pro druhé lidi, že to nemáme všichni sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to, a mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
0: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
1: Zemřík zůstane sám. Může můj, třeba když něco bude vlastně, může mu to někdo vzít.
0: Nebudu vás překřikovat, neopravdu ne. Karle, já vám moc krát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bronka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den. Protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část noční linky. Dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do tří dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do tří dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika takto napsala: musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po jedné hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma zázraky na počkání, nemožné do tří dnů.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak, co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No, ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete zpátky s tím substrátem. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon, byl to velký záhon, ale protože mi ho vloni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo? Ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla, to bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
0: A tím se takže něco vysvětluje.
1: Ano, není potřeba nic dodávat, ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé, ano. Nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
0: Tam, kam chodí vítr spát,
1: ano. A protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
0: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
1: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mi naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mi taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
0: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky,
1: a
0: paní.
1: Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do tří dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat ze dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutit, plést košíky, vyrábět metle. Kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například láty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, z té dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola, nebo vycentrovat na to kolo, rozumíte mě, kolo.
0: Rozumím. Ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil? Paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: Ale neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a zvěděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: A mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeumělských schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci a já jsem, pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže
1: tak
0: ono to nějak to dopadne, prostě, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacení. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světílko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Hmm. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I řednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká, na Velikonoce. Řehtačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají dokonce i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový manžel SRO.
1: A opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvíku, ne, tak tam to tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda malý nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům.
0: Díky.
1: Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnul smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem Stranovic, já bydím ve Skotnici sice, jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já, bracha ani švagrova, neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podovánkách, po horách, po nořiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já... A pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. On ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale
0: Právě o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl, že jste chtěl udělat poklonu vašim
1: synovcům. Ano, víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tým dětem, na třeba starý Hammer, jak jsem byl u Maričky McDonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepoved, ale vím, že děcka mě mají rady, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovic v naším mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že já jsem asi ten hodný strejda a já s těma dětskama, já s nima užiju tolik srandy.
0: Já tomu naprosto věřím a jak jsem říkal, můžeme tohle jo. téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeji vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
1: No, jasné.
0: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflík, klukům zase, jak se drží šroubová pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jí měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneška říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu a i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Vlastně udělanýho, tak je upozornila, že to musí i hned opravit.
0: No, tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano. Ano. A další mám sousedku, sice taky už pokročilý věku, ta si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kde jaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdový takový poctivý málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učilský obory, snad se to zase zpamatuje trochu. A budeme mít zase kvalitní údržbáře a podobně.

0: No chtělo by to, chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, je, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář, hned po škole, bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jaké teflonové nitě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že všichni dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chaloupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou třebík do zdi. Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova a tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu a teďka my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků a ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to není, ale je si toho vědomý, on ho to i mrzí. Ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, a, ale takhle víte co, jsou, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře, na ty s úctou vzpomínám na oba, no a to kluka, to nejmladšího, to mám taky ráda, i když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jakože by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěla říct tvoji osobní zkušenost.
0: No ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no. Ale já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, brněnské rozhlasové studio.
2: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. ale vždycky je dobré to vyprávět. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou. Tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu. A vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě. Jak je to možný, že někdo to dokáže? Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčnými posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct to tež, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí to být, právě. Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
2: Ne, to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
2: jak to
0: že umím.
2: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani čas si pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
2: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. A naslyšenou. Noční linka na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem, vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Burek Kapitánčik.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejel? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poňáči jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opijí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: je, já budu funět.
2: No, tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saňama plnýma a napokovenýma až po vrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásoval jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všechnu dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co. No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla, aby se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pasti, alebo co? Ježi, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni měli na té země kouli. Ale depak. Jenom myslíte pastě a pastě. Vot je on velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasťách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naraz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo, jako když liškaš čeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to náhle líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed pět kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tuž napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si troufala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje Bíla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No, žal nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy po projektově přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesor?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna a Antonín Kohout violončelo.
2: Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sordinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno.
2: Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis, který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne cis.
3: Jo, to je, tam vidíte, ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda ani nezná číst noty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních Prodloužená, a já jsem měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpolední se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friedrich Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je. Proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt. Já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozářili se tentokrát mě oči,

Mohl hrát v sedě pan Kumpošt. Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen já.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil. Ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc, to už bude na den, 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáčeje se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bejvalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Ha, ha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. Ha, ha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný. Měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George, opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl Sádrovým.